0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

našel jen otázky. Smyslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že běží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Just because.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.

0: dishonorable.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
4: Plejak.
3: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Kolem a kolem je všechno v pořádku. Nic se nemění. Vždyť nejsem jediná.

0: roll!
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Je 8 hodin a 8 minut, krásné ráno vám od mikrofonu přeje Klára Nováková. Posloucháte ranní víkendový on air na rádiu Wave. Já moc doufám, že si užíváte pomalé neděle, venku je opravdu krásně, když teda musím říct, že poslední dny nás to počasí i trošku trhapí, protože opravdu je velké vedro, na které jsem ještě já sama zvyklá nebyla, takže když jsem byla běhat, tak jsem myslela, že opravdu schořím. Takže doufám, že dnes už jsme všichni trošku více vybavení a trošku více připravení právě na to počasí venku, ale jinak jsem s tím samozřejmě spokojená, protože já léto miluju. Miluju, když jsou dlouhé noci, dlouhé dny a teda krátké noci, dlouhé dny, takhle, a že prostě můžu chodit večer, zatímco prostě je venku teplo a nemusím mít na sobě milion vrstev, a to je jenom jedna z mála věcí, které mám ráda právě na tomhletom období. I když, jak říkám, je pravda, že teď ty teploty jsou opravdu dost vysoké, takže samozřejmě nezapomínejte na sebe dávat pozor, pořádně pít vodu a doplňovat právě tekutiny a schovávat se před úplně přímým sluncem. Takže doufám, že se máte dobře, já se mám určitě dobře, mým úkolem je vám zpříjemnit vaší pomalou neděli. Tuto hodinu nastartovali Alex G a taky Bakarno, a abyste se mohli těšit na něco v této hodině, tak kromě hudby, protože za chvíli nám zahraje například Skrillex nebo Kellyn, na vás čeká hned v dalším stupu další moje filmová mini recenze, což pokud už jste slyšeli nějaké moje vysílání, tak víte, že je u mě jakýmsi zvykem. No a v rámci Kulturistánu vám doporučím dnešní výstavy, pokud byste se chtěli před sluncem skrýt někde v nějakém klimatizovaném pěkném prostoru. Takže vracíme se zpátky k našemu playlistu.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: iPhone, baby, teď mluví se Stínem. Se hýbu jak Gary, jak Robert De Niro. A klub dá.
1: No a od oblíbeného interpreta Kellyna k neúplně momentálně u mě oblíbenému filmu, jak jsem slibovala, tak mám tady mini recenzi na film, který jsem nedávno viděla, a ten film se jmenuje Den odhalení a je od známého režiséra Stevena Spielberga. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi i datový analytik Daniel, který má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje všeschopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit. Za každou cenu. Mají proto celou řadu dost dobrých i špatných důvodů. Mezi ty lepší patří i to, že by odhalení pravdy mohlo zcela rozvrátit světový řád a napáchat nenapravitelné škody. Já jsem se na tento film velmi těšila, přestože, a možná to bude trošku kontroverzní názor a budu asi v menšině, ale nejsem úplně fanda posledních filmů Stevena Spielberga, protože se mi zdá, že trošku čerpá z té minulosti a vlastně nepřináší nic úplně nového. Jak říkám, je to asi kontroverzní, ale za mě to prostě takhle je. Každopádně na tenhle film Den odhalení právě jsem se velmi těšila z toho důvodu, že mě zajímalo to téma sci-fi, přesně nějaká určitá

vize budoucnosti a tak dále, ale řeknu vám, že vlastně nejlepší na tom byl trailer, který jako hodně člověka nalákal, ale vlastně potom ten film samotný nebyl nic moc, využíval strašně moc kliše, přesně bylo to zároveň sci-fi, zároveň krimi, zároveň thriller a prostě využíval tam spoustu kliše, prvků, včetně toho, jak mají vypadat vlastně nějaké mimozemské entity, takže prostě za mě nic moc, dala jsem tomu 0.5 hvězdičky z 5, což je jako dost poměrně, já jsem velmi vždycky benevolentní u dávání hvězdiček, ale v tomhle případě prostě jsem fakt tomu dala jenom 0.5 hvězdičky a tu jsem dala za skvělého herce Joshe O'Connora, protože ten byl prostě skvělý jako vždycky, já ho mám moc ráda, ale bohužel Den odhalení mě nijak neoslovil, dokonce ani hudbou, což už je taky zase co říct, protože filmové soundtracky miluju, ale za mě prostě to rozhodně nestojí úplně za to, ale zároveň věřím, že tady mám spoustu příznivců Stevena Spielberga, takže se na to rozhodně můžete zajít podívat, jenom vám tady předestírám určitý pohled, ale myslím si, že pokud chcete vidět nějaké sci-fi a máte rádi právě tohoto režiséra, tak si na to můžete zajít a udělat si samozřejmě obrázek sami. Jak říkám, nějaká superlativa nebo nějaká pozitiva tam určitě byla, ale nebylo jich tolik, abych byla z toho filmu nadšená. Takže tímto uzavírám své obvyklé typické filmové okénko, vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například Likely nebo The Valentines.

0: To byly The Valentines a song This Thing Called Love. A řeknu vám, nebo zeptám se vás, jestli jste někdy měli sen mít poníka v bytě. Pokud ano, pokud jste měli tento specifický sen, tak nyní poslouchejte. Měsíční poník jménem Mile je nejnovějším obyvatelem bytového domu na severochorvatském pobřežním městě Rovin. Poník se dočasně nastěhoval do bytu svých majitelů ve čtvrtém patře. Jeho matka ho totiž při narození odmítla. Mile potřebuje nepřetržitou péči poté, co podstoupil operaci kvůli nákaze životem ohrožující infekcí v sousedním Slovensku, kde ho lidé kolektivně zachránili darováním financí na jeho léčbu. Každé 2 hodiny mu ohříváme mléko a krmíme ho, řekla majitelka Andělka Josipovič. Když ho zapomeneme nakrmit, probudí se, přijde k nám a vzbudí nás. Josipovič žije v jednopokojovém bytě se svým partnerem Kristianem Jeleničem, 2 syny, psem a nyní i s Milem. Neobvyklý nováček sice v sousedství vzbudil pozornost, ale nikdo si nestěžoval, uvádí zpravodajský server AP. První noc si veterinář myslel, že už není naděje a chtěl ho usmrtit, vzpomínala. Řekla jsem, že to zkusíme do rána. Rodina provozuje malý ranč a hernu pro děti v Bale, asi 15 kilometrů od Rovinie, kde žijí lamy, prasata, koně a ovce. Mile tráví dny s ostatními zvířaty na ranči, ale večer se vrací do Rovinie, jednoho z nejoblíbenějších turistických letovisek Chorvatska. Poník cestuje na zadním sedadle rodinného auta. V bytě spí buď na matraci, nebo na pohovce. Tak řeknu vám, že si nedokážu představit, jak bych měla poníka ještě v jednopokojovém bytě, ale pokud jsou takhle spokojení, tak jim to samozřejmě brát nebudu. Zároveň právě do Rovinie se já chystám k moři, takže uvidíme, jestli tam třeba na poníka Mileho nenarazíme. Takže to byla zpráva z Wave News v rámci našeho webu. Určitě se podívejte do této sekce na našem webu, pokud chcete vědět nějaké domácí zprávy nebo nějaké zahraniční zprávy. No a my se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
1: na rádiu Wave.

0: A pokud se chcete před dnešním vedrem schovat někde, tak pro vás mám nyní připravený kulturistán plný tipů na výstavy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nejdřív se podíváme do Šumperka, do galerie Jiřího Jílka, kde je výstava Petra Válka s názvem Sudetenland a je tam do 5.7. Petr Válek je jednou z nejvýraznějších postav současné audiovizuální scény. Kreslí, maluje, vyrábí originální elektromechanické zvukové nástroje, zároveň spontánně propojuje výtvarnou vizuální rovinu s hudbou, zvukem, hlukem i tichem. Výstava představí fotografie, filmy a videa, v nichž Petr Válek vzájemně krotí šumperské a jesenické reálie Sudetenlandu a umělou inteligenci. AI mu slouží jako nástroj k rozvíjení experimentální vizuální imaginace, v níž se prolínají motivy lidskosti, tělesnosti, zvířecí symboliky a věci naší každodennosti. Tyto prvky jsou transformovány do podoby surrealistických obrazů, které narušují hranice mezi realitou a fikcí. Takže pokud vás zajímá právě tato tvorba, pokud vás to zaujalo, tak se můžete jít podívat na výstavu v Šumperku, galerie Jiřího Jílka, výstava Petra Válka s názvem Sudetenland. A máte čas do 5.7. No a teď se přesouváme do Prahy, do The House, kde je výstava Terezy Bartuňkové a Julie Hrnčířové s názvem Layers, Landscapes, Shapeshifters. A ta je už jenom týden do 28.6. Ústředním tématem společného projektu umělkyni Terezy Bartuňkové a Julie Hrnčířové je vztah lidského těla a přírodního světa. Dvojice se inspiruje strategiemi, které příroda využívá k vlastní ochraně, jako jsou mimikry a kamufláž. Projekt má své kořeny v site-specific instalaci z roku 2023, vytvořené pro pražský komunitně orientovaný hudební klub Ankali. Autorky zde kombinovaly fotografie tištěné na různých materiálech s nalezenými přírodninami a lidskými produkty z městské prostředí, skrze které zkoumali vztah mezi místem, materiálem a obrazem. Na tuto zkušenost nyní navazují v galerii The House, kam přinášejí výstupy nových materiálových a technologických postupů a rozšiřují svůj multimediální jazyk. Tak pokud jste například viděli právě zmiňovanou site-specific instalaci z roku 2023, nebo pokud vás to prostě zaujalo, nebo pokud se právě chcete někde schovat před teplem, tak v Praze The House, Tereza Bartuňková, Julie Hrnčířová a jejich výstava Layers, Landscape a Shapeshifters, která se koná do 28.6. No a já tímto uzavírám tipy na výstavy a my se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká první z dnešních novinek na Radio Wave, kterou má na starosti Kelsey Lu a jmenuje se Cutting of the Head of the Ghost.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Radio Wave.
1: Kulturistán.
0: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.

0: Máme 8 hodin a 52 minut. První hodina našeho společného nedělního ranního vysílání je téměř u konce. Abyste viděli, na co se můžete těšit v následující hodině, tak v rámci Kulturistánu vám doporučím dnešní divadelní představení. To taky samozřejmě moc doporučuju, protože v divadlech bývá i klimatizace, takže byste se tam mohli schovat před vedrem, ale samozřejmě hlavně si zajít na nějaké skvělé divadelní představení. Pustíme si ukázku z podcastu Nádech a taky se těšte samozřejmě na spoustu skvělé hodiny v našem playlistu. No a do konce hodiny nám zahraje například ještě Mňaulau. Posloucháte nedělní víkendový on air na rádiu Wave a já moc doufám, že si užíváte pomalé letní neděle. Posloucháte Kláru Novákovou, která vás moc zdraví od mikrofonu z proskleného studia rádia Wave.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Čauko, to je Mňaulau, počúvate Radio Wave.

0: To byla Doja Cat a song Amen. Je 9 hodin a 8 minut. Krásné dobré ráno u víkendového On Airu. Vás vítá a z proskleného studia vám mává moderátorka Klára Nováková. Pokud zrovna snídáte, tak dobrou chuť. Já jsem samozřejmě ráda, že toto vysílání je vám třeba i k něčemu dobrému doprovodem. Pokud zrovna ještě ležíte v posteli nebo jste někde na procházce, tak jednak doufám, že sebou máte vodu, protože venku už je teď dost horko a jednak se samozřejmě ráda, jak říkám, že posloucháte vysílání rádia Wave. Na začátku hodiny vás kromě Doja Cat doprovodili taky G's, no a abyste věděli, na co se můžete těšit a určitě i chcete těšit v tomto, v rámci této hodiny, tak si dáme kulturistán plný divadelních typů, taky si pustíme ukázku z podcastu Nádech a taky se těšte samozřejmě na spoustu skvělé hudby v našem playlistu. Jako třeba teď, protože tady máme další novinku na rádiu Wave od Rose Grey a jmenuje se Clap to Your Arms. Rose Grey jsem objevila právě díky vysílání, když hrála jednou v rámci playlistu její song Cupid. A ten se mi hodně líbí a doteď na něj hodně často běhám. No a má tady právě novinku. Britská zpěvačka Rose Grey se na hudební scéně pohybuje od svých teenage let, ale svoji debutovou disku nazvanou Louder Please vydala teprve loni těsně před 30. Nový single Clap to Your Arms je o divokém roce, který od vydání desky prožila, a taky o návratu do domovského Londýna a jeho nočním životě. Tak tady je Rose Grey a Clap to Your Arms.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: z podcastu Nádech. Co dělat, když nás randění unavuje a frustruje? A co je to randící sabbatical nebo slow dating? V novém Nádechu řeší Lucie Zajda s psycholožkou Leonou Šímovou takzvaný dating burnout. Celý díl najdete tradičně na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Teď si tady pustíme ukázku.
1: Jde nám vlastně o nějakou takovou dlouhodobou únavu, frustraci, vyčerpání, zrandění nebo ze seznamování, která je doprovázena nějakou apatií, cynismem, pocitem neefektivity, že ať dělám, co dělám, tak se mi tam nedaří. My dokonce i z čísel třeba víme, že až 75% uživatelů seznamek se s něčím takovým někdy setká. A z výzkumu taky víme, že se to častěji týká mladých lidí a častěji žen. V seznamování, když opakovaně zažíváme odmítnutí, tak to část lidí třeba i začne číst jako, že je se mnou něco špatně, že to říká něco o mé kvalitě jako člověka. Rozhodně pauza je dobrý způsob, který nám může pomoct z toho nějak získat jako odstup nebo nějaký nadhled. Často je to něco, k čemu právě s klienty a klientkami nakonec dospějeme, že si opravdu tu pauzu dají. Protože tam často na pozadí v hlavě běží ve chvíli, kdy nedělám nic pro to, abych se seznámila, a tak mi ujíždí vlak, ztrácím čas. A to myslím, že už opravdu není vůbec jako ku prospěchu věci. A že to vůbec nezvyšuje pravděpodobnost nějakého kvalitního seznámení. Za mě žít chvíli život, který není o seznamování a o vztazích, ale i o nějakých jiných hezkých věcech, může být taky moc fajn. Co se mi taky líbí, a je to takový trend v seznamování, takzvaný slow dating. Vlastně taková trošku kvalita versus kvantita, že jdeme po té kvalitě mnohem víc. Ty lidé si někdy zvolí, že v rámci daného měsíce budou mít třeba jenom jedno, dvě rande, ale zkusí to opravdu vzít jako kvalitně, pomalu, dát tomu všechno, zreflektovat si, co se o sobě díky třeba tomu danému rande, danému člověku dozvěděli. Pojďme si říct, že nějakou potřebu blízkosti a intimity v našich životech rozhodně nemusí naplňovat jenom partner, partnerka jako takový, ale je úplně v pořádku si tu potřebu blízkosti cítit i s někým dalším. Kamarádi, kolegové, rodina, známí. Jako pojďme být kreativní v tom, kdo všechno pro nás tu potřebu blízkosti a nějakého kvalitního kontaktu cítí. A ve chvíli, kdy to máme nasyceno různými způsoby, tak se stáváme i odolnějšími vůči tomu, když se nám zrovna s někým z těch všech nebude dařit.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: A v 9 hodin a 30 minut se společně podíváme do sekce Wave News na našem webu a mám tady zprávu o cenách Grammy, které přidávají 5 nových kategorií, včetně nejlepšího asijského popového vystoupení a nejlepší latinskoamerické písně. Stalo se tak poté, co se portorická superstar Bad Bunny stala prvním umělcem, který získal prestižní ocenění za nahrávku naspívanou výhradně ve španělštině. Dalším milníkem bylo ocenění udělené už začátkem roku písní Golden, hitu z filmu K-pop Demon Hunters, která se tak stala první K-popovou skladbou oceněnou cenou Grammy, uvádí BBC. Recording Academy, která ceny Grammy pořádá loni, přidala do svého hlasovacího panelu řadu korejských a latinskoamerických umělců. Tento krok je podle ní všeobecně vnímán jako příprava na rozšíření kategorií. Změny nastaly kvůli potřebě hudební komunity vytvořit více příležitostí k oslavě různých a nových hudebních žánrů. Mezi další kategorie ve svém článku uvádí NBC, a které Recording Academy oznámila v úterý, patří cena za nejlepší R&B spolupráci nebo duo skupinové vystoupení, nejlepší tradiční folkové album a nejlepší tradiční popový vokální výkon. Rok 2027 bude pro ceny Grammy úžasný a bude odrážet mimořádný růst, který v hudbě vidíme, uvedl ve svém prohlášení Harvey Mason Jr., generální ředitel cen Grammy. Kategorie nejlepší latinskoamerické písně bude oceňovat skladatele, jejichž díla jsou nahrána převážně ve španělštině. Cena za tradiční popový vokální výkon bude udělována interpretům, jejichž hudební styl se vymyká současným formám moderního popu. Tak, pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a nás už teď čeká například February nebo The Help.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: A v 9 hodin a 43 minut si dáme Kulturistán plný tipů na divadla.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nejdříve se podíváme do brněnského divadla Reduta, kde od 19 hrají zářivou Verbeš. Emma a Oli jsou mladý manželský pár očekávající narození prvního potomka. Bydlí v naprosto nevyhovujících podmínkách, v nevyvětrelém bytě s plísní, ve čtvrti plné drog a násilí. Na jiný ale nemají. S těhotenstvím se ale priority převracejí a touha po lepším bydlu sílí. A právě v tu chvíli jim na dveře zaklepe úřednice s nabídkou, která se v podobné situaci těžko odmítá. Emma a Oli dostanou zcela bezplatně dům. Má to ale jeden háček. Hra britského dramatika, tematizující krizi bydlení v rámci stand-upu, kriminální rekonstrukce a komediálního hororu byla poprvé uvedena v Londýně v roce 2015. Její aktuálnost se ale od té doby ještě zvýšila. Tak pokud vás zaujalo tohleto téma, mě teda rozhodně ano, tak pokud jste v okolí Brna nebo pokud bydlíte v Brně, tak si můžete zajít dnes do divadla Reduta od 19 hodin na zářivou Verbeš. No a přesouváme se do Prahy, do divadla X10, kde od 19.30 hrají hru Vojcek, jednorozměrný člověk. Kultovní drama George Bichnera o zločinu z vášně, akorát že vůbec. Revolucionář Bichner napsal Vojcka o pozadí, které člověka k vražednému činu zdánlivě osobního rázu dovede. V remixu od kolektivu Lachen de Bestein je Vojcek šikanovaný v rytmu Britney, místo jezení hrachu nespí, místo holení hejtmanovi tváře mu holí zadek. Protože hlavně to všechno musí být zábava. Tak pokud vás zase tohleto téma zaujalo, chcete nějaký moderní twist, tak můžete se podívat v pražském divadle X10 dnes od 19.30 Vojcek, jednorozměrný člověk. A jak jsem říkala, určitě divadlo je správná volba vždycky, ale teď ještě o to víc, když venku panují takové teploty, tak v divadle přece jenom asi třeba bude příjemněji. Samozřejmě pokud tam nebude vydýcháno, což většinou pak v té druhé polovině už bohužel bývá. Tímto uzavírám tipy na divadla, vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká další novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Vicky a jmenuje se Right Away. Tak si to moc užijte.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to play something.

0: To byly Pink Panthers a Willow. Máme 9 hodin a 53 minut. Polovina nedělního on airu na rádiu Wave je za námi, ale polovina je ještě před námi. V další hodině se můžete těšit a já se teda rozhodně těším na Kulturistan, v rámci kterého vám doporučím různá filmová představení. Pustíme si taky ukázku z podcastu Studovna a samozřejmě se těšte na celou paletu žánrů v našem playlistu. Do konce hodiny nám bude hrát ještě Adéla a Pulp. Já jsem Klára Nováková, moc doufám, že si užíváte krásné letní, i když velmi horké neděle a doufám, že pořádně odpočíváte a pořádně pijete vodu, abyste někde neskolebovali z toho horka. Tohle je víkendový on air na rádiu Wave.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Máme 10 hodin a 8 minut, dobré dopoledne, vítá vás víkendový On Air na rádiu Wave a s ním i moderátorka Klára Nováková. Pokud jste zrovna v práci, což doufám, že v neděli snad ne, cestujete nebo máte dneska třeba volno a odpočíváte, což vám samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu závidím, jsem ráda, že posloucháte dnešní vysílání plné skvělých tracků, ukázek z podcastů a také kulturních pozvánek. Tuto hodinu nastartovali Royal Otis a taky Aiko, no a abyste viděli, na co se můžete těšit v této hodině, tak čeká vás kulturistán plný tipů na dnešní filmová představení, což je věc, kterou já naprosto zbožňuju tady říkat. Potom ukázka z podcastu Studovna a nakonec se těšte samozřejmě na celou paletu žánrů v našem playlistu. Já jsem moc ráda, že naše vysílání je vám k pomalé, snad pomalé neděli doprovodem.

0: Je 10 hodin a 18 minut, teď si pustíme slibovanou ukázku z podcastu Studovna. Prestižní ocenění Global Teacher Prize Czech Republic získala Lada Stuchlá ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno. Jaká byla její cesta k učitelství i celou soutěží? Dozvíte se ve Studovně. Celý díl si poslechněte na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Mám tu práci ráda a skutečně se mě to vrací. Na konci prvního pololetí žáky vyzývám k anonymní zpětné vazbě k naší společné výuce, co by bylo potřeba zlepšit nebo naopak, co jim vyhovuje, protože si myslím, že my žáky hodnotíme celý školní rok a i oni by měli mít možnost zhodnotit práci ze strany toho učitele a skutečně se dočítám samé hezké zprávy.
2: Co je pro vás to nejvíc, co můžete studujícím předat? Trošku jsme se bavili o těch měkkých dovednostech a tak dál, ale co je pro vás to, co chcete předávat dalším generacím?
1: No, je to skutečně ta laskavost, lidskost a empatie. Já vím, že ta odbornost je důležitá a neslevuji z ní ve svých předmětech, protože skutečně vyučuji předměty, které jsou maturitní a jsou stavebními kameny pro další odborné předměty. Nicméně stále je tady ta lidskost a empatie a já věřím, že tohle by mělo být budoucím zdravotníkům na prvním místě předáváno.
2: Ještě mě teď napadá taková častá věc vyučujících, jak si nastavit ten vztah mezi těmi

0: studujícími, aby byl motivující, vřelý, řekněme v úzovkách kamarádský nebo přívětivý, ale zase mít nějaké ty svoje hranice. Mm. Tak jak to máte vy, jak vlastně pracujete s tím kolektivem, s tou třídou?
1: Já stále hledám tu vhodnou hranici, učím 9. rokem a doposud nevím, kde je ta vhodná hranice, ale musím říct, že tak jako já potřebuji, aby mě žáci pustili k sobě, tak i já jsem ochotná pustit je k sobě. Čili skutečně si myslím, že ten náš vztah, ač je založen na respektu a vykání a partnerství, tak je i hodně otevřený, lidský. Žáci a studenti mohou za mnou kdykoliv přijít s nějakými starostmi, osobními problémy a pro mě je důležité vědět, kam je mohu odkázat, na jakého odborníka se mohou obrátit.
0: Pro medailonek České Global Teacher Prize jste uvedla, že jen nadšený a spokojený učitel může být pro žáky inspirací a skutečnou oporou. S tím rozhodně souhlasím, to se mi moc líbilo. A čím vy si udržujete to nadšení?
1: Já si myslím, že mé nadšení je udržováno zejména tím, že neustále hledám, co bych mohla studovat, čemu bych se mohla věnovat. Třeba v tuhle chvíli mám před sebou závěrečné zkoušky na oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.
0: Ještě studujete do toho?
1: Ačkoliv je to vlastně předškolní a mimoškolní pedagogika, která není v tuhle chvíli pro mě aktuální, tak z mého pohledu je to další oblast pedagogiky, kterou jsem chtěla prozkoumat a ze které si snažím něco vzít pro svou práci na střední a vyšší odborné škole. Čili já bych řekla, že to nadšení u mě spočívá v tom, že neustále hledám další odvětví pedagogiky a nové informace a nové oblasti vzdělávání.
0: A co je to, co jste si z toho vzala?
1: Z té předškolní pedagogiky konkrétně intuitivní učení předškoláka, jeho opravdovost, otevřenou hlavu a právě využívání té pravé hemisféry, čili práce s emocemi, co je emočně podbarveno, to si zapamatuje.
2: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
3: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: A v 10 hodin a 31 minut se společně opět podíváme do sekce Wave News na našem webu. Mars zůstává stále pro pěstování plodin nepřátelským prostředím. Jeho povrch pokrývá regolit bez organické hmoty, zato s toxickými perchloráty a není tu voda v kapalném skupenství. Nový výzkum ale ukazuje, že biologický odpad astronautů by mohl být prvním krokem k jeho proměně. Ve filmovém Martianovi uvízlý astronaut Mark Watney použil vlastní výkaly jako hnojivo a vypěstoval brambory na povrchu rudé planety. Fanoušci tvrdé vědy tehdy kroutili hlavou. Martianský regolit je mrtvý prach, ne zemědělská půda. Jenže Harrison Coker z Texaské univerzity A&M se rozhodl Watneyův nápad vzít vážně a vědecky ho otestovat. Jeho nový experiment ukázal, že lidské splašky v kombinaci s lunárním nebo marťanským regolitem by mohly poskytnout potřebné živiny pro pěstování plodin na Měsíci a Marsu. Na lunárních a marťanských základnách bude organický odpad klíčem k vytváření zdravých a produktivních půd, uvedl ve svém prohlášení vedoucí studie Harrison Coker z Texas A&M University. S vytráváním simulovaných půd z Měsíce a Marsu proudy organického odpadu se ukázalo, že mnoho základních rostlinných živin lze získat z povrchových minerálů. Regolit, jak vědci označují prach pokrývající povrch Měsíce i Marsu, není půda. Je to čistě anorganický materiál bez jakékoliv biologické složky. Živiny v něm sice jsou, ale jsou chemicky uzamčeny v minerálech a rostlinám prakticky nedostupné. Přeměnit tento mrtvý substrát v něco, z čeho by mohly klíčit sazenice, patřilo dosud k největším záhadám kosmického zemědělství. Píše National Geographic. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. Posloucháte víkendový on air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
2: Poslouchejte nejnovější díl znovu dnes od 13:00 na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: A v 10 hodin a 42 minut pro vás mám připravený Kulturistán plný tipů na filmy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Uherské Hradiště a kino Hvězda pro vás dnes mají připravené dva horory. Jeden tedy skutečný horor, druhý spíše komediální horor, nebo teda hororová komedie. Od 18. tam hrají snímek Backrooms, což je snímek založený vlastně na určitém YouTubeovém fenoménu o prostorech takových speciálních, ve kterých vlastně nic není, a to je na nich úplně to asi nejděsivější a nachází se tam různé podivné entity. Já jsem tento snímek viděla, velmi jsem se na něj těšila. Musím říct, že mě to možná trošičku zklamalo, je pravda, že jsem měla ale vysoká očekávání, ale rozhodně tu temnou atmosféru, nebo spíš tu napínavou atmosféru a toho, že vlastně vůbec nevíte, co se tam děje, tak to má, a to, co je na tom hrozně zajímavé, je právě ten prostor, který byl vytvořen. Takže určitě, pokud byste chtěli vidět Backrooms, doporučuju. Za mě jsou nyní v kinech lepší horory, jako například Posedlost, ale taky, pokud třeba znáte právě i vývoj toho Backrooms, sledovali jste třeba videa na YouTube, tak si myslím, že byste se na to měli zajít podívat. No a potom teda, pokud byste neměli chuť na skutečně horor, tak ta hororová komedie je samozřejmě Scary Movie, kde se setkáváme znovu se stejnými hlavními postavami jako před mnohými lety. Takže Backrooms, Scary Movie, to nabízí Uherské Hradiště a kino Hvězda. No a pak tady máme Sokolov a kino Alfa, kde od 15.30 potěšíme fanoušky animované tvorby, protože tam hrají Toy Story 5, nové pokračování franšízy Toy Story. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Rakeťák, Jesse i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie, chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka, a s ní i zcela nové pořádky. Tak co jsem koukala zatím na recenze, tak jsou velmi dobré a myslím si, že je fajn, když vlastně ty filmy reflektují tu moderní dobu, a že Toy Story je samozřejmě moc hezká série filmů. Já teda se musím přiznat, že nejsem úplně fanoušek Toy Story, přestože faninkou animovaných filmů jsem opravdu velkou faninkou animovaných filmů, ale zrovna Toy Story mě nějak neoslovilo. Ale o tom, že to samozřejmě má svůj velký prostor v tom filmovém světě, samozřejmě vůbec nepochybuji. Pokud byste ale neměli chuť na Toy Story 5, tak tam ještě hrají v 17.30 nový snímek z dílny Star Wars, Mandalorian a Grogu, no a potom od 20. český krimi thriller Říkají mi Lars. Tak tohle všechno na vás čeká v Sokolově v kině Alfa. Pak tady máme Kutnou Horu a kino Modrý kříž, kde od 19. hrají hudební komedii Srdcovku, kde hraje můj oblíbený herec Paul Rudd, a mělo by to být taková jako hezká, romantická, asi úplně ne, ale hezká komedie / drama se super hudbou, a hraje tam taky Nick Jonas, takže pokud máte rádi Jonas Brothers, což já třeba mám ráda, i přestože Nick není můj oblíbený z Jonas Brothers, tak byste si na to taky samozřejmě mohli zajít, pokud byste chtěli něco odpočinkového na večer. Tak to je Kutná Hora a kino Modrý kříž. No a nakonec tady máme Prahu a kino Atlas, už jenom opravdu stručně, mají tam starší, nebo dnes tam hrají starší filmy, v 18.45 tam na vás čeká Mrtvý muž, což je snímek z roku 1995, western drama s Johnnym Deppem v hlavní roli, stále jsem to neviděla, jednou se na to určitě podívám. No a potom tam hrají od 21.15 Chungking Express, což je hongkongský snímek, který je považován v odborných kruzích téměř za kultovní záležitost, a je to milostný příběh s kriminální zápletkou. Tak to na vás čeká v Praze v kině Atlas. No a mě už samozřejmě dojel byt, jak už to tak bývá, takže se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde nás čeká například Vince Staples nebo Megan Thee Stallion.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: To byly Frost Children a song All I Got. Máme 10 hodin a 56 minut. Předposlední hodina nedělního ranního on airu na rádiu Wave je za námi. Před námi už je jenom jedna společná hodina. No a v ní se můžete těšit na ukázku z podcastu Fasády. V rámci Kulturistánu vám doporučím různé dnešní akce a samozřejmě se těšte na skvělou různorodou hudbu. Já moc doufám, že máte příjemný poslech a že si užíváte krásné, pomalé, letní, prosluněné, i když velmi horké neděle. Posloucháte víkendový on air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Radio Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte

Krásné, teď už dopoledne, je 11 hodin a 7 minut, posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kterým vás provází moderátorka Klára Nováková. Tuto hodinu nastartovali Ghost of You a taky Balls Slop, no abyste věděli, na co se těšit v této hodině, kromě skvělé různorodé hudby, tak taky na vás čeká ukázka z podcastu Fasády a v rámci Kulturistánu vám doporučím různé dnešní akce, kterých se můžete zúčastnit. No a když koukám do našeho playlistu, tak nám teď bude hrát Builderbuch, Big Thief nebo Fake Mink.

0: Je 11 hodin a 17 minut a my si teď poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Fasády. V novém dílu Fasád architektka Adéla Křížková radí, do čeho se v pronajetém bytě vyplatí investovat a co takzvaně udělá největší parádu. Celý díl uslyšíte na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Ale tak to zase, no, už jsou takový ideální. Já myslím, že člověk asi vždycky hledá nějaký kompromis a myslím si, že u toho bydlení je to o tom, že se jdete podívat na nějakou prohlídku a buď vás to osloví, nějak se vám tam jako líbí, nějak to na vás dobře dýchá a pak už to jako, pak už se to nějak jako domyslí, no, že asi člověk nemůže čekat, že najde jakoby ideál.
2: K tomu ještě přidám, že když jdete na tu prohlídku, tak sice na vás dýchne ten byt, ale zároveň je tam s vámi asi 6 dalších lidí, kteří tam dýchají taky a pak už jenom hrozí nebo rozhoduje, kdo první doběhne do nejbližšího bankomatu a vybere zálohu, kterou dá takhle na ruku tomu pronajímateli. Ale pokud teda najdeme takovýhle byt a pořád se to dá zvládnout, ačkoliv je to těžké, tak já jsem přemýšlela třeba nad nábytkem. Je vhodný kupovat do takového bytu nebo schánět nějaký krásný, trvanlivý nábytek, nebo se mám vydat radši do krámu s masovými kuličkami a dát si je tam a pak si teda nakoupit něco, co mi vydrží rok a pak nebudu smutná, když se budu muset vystěhovat?
1: Já bych řekla, že ideálně nějaký kompromis a mix těch věcí, kdy určitě nemá smysl kupovat všechno nejdražší a nejkvalitnější a zároveň zase určitě ne nejlevnější. Určitě pro nájem bude dobrý kupovat nábytek, který je variabilní, se kterým se dá hýbat. A vlastně to je asi ta jediná poučka oproti vašemu vysněnému bytu, který jsme propojili z dvou malých bytů na byt 150 metrů čtverečních. Tak tam už můžeme jít do toho, že to bude nábytek na míru. Každopádně, když to bude cokoliv, co můžete jako vzít rukama a s pár šikovnými, silnými muži to někam odníst spolu s vámi do dalšího pronájmu, tak mám pocit, že se to jako vyplatí a že nebo minimálně já jsem k tomu vždycky tak nebo přistupuji k tomu, když si jako pořizuju věci i sama, takže vždycky jakoby přemýšlím, jestli ta věc se mnou může jít dál a jestli se hodí k věcem, který už mám. Vlastně je to taková jakoby vaše osobní kolekce a sbírka.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Téměř přesně v 11:30 se naposledy v rámci dnešního vysílání podíváme do sekce Wave News na našem webu. Jihoafrický soud odsoudil dva obchodníky s nosorožčími rohy. Řízení skončilo po 15 letech. Podle policie jde o největší případ svého druhu na světě. Davy Gronewald a Tilman Erasmus čelili více než 1700 obviněním od nelegálního lovu až po vydírání a praní špinavých peněz. Prvního ze zmíněných, který provozoval lovecké safari, policisté označují za strůjce celého podniku, píše server France 24. Podle policie Jihoafrické republiky v prohlášení na Facebooku uvedla, že Gronewald uzavřel dohodu o přiznání viny. V hlavním bodě obžaloby byl odsouzen k pokutě v přepočtu asi 2,5 milionu korun nebo k 4letému trestu odnětí svobody. Dále ještě dostal trest 10letého vězení s odkladem na 5 let. Druhého muže vrchní soud v Polokvané odsoudil k pokutě v přepočtu necelých 130 tisíc korun nebo k 3letému uvěznění. Úřady se případem zabývaly od roku 2007. O 3 roky později zadrželi 11 osob. Mezi nimi byli mimo jiné i veterináři nebo pilot vrtulníku. 15-leté trvání případů pak způsobil například spor u ústavního soudu, vysvětluje server The Guardian. Dva z původní skupiny obviněných v průběhu řízení zemřeli, stejně jako desítka ze 185 svědků. Někteří zase emigrovali ze země. Podle mezinárodní nadace pro nosorožce žije v Jižní Africe přibližně třetina celosvětové populace kriticky ohrožených nosorožců černých. Nachází se tam také více než 3/4 všech nosorožců tuponosých jižních, jejichž celosvětová populace v roce 2024 poklesla o 10% na méně než 16 000 jedinců. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Když zákon slouží jen mocným,
3: spalte jim pole!
4: Ne!
2: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
5: A má jméno?
6: On je Robin Hood.
2: Premiéra seriálu Robin Hood.
7: Nemůže se ukrývat věčně.
2: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

0: A v 11 hodin a 43 minut pro vás mám nachystaný poslední Kulturistán v rámci ranního vysílání na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V Brně v kabinetu Muz dnes od 20 budou Buchty live. Přijďte na letní a zároveň duchovní verzi podcastu Buchty rádia Wave. Kromě Ivany Veselkové a Zuzany Fuchsové dorazí na setkáníčko taky jejich kamarád Petr Wagner. Tento takzvaně rozpohodněný duchovní, kterého můžete slyšet v sérii Buchty o Bibli, nám snad konečně vysvětlí, co to je zakázané ovoce a jak se papá. Ale možná to bude o něčem úplně jiném. Tak pokud máte rádi podcast Buchty nebo jste právě poslouchali Buchty o Bibli speciální sérii, tak si můžete zajít dnes Brno Kabinet Muz od 20 hodin. Pak tady máme Pardubice a automatické mlýny, kde se dnes od 11 do 17 koná Zahradní republika a konference. Originální performativní projekt mezinárodního uměleckého uskupení First Dudler a britské operní pěvkyně a zvukové umělkyně Lore Lixenberg přináší dvojici jedinečných živých setkání, která zkoumají republiku prostřednictvím zvuku, pohybu a tance. V sérii dvou navazujících setkání zvou autoři publikum k aktivní účasti na performativních situacích, v nichž se zvuk stává nástrojem vnímání a porozumění vztahům mezi prostorem a jeho obyvateli. Tak pokud vás to zaujalo, Pardubice automatické mlýny dnes od 11 do 17, Zahradní republika a konference. No a nakonec na pražském výstavišti Letňany se koná Metronom Festival a dnes tam vystoupí například Sting, Ella Minus, I Love You Honey Bunny nebo Marcel a Fiddlersky. Já jsem byla na tomto festivalu v pátek, protože tam hrál můj oblíbený zpěvák Tom Odell, kterého jsem ještě neslyšela nikdy naživo, a řeknu vám, že slyšet naživo moji jednu z nejoblíbenějších písniček Black Friday, teda byl opravdu velký zážitek a on je velký sympaťák a myslím si, že si celý Dav podmanila, bylo opravdu krásné slyšet jeho srdcerivné, velmi promyšlené texty a velmi srdcerivné písničky pod širým nebem, které tak jako krásně zoranžovělo, když zapadalo slunce, a byl to opravdu, jak říkám, zážitek, takže pokud máte dneska čas, zajděte na Metronom Festival. No a já tímto uzavírám tipy na akce dnešní v rámci Kulturistánu. Dívám se do našeho playlistu a vidím, že nás tam čeká další novinka na Radio Wave, kterou mají na starosti Media Service a jmenuje se Sleepover.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán. Novinka na rádiu Wave. You know.

0: Je 11 hodin a 54 minut, je tomu tak náš společný dnešní čas u dopoledního on airu na rádiu Wave se nachýlil ke konci. Teďku za ním udělá ještě kapela Island Mint. No a od 12 už se můžete těšit na díl cestovatelského magazínu Casablanca. No a od 14 už se na vás v rámci odpoledního víkendového on airu na rádiu Wave těší moje kolegyně Anička Mikolandová. Já moc doufám, že si ještě užijete zbytek víkendu, že si pořádně odpočinete a že si užijete tohoto letního počasí, ale hlavně na sebe dávejte pozor a pořádně pijte vodu. Moc děkuju za poslech, od mikrofonu se loučí Klára Nováková.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
3: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Dobrý den, vítá vás a zdraví vás Pavel Sladký. Dneska na festivalu Filtruj v Brně, ale samozřejmě taky zdravíme všechny, kteří nás poslouchají klasicky v rozhlasovém vysílání nebo v jakékoliv podcastové aplikaci, kde Casablanca je. Dneska se budeme bavit, vzhledem k tomu, že jsme na kávovém festivalu Filtruj, o cestování a o kafi. Uvidíme, v jakém přesně poměru, jestli víc o kávě nebo víc o cestování, co nakonec převáží. Můj dnešní host je Honza Židů. Dobrý den, Honzo.
3: Dobrý den, Pavle.
2: Se kterým se právě o tomhle všem chci bavit. Kde jste byl naposledy na nějaké větší cestě?
3: Asi taková poslední nějaká delší cesta, což počítám, když je to delší než týden, tak jsme byli letos v únoru na Filipínách.
2: Měla ta cesta nějaký konkrétní kávový záměr nebo vůbec?
3: Myslím si, že to byla jedna z cest, kdy jsme si fakt řekli, že kafe nebudeme vůbec řešit, protože jsme tak nějak jako a priori předpokládali, že tamto kafe asi nebude nic moc. Nedělali jsme si žádný hluboký průzkum, ale Filipíny nejsou úplně lokalita, do které by člověk jezdil za kafem jako některé jiné asijské země. No a vlastně myslím si, že už po příjezdu hned první den jsme vlastně zjistili, že nemůžeme být dál od pravdy. Protože jsme začali objevovat, že filipínská kávová kultura je vlastně, nechci říct, že předčí tu českou, ale je fakt hodně, hodně vepředu. Ale moc se o tom neví.
2: Honza Židů je kavárník, má kávový catering, pražírnu, takže jako káva naplňuje jeho profesní i osobní život po všech stránkách. Když takhle vyrazíte na nějakou cestu, tak je to spíš příležitost si od toho odpočinout, anebo si spíš nějak doplňovat vzdělání, rozšiřovat zkušenost a naopak to zase zapojit do toho, co děláte, co vás živí a co vás baví?
3: No já myslím, že my to používáme jako prostředek k tomu, aby jsme se jako na chvilku odpočinili tady od toho našeho běžného zhonu, kdy prostě to kafe řešíme, nechci říct každý den, ale jako v podstatě většinu dní z toho týdne. Ale stejně to ve finále sklouzne k tomu, že první věc, co uděláme, tak prostě hledáme, kde je nejbližší kavárna, kde bychom si to kafe mohli dát. A když teda žádná v okolí není, tak vytáhneme něco ze svých zásob a něco si rychle připravíme.
2: Jak jste se pohybovali po Filipínách? Hromadnou dopravou, nebo jste si něco půjčili, nebo jak to bylo?
3: Byl to takový mix. Poměrně dost jsme využívali taxíky, protože přece jenom tam je to jako extrémně levná záležitost. Samozřejmě jsme jezdili na skutru, to je taková naše oblíbená asijská doprava, protože mně přijde, že i v tom šíleném provozu, který tam na většině míst je, tak se to dá jako zvládat krásně, když má člověk nějakou aspoň lehkou průpravu tady z Brna nebo z kdekoliv z Česka, tak se to jako hodí. A myslím, že jsme určitě jeli trajektem, to je taky taková jako asijská věc, celkem mně přijde, že tam mezi spoustou těch ostrovů se dá. No a klasické letadlo na nějaké kratší přelety z ostrova na ostrov.
2: Co se týče divokosti provozu, tak někdo má problém si na něj navyknout, nebo nějaká zvykací fáze je skoro jako u každého, ale někdo má potom problém i z něj trochu vystoupit. Když se třeba z chaotičtějšího, tak nějak organicky řízeného provozu i s menším množstvem dopravního značení a s větším množstvím komunikace mezi řidiči a řidičkami pak třeba vrátí do našich poměrů, tak někdo pociťuje nějaký jako deficit. Tak vy jste který případ?
3: My to máme tak, nebo to, když mluvím za sebe, tak já to mám tak, že já vždycky se snažím jako co nejrychleji adaptovat. Tam je podle mě nejjednodušší, než si jako googlit nějaký pravidla, které asi v podstatě ani moc neexistují, tak to vzít jako metodou go with the flow, prostě jet. A samozřejmě člověk se naučí hodně rychle používat klaxon, protože pochopí, že tam to není prostředek nadávky, ale je to spíš prostě, hele, jedu, odbočuju, cokoliv. A pak samozřejmě, když se vrátím do toho Česka, tak člověk je takovej, že moc ho nevycukají žádný kolony, takže v Brně, v Praze je vlastně úplně v klidu, protože prostě pochopí, že jakoby nic nezmění a vlastně v té Asii to často bývá daleko horší. Tak ten klaxon, to si tak postupně odvyknu, protože přece jenom tady v Evropě to není úplně tolerovaná věc a často lidi vystupují z auta.
2: Nakonec v Evropě je i několik zemí, kde uvnitř toho státu je tak velký rozdíl v tom pocitu ze silniční dopravy, že to vlastně překlene kontinenty. A mám na mysli hlavně Itálii, když člověk řídí nebo se pohybuje v provozu někde na Sicílii nebo na úplném jihu Itálie a pak přejede do jižního Tyrolska, do toho příhraničí Itálie a Rakouska, tak má pocit, že to jsou úplně jiné světy a že to ani nemůže být jeden národ. Jo?
3: No, ze Sicílie máme asi měsíc starou zkušenost, když jsme tam byli s kamarádama na rozlučce a to musím říct, že to bylo hodně asijský ten vibe, to jako mě bavilo dost, no. A akorát my jsme udělali tu chybu, že jsme si půjčili velkou dodávku, protože z nás bylo 8 a občas se tam proplítat bylo docela legrace, no.
2: A s dodávkou jinak jste zvyklí cestovat, že jo?
3: Jo, je to náš jako zaprvé pracovní nástroj, protože samozřejmě kávový catering neobsahuje jenom kávovar, ale i spoustu jiných věcí, které musíte převážet, tím pádem do osobního auta se těžko zbalíte, takže teď vlastně už to máme doma, takže máme dvě dodávky, jezdíme jenom dodávkou oba. Je to super, protože člověk vlastně se naučí všude parkovat a pak už nemá problém prostě s čímkoliv.
2: A když říkáte oba, tak myslíte čtyři, protože to jste vy, žena a vaše dvě feny, že jo?
3: Je to tak, to je nedílná součást.
2: Jak tahle sestava na cestách funguje? Jak ta lidská psí spolupráce, zvlášť na dalších cestách, jeli jste třeba na Nordkap a zpátky, jak funguje, a teď myslím nejenom dlouhé přejezdy a atmosféru v autě, ale i všechno to, kvůli čemu tam potom jedete, což jsou třeba hory a tak?
3: No já myslím, že už jsme se na to docela adaptovali za těch 6-7 let, co jsme se nejdřív pořídili jednoho psa, klasicky v covidu a potom jsme přidali ještě druhého do smečky, tak člověka to možná naučí trošku jako zpomalit, protože samozřejmě s tím psem nemůže úplně jako lítat z jednoho místa na druhé, musí myslet na to, že ten pes má nějaký svůj režim, kdy se potřebuje vyspat, potřebuje samozřejmě nějaké venčení, tyhle věci. Trošku nás to donutilo možná vynechávat větší města, protože člověk tam nenajde moc toho využití a spíš to přesně jako tíhne k těm horám, k té přírodě, což vlastně ale nás jako lákalo od začátku a možná podle toho i volíme ty destinace.
2: O Norsku jste někde se ženou napsali, že to je ideální, nádherné místo na kempovací spoty, tak jaké máte nejradši?
3: No Norsko totiž, nebo obecně celá Skandinávie je trošku specifická v tom, že když člověk chce spát mimo kempy, na divoko, v dodávce nebo ve stanu, to je vlastně celkem jedno, tak je to úplně ideální místo. Tam platí tam takové jako, já vlastně myslím si, že to možná je dokonce i jako zákonem dané, že když se budete pohybovat, myslím si, že 150-200 metrů od nějakého soukromého pozemku, tak můžete vlastně kdekoliv zakempovat. Což je pro nás úplně ideální, takže my se vždycky jako snažíme najít si co jako nejhezčí místo, ideálně někde u nějakého jezera nebo někde prostě víc jako v horách, v lese, a v tom je ta Skandinávie geniální, protože ve zbytku Evropy je to trošku komplikovanější, zvlášť tady v okolních státech je to často docela regulované. Možná do jisté míry je to i tím, že prostě spousta lidí se nechová úplně ideálně při tom kempování, tak se to jako dost zpřísňuje poslední roky. Ale tam tím směrem jako sever je to ještě v pohodě.
2: No ten zmíněný covid na to měl právě taky dopad, že v některých těch státech se pod vlivem jako nově najíždějících skupin lidí, kteří si obytňáky dostavili, přestavili nebo pořídili a vyrazili takhle, aby byli jako samostatní a soběstační, tak bylo prostě potřeba zpřísnit pravidla. Slovinsko je teď takový jako lídr tohodle v Evropě, nejvíc asi organizovaná z těch všech hlavně alpských zemí, takže jako je potřeba to trochu plánovat. Je to svoboda toho života na vlastních kolech, ale znát pravidla, vědět, kam chci, ale taky kam můžu, je základ, ne?
3: Já si myslím, že ten respekt je vlastně to důležité, že jako jasně občas člověk najde krásné místo, kde by si říkal, jo, tady by to bylo perfektní, ale pak se musí jako uvědomit, k čemu se to místo využívá, nebo jak to jako funguje normálně a prostě se občas spokojit s tím, že bude muset zajít do toho kempu. Taky jako se nám to občas děje. Teď máme takovou jako vizi na léto, že bychom chtěli jet do Skotska dodávkou a vlastně tam moc nevíme, co od toho očekávat, jak to třeba bude fungovat. Protože si myslím, že při průjezdu Anglií to bude spíš asi jako kempová záležitost, a nahoře vidíme. Ale vždycky se dá adaptovat, to si myslím, že jako je to důležitý. No.
2: A cílem je trekovat po vřesovištích a po Skotské Vysočině, nebo co je cíl?
3: To uvidíme. Asi pravděpodobně, tím, že jsme tam ani jeden z nás čtyř nebyli, tak jsme si říkali, že by bylo hezký si přesně jako hodně té přírody, vřesoviště, sky, všechny tady ty jako věci nás hodně lákají. Samozřejmě kafe, to je důležitá část. Ale teď nás posledních pár týdnů začaly odrazovat trošku mochničky, kterých je tam v létě fakt hodně, tak uvidíme, jestli to dopadne, nebo vyjedeme klasicky do Norska, jako to dopadlo poslední roky skoro vždycky.
2: A když si můžete vybrat, co by bylo vaše ideální kempovací místo s dodávkou, tak je to něco spíš jako široký rozhled, výhled na fjord, anebo něco jako útulnějšího, zabaleného do lesa s nějakou skálou nad vámi, nebo tak jako nadhazuju nějaké možnosti, může to samozřejmě vypadat ještě úplně jinak, ale co to je?
3: Loni jsme našli fakt krásné místo, což bylo přesně na takovém jako velkém útesu, pod kterým se ale dole nerozprostíralo moře, ale další prostě velké planiny. Za náma byly obrovské hory a ještě takový jako velký jezero. To místo bylo nádherné, úplně jako magický, fakt jsme říkali, že jsme našli asi nejhezčí spot. Ale samozřejmě tyhle místa mají často problém, že jsou hodně větrný, což když chcete sedět venku a užívat si ty výhledy, tak není úplně ideální. Takže nevím, záleží podle počasí. Jestli se potřebujete vysprchovat, tak asi ideálně se chcete zalíst někam trošku víc do soukromí. No, liší se to. Ale jako to Norsko je v tom fakt skvělý, že tam člověk najde prostě jak hodně schovaný v lese, tak hodně takový jako otevřený pěkný místa.
2: Pokud vím, tak té vaší dodávce už je nějaký pátek věku, je asi 20 letá, takže vy si ji umíte opravit, když na něco aspoň ne úplně super mega složitého dojde, tak to zvládnete?
3: To bych vlastně asi chtěl říct, že se to postupně učím. Je jí 23 let, takže teď spíš začínáme bojovat s tím, že má emisní normu Euro 3, což je věc, se kterou už vás to spousty evropských měst nepustí.

0: To bylo jenom jako náhodné zpestření, že to přineslo příležitost v rámci toho tripu?
1: To byla vlastně úplná jako náhoda, protože my jsme zajeli si, když jsme se vlastně vraceli z toho Nordcupu, tak jsme tentokrát zvolili cestu, že pojedeme fakt skrz Norska, jako skrz Norskem až dolů, což je dlouhá cesta, ale o to hezčí. A zajeli jsme si na ostrov Vega, kde jsme vlastně moc nevěděli, co budeme dělat, ale bylo to v podstatě trošku kousek jenom zajišťka a pak jsme, měli jsme docela jako hnusný počasí, tak jsme furt vymýšleli co a jak, měli jsme tam asi 2 dny a pak jsme objevili, že tam je půjčovna těch kajaků, tak jsme si říkali, hele, tak proč ne, a vlastně jsme vyhodnotili, že to bylo fakt skvělý, že to byl jako jeden z těch jako fakt hezkých zážitků, když tam člověk těma jako okolo toho ostrova prostě projíždí, teď tam zajede na nějaký jako ostrůvek, kde jsou nějaký chaty, rybářský hádám, tak to bylo moc hezký, no.
0: Jaký byl Národní park Rago? Ten je krásný, ne?
1: Jo, tak ta příroda tam je jako všude krásná. Tím nechci říct, že v Česku by nebyla, v Česku jsou jako taky krásný místa, ale přijde mi, že tady to je takový jako monumentálnější. Že fakt, nebyli jsme v Americe, nebyli jsme v Kanadě, tam samozřejmě ty národní parky budou ještě asi úplně jiný level, ale tohle je taková jako srdcovka, no.
2: Casablanca. Casablanca. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
3: Casablanca.
2: Casablanca na Radio Wave.
4: No matter what. No matter what, you got.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Honza Židů je můj dnešní host, natáčíme na festivalu Filtruj. Pojďme se teďka podívat na tu přípravu kávy na cestách, jako takové samostatné téma vložené do dnešní Casablanky. Když jste na cestě dodávkou, tak si kafe děláte nejčastěji jaké?
1: Docela to střídáme. Samozřejmě, když je možnost, tak si jako často zajdeme do kavárny, nebo to v průběhu dne určitě jako doplníme v té kavárně, ale ráno většinou si vystačíme z vlastních zásob. To znamená, že ať už si jako ufiltrujeme přes nějaký dripper, což tady je takový tematický zrovna na festivalu, nebo jsme začali poslední roky vozit i dripity, což jsou takové sáčky s už

0: namletou kávou, které vlastně jenom nasadíte na šálek a zalijete to horkou vodou. Přijde mně, že tím jde vlastně připravit poměrně jako slušný filtr bez nějaké jako větší námahy, člověk nemusí vozit mlýnek, jo, je to prostě jenom jako taková jako hezká, rychlá věc.
1: A tohle je věc, kterou jsme dřív moc nevídali, nebo minimálně já jako laik jsem to prakticky nezaznamenával až opravdu v poslední době. Sáčky, ne čajové, ale kávové. Čím to je, že se to rozšířilo až teď?
0: Já si trošku myslím, že za to možná trošku taky může COVID. Protože prostě, jak lidi začali jako cestovat, tak jako, nebo víc cestovat tady v těch jako svých okolních, tam, kam se mohlo aktuálně, tak a i ty pražírny se jim chtěly možná trošku víc přizpůsobit v tom, aby si to kafe mohli připravit fajn. A obecně se rozjela ta příprava kávy doma nebo v nějakých takovýchhle podmínkách, tak si myslím, že to byl ten důvod. A možná i ta technologie se posunula natolik, že jako i vlastně my v naší jako fakt úplně pidi pražírně jsme schopni si ty sáčky vyrobit v relativně slušné kvalitě, bez toho, aniž bychom na to měli nějakou výrobní linku. Takže to bude asi možná ten důvod.
1: Pak jsou ještě další druhy přípravy kávy na cestě, ke kterým jsme se zatím nedostali. Já jsem teď jenom vložil otázku na kávové sáčky. Vy máte třeba taky elektrický mini espresovač, bateriový, je to tak?
0: To je taková jako věc, která teďka, ono už to funguje taky samozřejmě jako delší dobu, ale teď poslední roky se to furt jako nějak vylepšuje. Tak už přesně existuje takový, prostě vypadá to jako taková velká kapsle, do které buď vkládáte jako klasické kapsle, co se dávají do kávovaru, nebo si tam můžete dát i namleté kafe. A vlastně jste z toho schopni z mýho pohledu připravit jako v pohodě kafe, někdy vlastně i super kafe, protože prostě to jakoby okolní prostředí to dotvoří samozřejmě to, že to kafe třeba není úplně jako stoprocentní. A tomu se vlastně ty pražírny taky jako hodně přizpůsobují, že mně přijde, že spousta i českých, i zahraničních výběrových pražíren začaly ty kapsle dělat už bez nějakého odsuzování toho, že to je vlastně horší příprava kafe, protože prostě je to jenom trošku jiný, ale nám to funguje skvěle, někdy používáme to i tak, že si to můžeme připravit po cestě, nemusíme kvůli tomu zastavovat, prostě si to dáme do stojánku na plechovky a připravíme si kafe a u toho nezastavujeme. No?
1: A co takové ty předpřipravené sety sáčků, kde se přefiltruje kafe, ale zároveň je tam zobáček, kudy se potom to kafe dál nalévá, nebo se to z toho možná dá případně i pít, i když to trošku asi snižuje tu kulturu pití té kávy. To je něco, co využíváte nebo vůbec?
0: Přiznám se, že jsem to ještě neskoušel. Viděl jsem to, máme i pár kamarádů kolem nás, co to vyrábí, ale vlastně jsem nějak neměl příležitost. Svým způsobem mě to trošičku odrazuje, protože mi to trošku víc evokuje instantní kafe, ale zároveň vlastně asi jako pohodě, záchrana.
1: Já jsem tyhle metody přípravy kávy dřív vnímal jako, že jsou vlastně trochu neekologické, než se začaly vyrábět jako opětovně využitelné tyhle sáčky a dalo se to po vymytí znovu naplnit nějakou čerstvě namletou kávou a zase jako přelévat, takže aspoň na několikeré použití to bylo, ale jinak mi to přišlo, že tam je trochu moc obalů a trochu moc věcí kolem toho, když právě by stačil pytlík jako čajový zalít a hotovo.
0: No, jako to máte do jisté míry pravdu, samozřejmě ta stránka toho jako odpadu je špatná, to je u těch kapslí, to je to stejný v bledě modrým. I když se dělají kompostovatelné kapsle, tak problém je ten, že je musíte opravdu dát na kompost. A jako nevím popravdě, kolik lidí v Brně má přístup ke kompostu. Je to trošku složitější, zároveň tam převažuje trochu ta jednoduchost. A ty vyloženě fakt jako čajový sáčky, to se vlastně taky dělá s kafem, tak popravdě jsme to párkrát taky zkoušeli, že to fakt vyloženě v tom prostě jako vymácháte, ale tam zatím jsem ještě asi nenarazil úplně na to, že bych s tím byl jako super spokojený. To už fakt, jako když to zalejete ze zhora, to mi přijde trošku lepší, ale věřím, že to je prostě jenom o tom si to vychytat, ten recept, jako se vším.
1: Když jste někde na cestách, i jako řidič, tak v kolik si dáte nejpozději z kafe odpoledne? Nebo i večer?
0: Spíš moc ne. Spíš většinou fakt končíme někde jako odpoledne. Málo kdy udělám tu chybu, to jsme se tady bavili před rozhovorem, že málo kdy udělám tu chybu, že bych si jako dal později večer kafe, až mi manželka připomněla, že se mi to stalo relativně nedávno a že jsem jí pak říkal, že jsem asi do 3 do rána nespal. Tak občas se to samozřejmě stane, ale jako snažím se tomu vyvarovat.
1: Ještě když je k tomu třeba polární den někde na severu a slunce moc nejde spát nebo na velmi krátkou dobu, tak jako koukat ve 3 ráno znamená koukat pořád do světla a někdy ta jako iluze noci pomůže k tomu, že člověk spí snáz, ne?
0: Jo. A hlavně přesně, když je dlouho světlo, tak člověk úplně ztratí pojem a prostě si řekne, jo, bych si dal docela kafe, no ty, ale ono je třeba jako 8 večer, tak to už asi není úplně ideální. Zase je to super v tom, že člověk fakt může vycházet na výlety prostě okolo oběda a i když to bude dlouhý výlet a vrátí se v 1 v noci, tak se vlastně vůbec nic nestane. Tak to je krásné.
1: Využíváte hodně nějaké kávové aplikace, mapy pro přípravu té cesty nebo prostě na místě k rozhlednutí se, kam sjet na nějakou dobrou kávu, zvlášť když jsou to menší města nebo vesnice a nejsou to jako velká centra, kde by bylo na výběr?
0: No, asi nejvíc, když jako jezdíme po Evropě, tak nejvíc, buď máme nějaký typy už jako pozbíraný, co třeba vyzkoušel někdo před náma z kamarádů, protože samozřejmě, jak žijeme v té bublině, tak všichni takhle jezdí, tak si navzájem předáváme typy. A nebo hodně používáme aplikaci Coffee Trip tady od týmu European Coffee Tripu, což mi přijde, že funguje skvěle, tam jako těch kaváren už je fakt hodně. Samozřejmě jsou místa, kde, co bylo zajímavé třeba na té Sicílii, tak podle mě v Katánii tam byla jako jedna jediná kavárna s výběrovkou a to bych řekl, že ještě takové hodně diskutabilní kvality, ale jinak vlastně je to fakt hezky zaplněný a když jsme mimo Evropu, tak teď vlastně poslední dobou docela Reddit. Já jsem nikdy netušil, k čemu se to dá ke všemu použít, ale i na tyhle typy je to fakt jako skvělý. A dost se nám osvědčilo se prostě zeptat. To je taková jako asi jako obecná věc, ale třeba fakt na těch Filipínách to fungovalo skvěle, že tam těch vlastně kavaren s výběrovkou, které nikde nejsou, je strašně moc. Ale není to nikde, nikde to není jako sumarizované dohromady, takže když jsme objevili jednu jako skvělou kavárnu, ve které jsme byli, myslím, hned první nebo druhý den, tak nám tam hnedka kluci doporučili prostě 10 dalších jako skrz Filipíny. Jo. A bylo to fakt, to bylo moc jako super a do kterékoliv z nich jsme pak šli, tak jsme zase pozbírali nějaký další typy a ve finále jsme si mohli udělat prostě Filipíny Coffee Trip mapu a bylo by tam těch položek fakt jako spousta. No.
1: Tak pokud je to nová věc na Filipínách, tak to možná brzo přijde, že nějaká zastřešující aplikace, mapa, cokoliv třeba bude jako další krok, aby to nebylo závislé na tom osobním kontaktu, ale šlo to třeba nějak dopředu naplánovat?
0: Těžko říct. Myslím si, že to bude asi do jisté míry furt hodně turistická věc, protože přece jenom jako ta sociální, ekonomická situace tam jako není úplně taková, že ty lidi by do těch kaváren jako chodí. To zase nemůžu říct, že jsme tam ty místa nějaký neviděli, ale myslím si, že je to fakt hodně pro tu horní vrstvu. No, že si myslím, že ten zbytek si to kafe dělá doma jako v nějaké rozpustné verzi nebo v nějaké jako zalívané, ale no, spíš jako fakt hodně turistický to bude asi. Ale těžko říct, myslím si, že se přijde mi, že jestli je nějaká destinace, která podle mě, teď se dovolím trošku tak jako vizionářský pohled, která podle mě jako bude stoupat rychle, co se týká kafe, tak to možná ty Filipíny fakt budou, protože tam je vidět i ta snaha zevnitř, kdy oni tam zakládají si něco, jak je tady Specialty Coffee asociace, tak něco takového vzniká vlastně i tam. Pořádají tam prostě kurzy pro lidi, aby prostě začali dělat jako v gastru, respektive kafe. A přijde mi, že to tam začíná být hodně silný a tím, že zároveň je to pěstitelská země, tak vlastně je to ještě o to lepší. Trošku škoda je ta, samozřejmě jsme z toho byli tak nadšení, že jsme pak pátrali u tady evropských importérů, jestli se to kafe dá sehnat, ale vlastně jsme zjistili, že to jako nikdo nenabízí, nebo jsme na nikoho nenarazili. A ono do jisté míry to je tím, že ta produkce tam není super velká a oni toho většinu si spotřebují sami, a zároveň musí dovážet ještě z těch takových těch jako klasických pěstitelských zemí. Ale myslím, že se to trošku zlepšuje, ta jako výnosnost té produkce. A myslím si, že třeba se to stane, že se to jako do té Evropy dostane. Bylo by to super, protože to kafe je fakt na super dobré úrovni. A to je nejenom arabika, ale i robusta. Zároveň oni tam pěstují i Liberiku a Excelsu, což jsou další odrůdy kávovníku. A to je jedna z mála zemí, kde se pěstují jako aspoň 4. Což si myslím, že by to mohlo ještě jako trošku posunout dopředu. No.
1: Jaká je Manila jako město? Já jsem tam nikdy nebyl, ale mám o tom představu takového z filmu nejvíc asi. Uh-huh. Jako docela chaotického města se spoustou sociálních rozdílů, kterým, když se člověk bude nějak tak freestylově motat, tak může narazit na úplně jako odlišné věci, než kdokoliv, kdo půjde hodinu po něm.
0: Jo, Manila byla... My jsme jeli s tím, že já myslím, že je to jedno jako z... nebo aspoň to, co se dočtete na Google, tak je to jedno z nejnebezpečnějších míst na světě. Což nás samozřejmě trošku vystrašilo, protože jsme měli v plánu tam strávit třeba 4 dny v součtu. No a měli jsme nějaké informace od mého bratrance, který má poměrně jako dost procestováno. A ve finále jako není to... není to úplně... jako necítí se tam člověk úplně super bezpečně, ale zároveň podle mě to je vždycky o tom netroufat si navíc, než prostě je potřeba. Takže vím, že jako jasně je tam velký slam, tak asi do něj logicky nepůjdu, protože to asi nebude to místo, kde by jako bílý Evropan byl prostě jako vítaná společnost. Ale zároveň to, takové to jako bohatší centrum, ta metro Manila je vlastně, přirovnal bych to klidně k, já nevím, fakt možná k New Yorku, k něčemu takovým, je to jako fakt prostě tepající velkoměsto. Jako nový domy, vysoký jako mrakodrapy, čistý ulice, strašně moc různých podniků, fakt jako hezkých, evropské úrovně, možná jako je lepší. Ale je to zajímavé, že to je fakt obrovský kontrast. Vy se pak prostě podíváte přes řeku a přesně vidíte tam ty chýše v podstatě zbouchaný z nějakých plechů. A proto jsme vlastně i jako nejčastěji volili tu dopravu tím taxíkem, protože prostě jsme si tak nějak jako vyhodnotili, že zase až takový dobrodruzi nejsme, aby jsme tam všude chodili pěšky, zároveň ty vzdálenosti jsou obrovský. Takže jsme projížděli pár jako místama, které byly dost divoký. No. Ale myslím si, že to stojí za návštěvu. To zase jako nechci od toho nikoho vlastně odrazovat. Asi... Takový nejdivnější pocit jsme měli, když jsme tam v noci čekali na nádraží, kde jsme nasedali na autobus, kterým jsme se přemisťovali na sever Luzonu, toho jako centrálního ostrova, tak to vyjíždělo někdy, já nevím, podle mě třeba okolo půlnoci, takže jsme tam prostě večer museli chvilku předtím počkat, tak to bylo takový jako divočejší, ale vlastně možná si to člověk jenom jako projektuje do té hlavy, co by se všechno mohlo stát a ve finále jsme nepotkali Filipínce, který by se neusmíval a nebyl, jako ty lidi jsou extrémně milí a myslím si, že jako není jejich cílem vás okrást a prostě nějak zneškodnit.
1: Byly pláže zásadní důvod toho, proč jet na Filipíny?
0: Myslím si, že tady by se naše odpovědi moje manželky doslyšily, protože já nejsem úplně plážový člověk, i můj fototyp je takový, že musím používat hodně opalovacího krému. Samozřejmě ty pláže jsou jako skvělý, ale zároveň si myslím, v tomhle jsem takovej, že si myslím, že i vlastně Chorvatsko nebo Řecko má možná hezčí ty pláže a to moře. Když pominu podmořský život, ten samozřejmě je, jako co se týká tady téhle jako strany světa, jako daleko zajímavější, ale myslím si, že jako fakt rovnoceně hezký pláže najdete prostě tady v Evropě.
1: Pro vás to nebyla první výprava do jihovýchodní Asie, protože minimálně o nějaké 2-3 roky předtím jste byli v Tajsku. Říkám to správně?
0: Je to tak.
1: A co bylo lepší?
0: Tady mám úplně jednoznačného vítěze a to jsou Filipíny.
1: Jo?
0: Tajsko je hrozně hezké. Co se týká kultury, je to perfektní. Myslím si, že přesně když člověk chce hodně spojit i nějakou přírodu, ale hodně chrámy a fakt to jako náboženství je tam extrémně prorostlé, tak Tajsko vede. Co se týká jídla, 100%. To na Filipínách asi není úplně ta věc, za kterou pojedete. Ač teda, já musím říct, že mě to vyhovovalo, ale tak já mám hodně rád jako rýži a takové jako jednoduché věci, takže vlastně kdekoliv tím směrem se najím. Ale co se týká lidí, tak 100% Filipíny. Protože prostě Tajsko je možná už trošku moc turistické místo, a na některých těch spotech už prostě je cítit, že ten turismus tam je prostě jako už hodně zakořeněný. No. Tím nechci říct, že Filipíny jsou nějaká jako strašně neobjevená lokalita. Jo? Já prostě znám samozřejmě spoustu lidí, kteří tam byli před náma, ale hrozně záleží, co člověk hledá. Myslím si, že se tam dají najít místa, kde prostě ten turismus je extrémní, ale zároveň jsme fakt našli třeba ten sever toho Luzonu je geniální místo, kde prostě jako myslím si, že těch turistů tam zas až tolik není. A ani jako, no tam, nechci říct, že tam není nic zajímavého, ale je to spíš takový, že člověk tam užije tu autentičnost. My jsme tam spali u takové paní, co tam provozovala svůj homestay a prostě bylo to úplně jako tak strašně jako autentický zážitek, že jsme se jí říkali, že bychom tam ještě o týden díl klidně zůstali. Když jsme odjížděli, tak nás objímala, byla úplně jako nadšená, že jsme tam byli. Ještě kor, my jsme na ní dostali doporučení od toho mého bratrance, který tam byl asi 3 roky zpátky, tak to byla ještě o to víc nadšená, že prostě tam bylo jako to propojení. Tak...
1: Takže to bylo trochu jako návštěva u tetičky.
0: Jo, v zásadě to bylo úplně to stejné. Fakt se o nás jako hezky starala, ráno nám prostě uvařila snídani, večer večeři. Bylo to perfektní. A to jsou jako ty zážitky, které já asi hledám, jo? Že jsou super chrámy, tyhle věci, je to všechno moc jako pěkný, ale když vidíte 10. ten den, tak už se toho trošku přesítíte a je to vlastně všechno dost podobné. Kdežto na těch Filipínách, tím, jak už tam spousty stovek let je křesťanství, tak tam jsou hodně kostely, ale to vlastně tady na to jsme z Česka zvyklí. Tak už vás to tak jako neláká, tím pádem se víc jako můžete nacítit na ty lidi, což musím říct, že předtím se nám třeba tolik jako nedařilo. Jo? Jak člověk furt se snažil co nejvíc těch památek a furt se jako někam přesouval, tak teď jsme si řekli, že prostě to úplně jako vypustíme tady tyhle věci.
1: A potom část Filipín je muslimská, ono to v té zemi způsobuje i jako určité jako třenice a ty kulturní rozdíly do sebe někdy narážejí, ale v té části byste nebyli, nebo jo?
0: Nebyli a to je, on je to hlavně ten ostrov Davao, což je jakoby jižněji, a což je jedna, to je právě ta věc, že to je třeba místo, kam bych se moc chtěl vrátit, nebo se bych podívat, tak, protože to je jedno z těch pěstitelsky, co se týká kafe, těch jakoby nejvíc zajímavých míst. Tam jsou ty jako nejlepší farmy, jsou vlastně na tom ostrově Davao. A když jsme se bavili s místňákama, kteří třeba někteří tam i jako jezdí, protože to se mně hrozně líbí, že oni podporují ty vlastní pěstitele, takže oni často jako cestují po těch farmách, ti baristi třeba a fakt nějak dohromady tam prostě vymýšlí nějaké věci. A právě říkali, že třeba dvakrát ročně se snaží na to Davao jezdit na ty farmy a fakt nějak se jako vzdělávat společně. Tak to by se mi třeba jako líbilo, kdyby se nám někdy podařilo vjet tam vyloženě na jako kávovou takovou jako expedici. No. Uvidíme, třeba se to podaří.
1: A z té jihovýchodní Asie jste byl ještě v Indonésii?
0: To je takový dobrý start, když člověk nemá žádné zkušenosti, tak jsme to vzali stejně. No, vlastně jsme začali na Bali. Už je to 7 let zpátky, tak samozřejmě i v tu dobu tam byl jako overturismus, ale zároveň to nebylo jako asi tak hrozný, jak jsem čekal, a to já jsem člověk, který nevyhledává úplně velký davy. Pak jsme to ještě vzali na druhou stranu, na východ, na ostrov Flores, a tam jsou vlastně Komocký ostrovy a tady ty jako další lokality. A pak jsme ještě přeletěli na úplně druhou stranu, zase na východní Jávu. A to je třeba místo, kam bych se určitě vrátil jako hned.
1: Čím to?
0: To je prostě úplně, nějakým způsobem se to jako do mě zapsalo. Prostě je to, samozřejmě zase je to prostě jako, je to už jako turistický místo, i v tu dobu jako bylo, ale zároveň my jsme tam jako projížděli tu krajinu jako vlakem a měli jsme vždycky nějaký jako den zastávku, šli jsme se prostě podívat na nějakou sopku ráno, na východ slunce, něco takového. A na skútru jsme tam projezdili pár a bylo to prostě úplně magická krajina, jak jsou tam ty sopky hodně, tak je to taková měsíční krajina. No.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radio Wave. Honza Židů je mým dnešním hostem a bavíme se o tom, kam všude cestoval a taky jaké kafe u toho pil. Když bych se teda ještě jednou otázkou vrátil k těm zemím jihovýchodní Asie, tak Filipíny z toho kafově vyjdou nejlíp nakonec? Nebo?
1: Myslím si, že to je hodně subjektivní, ale Indonésie je skvělá, protože je tam kor na Bali, ale i na těch ostatních ostrovech je tam spousta fakt trendy kaváren, hrozně hezkých, a ta kávová kultura je tam hodně zakořeněná. Je to i jako exporterská země, co se týká kafe, už je to vlastně věc, kterou tady běžně dostanete. Myslím si, že i na spoustě stánků tady Indonésie bude, protože si myslím, že teď tak nějak jsme jako v tom největším, jako v té největší sezóně. A Thajsko, to stejný, tam jakoby ten sever je hodně, taky tam se pěstuje docela dost toho kafe, je to vlastně relativně jako známá věc, ale mě ty Filipíny spíš jako hrozně osobně překvapily, že jsem si fakt nemyslel, že jako bylo mi jasný, že tam kafe roste, tak přece jenom furt se pohybujeme jako v té oblasti, kde by mohlo růst, ale zároveň spíš i ten, i ta kvalita, kterou jsme tam aspoň my dostali, a hlavně to nadšení těch lidí, no, takže tohle u mě jako zvítězilo asi nejvíc, že jsem tam fakt viděl ten zájem, který tady byl, nevím, 10 let zpátky, kdy tady v Česku to fakt všichni strašně řešili, byla taková ta největší vlna, tak to úplně mě přišlo, kdybych se vrátil prostě v čase. Jo? Ty baristi prostě byli úplně zapálení a teď ještě, když zjistili, že my děláme kafe, tak samozřejmě o to víc. A prostě tam je taková jako specifická věc, nebo v Asii běžná, ale tady mě to přišlo ještě takový trošku jako, jako nabuzený tom, že tam se samozřejmě nepije nikde kohoutková voda a stáčí jim to na nějakých stanicích, kde oni ta voda, co dostávají do kaváren, je strašně měkká. Je to, není to úplně jako destilka, ale v podstatě to nemá skoro žádné minerály. A oni si tam tu vodu v těch kavárnách domíchávají různýma minerálama a tvoří si vlastně svůj vlastní recept na tu vodu, což samozřejmě vlastně to kafe ještě jakoby trošku víc pozvedne. Jo? Tak to je taková věc, kterou já teďka všem říkám, že prostě Filipíny a voda je úplně jako perfektní. Že prostě chcete se něco naučit o vodě, jeďte na Filipíny. Oni tam fakt, ty baristi, je to pro ně běžná praxe. Že mi přijde, že u nás, jo, tak máme nějaký filtrační patrony, prostě přes který si jako filtrujeme vodu, ale zároveň tam to fakt jako prostě ladí úplně jako do poslední kapky. Tak to je třeba věc, kterou jsem si hodně odnesl, že třeba bychom to jako taky mohli začít víc řešit. Ale on pak člověk zjistí, že to je strašná rabbit hole, do které se hrozně zahrabe. A ještě kor, když jako já nebyl moc dobrý v chemii, tak je to takový jako hodně poznávání, no. Tak tohle mě třeba fakt jako pobavilo hodně, no.
0: S chemií nevím, ale vy jste studovala Parama, ne?
1: Je to pravda. Tam nebyla potřeba chemie a matika, tak jsem šel tam.
0: Ale to potom vzalo rychlý kávový konec.
1: Nebo? No jako dokončil jsem je, ale zároveň to možná bylo trošku pro nějaké vlastní svědomí a pro uspokojení rodičovských choutek. A taky možná jako zadní vrátka, kdyby náhodou, protože se to tak nějak jako lámalo, že já jsem státnicoval zhruba rok před covidem, pak ještě jsem nějak, no půl roku vlastně, pak jsem nějak ještě nějakou dobu dojížděl jako práci v kavárně. A pak, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, tak jsem si prostě vyzkoušel jeden pohovor a řekl jsem si, že to není asi nic pro mě. Ale zároveň jsem rád, že to jako mám, takže si prostě na balíčky můžu dát ten titul a tyhle věci. A jako, no, třeba se k tomu někdy vrátím. Spíš ne, ale může být.
0: Ale jeden pohovor stačil.
1: Jeden pohovor bohatě stačil. Já jsem prostě zjistil, že vlastně mě spíš asi bude vyhovovat dělat si věci trošku po svým, i přesto, že to občas je horší. Jednodušší by bylo se nechat prostě někde zaměstnat ze všech možných hledisek, ale no, teď prostě to asi není ta fáze úplně.
0: Zpátky do Evropy, po té, co jsme probírali před chvilkou Asii, z alpských zemí je to nějak jednoznačně Itálie u kafového cestování, nebo ne?
1: Tak záleží, jestli se ptáte na přírodu nebo na kafe. tím neodsuzuji italský kafe vůbec, ale asi Itálie, jo, asi jo. Je to jako blízko vlastně relativně a dostanete tam prostě úplně jako super přírodu. A samozřejmě jídlo a kafe taky.
0: Máte dost procestované Slovinsko, Rakousko i Itálii, ne? Z těch alpských zemí, proto se na to srovnávání i ptám, jako kde se vám to nejvíc líbilo z toho kompletního zážitku, ze kterého kafe tvoří nějakou část, ale samozřejmě ne všechno.
1: No, jak jste i zmiňoval sám, tak Slovinsko prostě pro nás je trošku, jako ta země je krásná, ale pro nás trošku zapikaná v tom, že spaní na volno v dodávce tam úplně jako nefunguje. V Rakousku je to takový jako sou-sou, tam se to liší jako od spolkové země, někde to je dovolené, někde ne, tak i k tomu jako samozřejmě trošku přihlížíme. A v té Itálii, já vlastně nevím, jestli je to úplně povolený nebo zakázaný, ale myslím, že jsme tam ty místa docela jako našli a zároveň jsou tam když taky jako velký hezký štelplace, kde se dá zůstat s tím autem tak jako nějak celkem rozumně, ne v kempu. Takže asi pořád ta Itálie. Mám ještě takový trošku jako zvláštní crush, což spousta lidí mě za to jako možná trošku vnitřně odsuzuje na Chorvatsko, protože je to taková jako česká destinace, ale my prostě jsme hrozně objevili Chorvatsko mimo sezónu, tak to teďka jako zase taky všem hrozně doporučujem, že prostě jaro nebo podzim v Chorvatsku je úplně geniální, protože tam přesně s tím autem to můžete, nechci říct kdekoliv zapíchnout, ale vlastně jako je to tam daleko volnější. A prostě to chorvatské moře je úplně perfektní.
0: Jasně, jede milion Čechů ročně do Chorvatska, ale když člověk odfiltruje trochu to pobřeží, respektive podívá se aspoň do nějaké míry i do vnitrozemí anebo mimo sezónu, tak si myslím, že uvidí jiné Chorvatsko, než je ten nahý národ, jak se jmenoval dokumentární film o Češích v Chorvatsku.
1: Jo, tak to přesně tak to je. No. Myslím si, že fakt je to vnitrozemí hodně stojí za to a asi to dost lidí vlastně nemá šanci objevit, protože chápu, že když jedete někam na týden, tak prostě je nejjednodušší jet rovnou na to místo, zůstat tam a nikam moc jako nevyjíždět. No.
0: Když jedete do Dolomit, tak to děláte tak, že si najdete místo, kde se dá zaparkovat, dodávka, a potom chodíte jednodenní hike zpátky a spí se v autě, anebo to nějak kombinujete, komplikujete a využíváte jako horské chaty, bivaky, cokoliv a nějak to prodlužujete a auto stojí někde samo nějakou dobu?
1: Tak to já bych mu neudělal, že bych ho nechal stát někde, přece jenom prostě už máme nějaký vztah navázaný za ty tisíce kilometrů, ale to je možná ta věc, která je třeba specifická při tom cestování se psama, že jako asi to určitě jde, že by člověk přespával na chatách, přesně nějaké bivaky, tyhle věci. Možná by to bylo trochu komplikovanější, ale popravdě jsme to vlastně neskoušeli. My to vždycky máme tak, že teď teda si nechci připisovat kredit, protože tyhle věci vždycky plánuje manželka. Já jsem na plánování jako nejhorší člověk, takže ona vymyslí, kam jako pojedeme a tam vždycky uděláme nějaký výlety fakt jako jednodenní výhradně. Vlastně jsme to neskoušeli, i když jsme se bavili o tom, že by se nám jako líbilo zkusit nějak, možná spíš nejdřív tady v Česku nějaký jako vícedenní přechod, možná trošku víc natěžko s těma psama, uvidíme.
0: A psi mají rádi chození po horách, nebo nedostali na výběr?
1: Nedostali na výběr a oblíbili se to, bych řekl, ale myslím si, že jo, tak to je, samozřejmě zeptat se jich můžu, ale nevím úplně, jestli mi odpoví, ale mám pocit, že si to jako dost užívají. Zvlášť potom, když s náma předtím tráví jako x hodin v dodávce, protože vozíme samozřejmě v kleci, že aby byli jako co nejvíc jako bezpečně, tak myslím, že jsou pak rádi, když se můžou protáhnout tlapy.
0: A pak, když máte připravené ležení na noc, tak jste tam všichni? Nebo psi jsou venku? Nebo jako je?
1: Ne, máme to tak, že to je ještě důležitý pochopit to, že naši psi mají navzájem spolu hodně specifický vztah, nemají se úplně v lásce, takže to máme striktně oddělené. Doma to máme teda jasné, tam se střídáme jednu noc a jednu noc, prostě nejdřív jeden pes, potom druhý pes, ale v dodávce to máme tak, že malý, nebo respektive malá Bára s náma spí v posteli a velká Mája spí v kleci. Takže je to takový trošku chlupatý, ale zároveň prostě mně to přijde dobrý. Jako za mě zvířata do postele patří, ale chápu, že to je prostě názor každého.
0: A nemají se rádi, jo? To může být taky komplikace pro to cestování, ne?
1: Jo, jako občas je to trošku takový komplikovanější. Zároveň ono tím, že ta menší, co jsme si pořídili dřív, tak je z útulku z osady z východního Slovenska. tak to bylo trošku takový kinder vajíčko, kdy prostě jsme až postupně začali. My jsme si ji brali jako relativně malou, někde 4 měsíce jí byly zhruba, ale ti psi to v sobě trošku geneticky mají, možná nějaký jako generační trauma, který se tam děje, tak je taková hodně jako opatrná na jiný psy a na lidi. A mysleli jsme si, že třeba už to jako je nějak v pohodě, tak jsme právě pořídili toho druhého psa, co už jako je papírový, jako velký švýcarský ovčák. A ta teda tu malou samozřejmě úplně zbožňuje, ale ta malá je taková jako hodně dominantní, takže je to specifický, ale zároveň člověk se na to zvykne, furt si myslím, že to není jako nic, co by se nedalo překonat.
0: Máte teďka nějakou vysněnou kávovou destinaci, kam byste chtěli jet? Ne třeba jako v horizontu nadcházejících měsíců a tohodle léta, ale prostě obecně, ať už by to bylo dodávkou nebo na nějaký úplně jiný kontinent, prostě Jižní Amerika, cokoliv, kam byste chtěli jet a kafe by toho bylo právě jako esenciální součást?
1: Jako Jižní Amerika je asi, jak jste říkal, tak to je fakt zrovna místo, které nás láká hodně a vlastně bychom asi chtěli v horizontu třeba jako 2 let, nevím, uvidíme, doufám, se tím směrem podívat a já bych byl rád, kdyby to kafe toho bylo součástí, ale zase si myslím, že je trošku těžký potom se trefit v nějaké rozumné sezóně, abyste nepřijel na farmy, když tam žádný kafe nebude a zároveň jste tam byl jako v nejlepší sezónu na to, jako na tu turistickou část. Takže jako Peru, možná jako Kolumbie, což je asi třeba Kolumbie je podle mě docela jako dosažitelná věc jednoduše, tím, že i tady v Brně jsou vlastně holky, které importují kolumbijský kafe a pořádají tady ty origin tripy, tak to je třeba věc, která by se mi jako líbila, ale to by fakt bylo jako čistě kávový, ne jako žádný moc věci okolo. No a Peru třeba by bylo super, to si myslím, že by i z hlediska jako toho turismu, i z hlediska toho kafe mohlo fungovat dobře.
0: Honza Židů byl hostem dnešní Casablanky. Díky moc.
1: Já moc díky.
0: Loučí se i Pavel Sladký. Díky těm, co jste dneska přišli a těm, co posloucháte, ať už v klasickém rozhlasovém vysílání nebo v podcastových aplikacích. Díky obecně za podporu veřejnoprávních médií, která je dneska, zdá se, potřeba ještě mnohem víc než dřív. Já se budu těšit na slyšenou brzo u další epizody podcastu, kterou pro vás už paralelně připravujeme. Díky.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádiu Wave.
0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
4: Čau Vilmuš.
5: Čau Miru.
4: A čau všichni, kdo nás posloucháte nebo se na nás koukáte. Pokud se na nás koukáte, tak můžete vidět opět další změnu v tomto studiu.
5: Je tu plšový slon, je tu nový moderátor, ne, jsou tu nové mikrofony.
4: Nové mikrofony s Wave logem, které je moc příjemné.
5: Vinčuci.
4: Je příjemné.
5: Rozhlasácký pojem.
4: Po něm přijíždět prsty.
5: Tak jako by zkusíme se něco dělat, jo. Dělá taky mini ASMR, teď udělám ASMR. Počkej, ještě udělám tu slovo.
4: Ne, už mi to stačí, už mě to z toho úplně se zježují chlupy na krku normálně.
5: Já vím, že ty to nemáš rád.
4: No. No nic, takže pokud se nás koukáte, tak to viděli, pokud ne, tak jste to slyšeli. A kromě toho budeme tady opět pokrývat aktuální popkulturní dění, abyste vy byli v obraze. Pokud třeba nejste, pokud vás to třeba nezajímá. Předestřeme témata, o kterých budeme mluvit. Ty chceš mluvit o dvou Netflixových filmech, jeden s Emily Blunt a teda Rosamund Pike, ano. A jeden ano. S J.Lo.
5: Ano, a pak ještě o Spielbergově novém filmu.
4: Ano, o Spielbergovi.
5: Moje filmové novinky,
4: budeš kritizovat.
5: Ano, filmové okénko.
4: A já chci mluvit televizní okénko o jednom polském velmi, velmi velkém typu z Polska, který vám chci přednést.
5: Velmi velký typ?
4: Velký typ. Mm-hmm. Potom chci samozřejmě shrnout svoje dojmy z koncertu Evy Farný, ze kterého stále žiju. A pak taky budu mluvit, my už zmíníme nový album Olivia Rodrigo například. Takže věci se dějí a my budeme o tom mluvit, ale úplně na úvod, já bych začal opravou z minulého dílu.
5: A já, zase nás někdo opravil.
4: Já se dopustil chyby, takže musím jít
5: zpětně. A opravil někdo tebe, nebo se opravuješ ty sám?
4: Někdo by mě opravil. Musím se zpětně opravit, protože Peter a Gabi nevyhráli druhý Love Island. Oni soutěžili v prvním Love Islandu a skončili druhý. Tuhle sérii s nimi vyhráli Martin a Laura, kteří jsou taky takové jako královský pár těch párů z Love Islandu.
5: No, každopádně tohle byl teda přešlap z naší strany, co se občas stane, protože člověk prostě toho má tolik na srdci. Nejdřív to řekneš, pak až přemýšlíš. Prostě.
4: Sypu si popel na hlavu, ale musíme jít dál, takže
5: život jde dál.
4: Přemýšlím, čím začít.
5: Já dneska můžeme jakoby ještě předestřít, že jakoby oddalujem, ale třeba to naopak upoutává. Pojďme si tady kolektivně říct, jakou máme náladu dnes. Já jsem Plankton ze SpongeBoba, který dělá Víš, co myslím?
4: Jo, vím,
5: to jsem já.
4: Jednou už tady někde
5: prezentovala. Já vím, já to mám hrozně ráda.
4: Já mám docela energickou náladu, protože mě velice dobil koncert Evy Farný.
5: Takže jsi takže jako
4: v mý hlavě jede ve smyčce Boží Mlejny Mellow a já jsem a zároveň stříhám metr takzvaně, protože
5: co
4: se chystám,
5: no,
4: že už odpočítávám prostě každou minutku každýho dne, protože se těším, že v pátek odjíždím pryč.
5: Odjíždíš do
4: a prásknu dveřma.
5: No, takže prostě jakoby jakým takzvaným memem by ses popsal?
4: Já jsem teď nedávno viděl nějaký mem.
5: Takzvaně relatable, jak říká generace Z.
4: Já se vztahuju k písničce od Lucie Bílý, Bang Bang, miláčku, zastřel
5: bang,
4: mě.
5: Bang.
6: Bang, bang, miláčku, zastřel mě.
5: To je od koho to je? Od Sinatry? Nancy Sinatra, myslím, že to zpívá, jestli se nepletu. Skvělá píseň, mám jí moc ráda. Teda originál, tohle si musím naposlouchat ještě.
4: Ano, je to Nancy Sinatra.
5: Výborně. Já jsem věděla něčí jméno, halo. Můžeme se u toho pozastavit, to je crazy koncept.
4: Ale já teda znám, já budu no. Barbar ano. A já znám víc verzi od Davida Getty.
5: Jo, já vím. Takovou tu blondětou paní.
4: Grey, ano.
5: No jasně, ale tak hele, ta je taky dobrá, co si budem. Každá má něco do sebe jiného a teď ještě ta s tou Luckou Bílou. Taková triáda a temnoty.
4: Já mám takovou ještě novinku na úvod a ta se týká toho, že vlastně v uplynulém týdnu navštívila české a slovenské země královna Slovenska. Gwyneth McMillan, která vlastně si získala velkou fanouškovskou základnu právě v těchto končinách, konor na Slovensku. Potom, co vlastně byly její videa, to je to americká influencerka, která tam je docela dlouho aktivní, ale z nějakého důvodu se její videa chytly na Slovensku, potom, co jí lidi v komentářích začali víceméně trošku jako šikanovat za to, že vypadá jako Robert Fico. Je to taková prostě typická, trošku, jakože fakt typický takový ty trošku hate komentáře, haha, vypadáš jako Fico, ale ona to vlastně otočila ve svůj prospěch a udělala z toho něco mega pozitivního, kdy vlastně to embracenula a začala vlastně se tak nějak pasovala do toho, že jo, vypadám jako Fico, jsem vlastně královna Slovenska, něco jako princezniny deníky, Anne Hathaway, Ženově, tak ona si takhle našla Slováky, podle mě nevěděla, že takováhle země existuje, ale najednou teda vlastně o ní ví asi doufám hodně. Začala dělat vlastně videa i se slovenskýma titulkama a dlouho týzovala vlastně nějaký svůj jako příjezd do těchto končin. To se odehrálo. Ano. Její cesta zahrnovala vlastně přílet do Česka, tady dala několik rozhovorů, pak vlastně jela na Slovensko, tam strávila jenom 24 hodin, to mě docela překvapilo, protože přijela královna, jakože tam jde na den, no, na otočku. Myslím si, že na dvě noci
5: ale byla
4: možná.
5: Byla i v Praze, že jo?
4: No a pak se vrátila do Prahy, v Praze byla díl než na Slovensku. Na Slovensku měla nějaký event a pak zase odfrčila, no.
5: No, pipeline jakoby mého vnímání této situace bez kontextu, teda jediný kontext, co jsem měla, je, že je královna Slovenska, tak jsem si říkala, yes, ok, super, zase se něco děje, ok, něco se děje na Slovensku, to je crazy, let's go. Pak jsem byla trošku přestimulovaná z toho, že byla úplně v každém médiu, v každém rozhovoru. A
4: říkala vždycky to stejný.
5: A říkala furt to samý, vlastně obsahově to bylo jako hrozně nezajímavý, ale furt jsem si říkala, jo, jedeme po kulturní moment, prostě pojďme z toho něco vytěžit. A potom přišel tady jakoby investigativní novinář Miroslav Harát, který mi otevřel oči.
4: Já jsem totiž zabátral po její minulosti trošku a zjistil jsem vlastně jako docela zajímavé věci. Jedna z nich je, že vlastně Gwen McMillan je velká příznivkyně Donalda Trumpa. Potom vlastně, co vyhrál volby, ona udělala několik videí na TikTok a na Instagram, kde vlastně mluví o tom, jak je to vlastně, jako má radost z toho, že vyhrál Donald Trump.
7: Trump won. Today is a crazy fun day. Trump won the popular vote. He won like 70-something million views last night.
8: Talk about ICE. I think it's so great that there are jobs that AI hasn't taken away yet. If you don't want to be here, then don't be here. If it's so bad, go home. I don't get it.
4: A z toho, že vlastně víceméně pak mluvila o tom, že třeba demokrati napadají voliče Donalda Trumpa z toho, že jsou extremisti, ale přitom i mezi nimi jsou, jako je například ona, vlastně normální, tak se ona označuje normální queer lidé, normální trans lidé, kteří prostě volili Trumpa. Když vlastně byla v komentářích nějak vlastně dotázána na to, že jaká je ta vlastně Trumpova retorika vůči třeba menšinám, například právě i trans lidem, tak ona řekla, že přece ale on nechce, aby neexistovali trans lidi, on chce jenom dramaticky snížit počet dostupnost tranzicí, což je jako takový zajímavý slovíčkaření. Vlastně potom točila vlastně videa i po smrti Charlieho Kirka, docela tady na to téma, ale docela s tím polevila vlastně v momentě, kdy začínala mít trošku hype na tom Slovensku. Protože jako na americký poměry, na poměry amerických influencerů, ona nemá zase tak, kdo ví, jaký čísla upřímně. Zároveň jako má velmi kontroverzní historii na svých TikTok lives, bohužel, kdy tam docházelo vlastně k užívání drog. Byla dost jako zlá na ty lidi, kteří to sledovali za to, že jí neposílají dost donatů, že vlastně být influencer je tvrdá práce, takhle to nějak popisovala a lidi by jí za to měli posílat prostě ty dárečky, což je horší než chašenka moment Laduška, děkuju za růžičku.
5: No, to ještě jsme nevěděli, co jsme měli, zlatá růžička.
4: Chašenky.
5: Jako.
4: A tak, takže vlastně já jako pořád vlastně cením ten narrativ kolem toho, že vlastně se nic jako z hejtu stala nějaká super pozitivní věc, je to vlastně docela zábavný moment, ale na druhou stranu je zajímavý, že doteď nikdo jako se nepodíval na její minulost. Ona se tady prostě tak nějak zjevila a vlastně jsem zvědavý, co bude dál. Jsem zvědavý, jakože tak už ten velký moment toho, že na to Slovensko přijala, se odehrál. Jako co chce víc, no, co dál, nevím.
5: No, takže teď jste opravdu v skutku v obraze i s kontextem.
4: Já jsem to rád tady na úvod předestřel.
5: No, ale jakož nejsme politický, ale zábavní pořád, tak se můžu otevřít filmové okénko, bude
4: otevři
5: ti to vadit.
4: Ho, ty jsi odpočnula u několika filmů Červené platformy.
5: Tak a já začnu, dobře, tak jako pojďme na to teda zlehka a jsou to teda dva velmi odpočinkové filmy Ladies First a Office Romance, v češtině Dámy mají přednost a Pracovní romance. Takže jakoby už podle názvu si dokážete docela zaškatulkovat zhruba, jako jaký bude žánr, kolik to bude mít hodnocení a takhle. Oba ty filmy mají na Červený platformě zhruba 50% hodnocení a oba dva jsou prezentovaný jako romkomy, romantický komedie, což je takový žánr, který nám tady docela jako chybí, máme ho tak jako rádi jednou za čas.
4: A dlouhodobě mluvíme, že se jako cítíme jeho renesanci.
5: Cítíme jako, jeho renesanci, přesně.
4: Bublá to pod povrchem, že se tady ten žánr fakt jako vrátí, podobně jako vystřelil horor, to taky trvalo jako roky takového budování postupného hypu, aby se dostali do téhle situace, tak jako u romkomu taky máme takový věc. Máme Anyone But You, byl úspěch, že jo, nevím, jestli tam řadit, no Ďábel nosí Prada, asi ne. No, to je jedno.
5: Tak tam možná teďka Annie Hathaway neměla žádnou romantickou zápletku.
4: No, měla úplně hroznou.
5: Nějakou zbytečnou.
4: Úplně zbytečnou.
5: No, tak to teda nebudeme počítat. No, takže Ladies First, romantická komedie z Ameriky, která ale má francouzskou předlohu. A ta idea, vlastně ten příběh spočívá v tom, že pane bože, obrátí se svět zhůru nohama a ženy jsou tam, kde byly muži. Což neznamená jakoby rovnoprávnost feminismus, ale znamená to jakoby opačný patriarchát, což taky není matriarchát, ale je to furt jakoby vlastně ty extrémy, který my dneska považujeme za samozřejmost, to, že třeba na nějakých pracovištích je nějaký sexuální obtěžování, to, že ženy mají automaticky nižší platy než muži. A že ty jakoby nějak jakoby uznávaný věci ve společnosti, proti kterým jako se dlouhodobě bojuje, tak tady v tomhle světě se otočej a najednou chlapi jsou ty obtěžovaný, chlapi jsou ty, kteří si nemůžou jakoby vymáhat pracovní místo, lepší jakoby platové podmínky a tyhle věci. Takže takhle se to otočí. Náš protagonista Sacha Baron Cohen, můj velmi dlouhodobý crush, který stále vypadá velmi dobře a myslím si, že je nefér, že muži zrajou jako víno. Fakt jakoby je to nefér. Nechci tady zase stáčet jakoby dnešní debatu k tělám a ke stárnutí, ale někteří stárnou jako mlíko, se říká. Jo? Takže jak kdo? Každopádně Sacha Baron Cohen je z těch, co stárnou velmi dobře a jak jsi říkal, spolu s ním tu romantickou vlastně dvojici dotváří Rosamund Pike, která je pro mě trochu míň známá herečka, ale vím, že má na kontě takový ten hrozně úspěšný Gone Girl, se to jmenuje, seriál.
4: Zmizela, ano.
5: Zmizela.
4: Film. Já jsem o něm mluvil minulý díle a vystřihl jsem to, že to je jeden z mých top 4 filmů na Letterboxd.
5: Tak máte to tady zpátky. A vlastně oni mají takový vztah, že on je šéfem firmy, je prostě totálně sexistický prasák, jako chová se úplně strašně k ženám, všechno mu prochází, takhle mu všechno jako štěstí padá do klína a prostě si tím patriarchátem tak jako proplouvá, ani si jako by neuvědomuje, co všechno má. Mm-hmm. A ona, ta Rosamund, tak hraje vlastně

0: cedule a najednou, až se probere, tak se svět otočil a je to to, co jsem vlastně přeznamenala na začátku. No a pak vlastně celý ten film je o tom, že on se musí ponaučit, musí si uvědomit, že ta společnost je v obou extrémech špatná a že by si měl těch žen teda jako vážit.
1: Jo, takže takový jako námět, který by byl trošku jako originální, tak před 20 lety.
0: Přesně tak, jo. Vlastně jakoby celý to, a to bude podle mě tématem dnešního mého filmového okénka, že to jsou hrozně zastaralý vlastně tropy, i styl, jak je to natočený, jako všechno, jako ty filmy, o kterých dneska budu mluvit, mi přijde, že jsou jaké, já nevím, z roku 2001 max. No, takže tohleto pro mě režíroval neznámý člověk Thea Sherrock a teď se jakoby kouknu, je to teda britská režisérka, která třeba má na kontě, kromě tohohle, věci s názvy Nádherná hra, Nemravné dopisy, Ivan je jen jeden,
1: Benzva.
0: A pak spoustu seriálů s názvy Zavolejte porodní sestřičky a
1: to je
0: V kruhu koruny.
1: Bacha, Zavolejte porodní sestřičky je poměrně úspěšný a populární takový britský seriál.
0: Každopádně.
1: Kde hraje?
0: Call the Midwife.
1: Kde hraje, ježišmarja, taková Miranda Hart.
0: Vanessa Redgrave, Jenny Agutter.
1: To je jedno, to není vůbec důležitá informace.
0: Každopádně tato paní režírovala jen 2 epizody z tohoto známého seriálu, takže jakoby furt jsme nikde vlastně.
1: Ano.
0: No, takže příběh o tady tom sukničkáři vlastně vyústí v to, že to všechno
1: spoiluješ.
0: No ale tohle je jakoby to...
1: To je tvoje, jakoby, tvoje dějový summary, co jsou vždycky jakože přijde spoiler
0: tohle,
1: celýho
0: ty
1: děje.
0: Ty víš celou dobu, jak to skončí.
1: Dobře.
0: To jako víš, víte to i beze mě, jak to skončí. Jo, jakoby já jsem tady navíc dneska. A skončí to prostě tak, že se mezi nimi vytvoří nějaký romantický pouto, trošku se tak jako předhánějí, že jo, v tom jakoby, kdo bude úspěšnější,
1: klasika.
0: Tak to je trošku jako hot, že jo. Teď ona je vlastně v tom opačném světě jako muž hrozně jako dominantní a on zase jakoby začíná jako hrát na nějakou tu jakoby rovinutý jako krásný, jako naivní holky, nebo v jeho případě muže, takže prostě chodí na depilaci, barví si vlasy a je to takový, no prostě je to vlastně docela problematický, že to právě nevypovídá vůbec o žádný realitě, ani to neproblematizuje jakoby fakty patriarchální nějaký jakoby věci, ale je to celý jakoby s obří nadsázkou nadsazený, hlavně pro pobavení a uvolnění. No, já jsem byla spokojená, že tam byl on.
1: Pobavila ses a uvolnila ses?
0: Pobavila jsem se a uvolnila jsem se, ani jsem u toho neusnula, takže za mě jakoby chill jakoby watch, jo,
1: a jakoby
0: v pohodě.
1: Mám si to pustit?
0: Jestli se ti nelíbí ani jeden z hlavních protagonistů, tak bych to asi skipla. Pardon, já taky budu trošku povrchní v tomhle případě. Tak, předpokládám, jestli tě moc nenadchla. Film s J-Lo, jo? Takže...
1: Já jsem tady ten film o tady tom mluvil Richard a já jsem si říkal, že u něj jsem si říkal, že to je takový jeho typ filmu.
0: Počkej, ale tady jsme už, teď tady budeme pomlouvat Ríšu, jo? Ale vím, že ty jsi mi několikrát říkal, že on tě nutí se koukat tady na ty starodávný jakoby vtipný filmy.
1: Jo,
0: že jo?
1: Třeba Klik, Život na dálkové ovládání, nebo...
0: Jo, úplně vidím ten obal toho DVDčka z té videopůjčovny, když mi bylo 11.
1: Tropická bouře a tak dál.
0: Ježíš, Tropická bouře.
1: Nejsem jakoby úplně divák těchto filmů, takže jsem byl rád, že tento film jsem s ním nemusel absolvovat a řekl, že to bylo hrozný.
0: A to řekl on, že to bylo hrozný.
1: Jo, jakoby divák těchto filmů.
0: Divák
1: a to jakoby
0: filmů.
1: Nesoudím lidi, co se tyto filmy vyhledávají.
0: Ano, samozřejmě.
1: Já jenom vyhledávám jakoby jiný filmy, který zase soudí jiný
0: stimul.
1: Lidi.
0: No jasný. No takže určitě nevyhledáváš pracovní romance, což je další druhý
1: jakoby, ale tak už to jenom proto, že tam je J-Lo, jako halo. To nemůže
0: Ježíš,
1: být dobrý. Ale zároveň jsem četl docela v poho recenzi na tenhle ten film. 6/10.
0: To je divný. Já jakoby, to je další téma jakoby dnešní a to recenze, kterým já nevěřím. Já už nevěřím ničemu v tomhle světě. Jo, prosím vás, pracovní romance, office romance, která má ještě míň procent než
1: nevěříš,
0: ten předešlý.
1: Nevěříš, budeš mít alobalovou čepičku na hlavě prostě proti recenzím. Recenzenti.
0: Já se jakoby...
1: Mě proti mě Kristý Roháčková, proti mě prostě nic nezmůže.
0: Nezdravíme Kristý. I love you. Jakoby já si zabanuju přístupy na všechny weby, kde může člověk jakoby dočíst se recenzí, budu chodit v alobalový čepičce a nosit růžový brýle, nebo já nevím, jak se můžu obrnět proti tomuhle. Nebo začnu sama psát recenze, jo? A třeba se něco stane. Budu se hádat s lidma. už se ze mě stává ten typ člověka. No takže v rychlosti pracovní romance, ještě méně procent. Zase americká jakoby romcom věc s Jennifer Lopez a Brettem Goldsteinem, což je, myslím si, že ten hlavní protagonista, ano, 45-letý muž, který

0: Do role riaditele Rockfordské střední školy čarodějnické Albusa Dumbledora boli zvažování někdo jiný. Aha, tak proč to? A dělej u Hajníka Hagrida uvažovali nad hercem Brettem Goldsteinem. Takže mohl být Hagrid. No dobrý, tak to nebylo. Reálně to bylo zajímavější než celý ten film, tady ten fakt z červený platformy. Takže zápletka je následující. Office romance, zase máš dva lidi, v tomhle případě ona je ta šéfka, on je ten jakoby podřízený a jsou do sebe na první pohled už jakoby zamilovaný a oba dva se stydějí, oba dva se vlastně chovají úplně hrozně kostrbatě. Je tam odporná scéna, kterou vyspoiluju, protože je odporná a nezaslouží si být prostě před vašimi zraky skrytá a ušima, kdy oni si poprvé podají ruce a on má erekci z toho, ale jakoby oni mu dali prostě prostetickou věc mezi nohy, která má třeba půl metru a bylo hrozně bolestivý se na to dívat. Bylo to hrozný. Bylo bolestivý se dívat na tu věc, na výraz J-Lo, na jeho chování. Bylo to úplně hrozný.
1: Zní to jako vlastně Baby Girl, kdyby to bylo hmyt a hrozný.
0: Baby, no. A jakoby víc jakoby family friendly. Family friendly baby girl, jakoby už máme titulek reálně.
1: Výborně.
0: Máme titulek, dobře, já jsem to tady přeskočila. Dobře, takže teda zápletka je, já jsem teda ve 3/4 usnula, ale vůbec nic se nestalo. Zápletka je taková, že tam je vlastně ten problém tý jako office policy, že přece no, v tom korporátu nesmíš mít ten vztah na tom pracovišti. Takže oni prostě se tak otrkávají, pak spolu jako na tajňáka něco mají a musí to nějak vyřešit. A reálně se tam nestane nic. Já nemám jedinou vzpomínku
1: to
0: z tohohle filmu.
1: To je nějaká epizoda Ordinace v růžové zahradě.
0: Ještě jedna cringe scéna, kromě teda té erekce, je ta, že J-Lo má ve svém menšnu, ve svý vile, místnost dedikovanou britským jako relikviím, britským vlajkám, protože on je Brit, ten pán, což jsem asi měla říct. A jakoby provalí se, že ona má fetiš na Brity. To je všechno. A je to hrozný. Je to prostě úplně hrozný.
1: Ale rozhodně mě tenhle ten film zajímá trošku víc.
0: Fun fact, no protože to je větší bizar. No. Fun fact, údajně ten protagonista si to napsal sám pro sebe, protože měl doopravdy crush na J-Lo, aby se mohl zrealizovat svůj sen.
1: Divný.
0: Jo. To si řekneš tak. A někteří lidé by měly být tím zamezovány tyto aktivity. Tohle už hraničí s nějakým jakoby stalkingem.
1: Jako to na to kejvá.
0: Ale J-Lo je J-Lo, jako. J-Lo vypadá skvěle a to stačí. Dobře, takže jakoby já jdu níž a níž a tohle už bude závěr mého filmového okénka. Tohle tě teda nadchlo trochu víc.
1: No, to se chci pustit.
0: To si chceš pustit.
1: Ne, jako asi nechci. Ale zní to jako něco, Eva, jako mám tomu podobný pocit, jako k Evě Toulový, jakože to chci trošku vidět.
0: Aha, podobný emoce to v tobě vyvolává.
1: Jo, což to docela pozitivní emoce.
0: No a jakoby největší perlička, kterou já tady pro vás mám, kde teda moc spoilovat nebudu, protože to je úplná novinka a je ještě v kinech a prostě nechci vám to všem úplně zkazit, ale stejně se to stane, je Disclosure Day, a.k.a. Den odhalení, a.k.a. nový sci-fi drama thriller od Stevena Spielberga.
1: Ano.
0: Tak, řeknu k tomu jenom trochu, abych tě pustila ke slovu a nezdržovala vás, ale tady ten dlouho očekávaný film má prostě bombastický trailer, jsou tam prostě velký jména jako Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth a další a hudbu dělá John Williams, který myslím, že skládal hudbu k nějakému z Harry Potteru, prostě taky významný skladatel.
1: Jo, k jedničce a dvojce a taky k Jurskému parku a
0: všemu i týmu. Parku. No a Steven Spielberg, že jo, známe všichni, prostě známe i týho, jo, takže jakoby tady ta sci-fi tematika,
1: čelisti
0: a tak
1: no,
0: dále,
1: prostě
0: pane krále.
1: Ano, legenda filmový, režisérská legenda.
0: Právě legenda, jo, důraz na legendu, takže jakoby jdeš do kina a myslíš si, že to bude fakt prostě
1: Banger,
0: tvými slovy, ale byl to opak bangru a já jsem to dokoukala a měla jsem úplně takovou tu kognitivní, jak se tomu říká, ne disociaci, disonanci. To je fakt jakoby skutečný pojem v psychologii, který jsem u zkoušky zkomolila a možná se mi to stalo znova, ale normálně jsem potom si začala psát s lidma, který víc rozumí filmům, jestli prostě jsem já slepá, anebo já naopak jakoby nad nima a vidím to, co oni nevidějí. A normálně jsem se skoro pohádala s několika lidma. Psal mi Šimon Holý, zdravíme Šimona, který má černý puntík u mě.
1: Ale minule jsme mu dali zase ikonu,
0: viď?
1: Takže...
0: musíme to balanc. Kdy mi napsal, že moje půl hvězda je kontrariánský prostě pikmý pohled a že nevěří tomu, že to je tak špatný a že jemu se to určitě bude líbit stejně jako jeho přátelům filmovým kritikům.
1: Já musím říct, že já jsem analyzoval recenze tohoto filmu a jsou hodně smíšený. Koukal jsem se taky na reakce...
0: Lepší.
1: Cože?
0: Už je to lepší, že při těch previews to hodnocení bylo vyšší, než ty,
1: no,
0: když to
1: ano,
0: vidí normální lidi.
1: Ale taky jako recenze těch kritiků a jsou, jako prostě je to smíšený a zároveň po vlastně, když se podíváme na hodnocení diváků třeba v Americe, tak ty tomu dali známku Bčko nebo B minus snad, to není dobrá známka pro film. A i na české filmové červené databázi tak... Tam to má
0: 65.
1: taky modrá procenta, což je jakoby na film, který měl za sebou první víkend dost málo a z pravidla vždycky tohle hodnocení klesá. Takže myslím si, že nejsi ojedinělá s tím názorem.
0: Je to, už se cítím víc jako míň jako letadlo a víc jako normální člověk, pardon, to byl hrozný trapas. A zápletka v rychlosti, jo, jakoby zase, ty vidíš tu scénu a přesně víš, co řekne další postava ve scénáři, co se stane za další scénu, kdy bude další honička a kolik aut tam schoří. Jo, prostě víš všechno, ty se na to koukneš a prostě to vidíš. A je to hrozně předvídatelný. A ty čekáš třeba na nějaký jako vyústění, že tam bude jako to mimozemštění, na to odhalení. Ano, den odhalení, ale samozřejmě, že zazní název filmu ve filmu, což je za mě známka nějaký nekvality, ale jako bylo to.
1: Já to mám
0: tam
1: rád, ten name drop. Já se vždycky zatleskám, když
0: jo,
1: to jako v hlavě,
0: no,
1: jenom. Kyně tleskám, ale jo.
0: V kyně netleskáš. No a i ten konec je vlastně hrozně, jakoby vás zklame. No a je to vlastně o tom, že zase máme klasický dobráky, máme klasický záporáky, hlavně teda Colina Firtha, který má prostě příšerný modrý čočky a nějakou plastovou násadu na zuby jako hokejisti a mačká si kámen. A to je jakoby náš záporák, kterýmu to vůbec nevěříte a chcete ho obejmout a říct, dědo, pojď si lehnout. No a na druhé straně naše dva protagonisti, muž a žena, kteří se nejdřív neznají, začnou se nějak seznamovat, teď jako pane bože, proč jakoby jsou vyvolení dva, proč tyto lidi, co se stane, až se spojí, blablabla. Jakoby ono to není ani sci-fi, není to ani drama, není to ani thriller, není to ani romantický, vždycky tam je jako náznak něčeho a pak to jak kdyby zapomenem. Takže já už toho tady víc říkat nebudu. Každopádně, kdo jste to viděli nebo uvidíte, určitě mi prosím dejte vědět a řekněte mi, že nejsem pick me a že je to opravdu špatný snímek. Prosím.
1: Já jakoby, co se týče tohle filmu, já jsem na něj byl trošku zvědavý, ale čím víc jsem viděl trailery a tak dál, tím víc mě to vlastně odpudilo. Viděl jsem divný digitální zvířátka, ufouny, co vypadá jako každý ufouni prostě v jako každém průměrném filmu. A jako vlastně hrozně mi to připomínalo. A teď jakoby prosím, jestli někdo viděl ten film, o kterém mluvím já, a zároveň Disclosure Day, tak mi dejte vědět, jestli jakoby je to pravda. Ale to hrozně zápletkou a i tím, co o tom vím, a tím, co mám vyspoilerovaný, prostě připomíná film Proroctví. Takže už jsem doma. Je to film Proroctví, který vlastně má
0: jak
1: jako...
0: Jak skončí země, jak umře země, jak oni umřou všichni na konci?
1: No, jak,
0: a on jediný
1: jak
0: vidí, jak jakoby skončí, jak jakoby...
1: On vypočítá nějaký vzorec, nějaký žačky, holky, o tom, jako, že se prostě odehrávají všechny světové kalamity a ten vzorec prostě končí nějakým datem, který je jako konec světa a na tom konci prostě přijdou mimozemšťani a jakoby už nebudu dál o tom víc mluvit, protože už tak jsem spoiloval.
0: Tam ale... můžeš vyspoilovat 30 let starý film klidně, jako bys nikdo zlobit nebude.
1: Je to jenom 17 let starý film, ale 2009.
0: No, tak proto si to pamatuju, asi, protože to bylo nový.
1: A mě to traumatizovalo jako dítě, protože vlastně to mě to přišlo hrozně strašidelný, ale taky prostě podobný vibe mi to dává. Nevím.
0: Já jsem si vzpomněla ještě na film 2012, jak měl být konec světa, že jo? Tak toho jsem se bála zase já.
1: To bylo děsivý, jenom ta myšlenka.
0: No, takže dneska jsem vás tady vlastně nenavnadila na tři filmy, možná na jeden. Na jeden z bizáru,
1: který
0: tě navnadila,
1: no.
0: Aspoň míru, no. Takže takhle pomalu přizavírám filmové okénko.
1: Tak já vás navnadím na něco, co si jakoby pustíte, prosím.
0: Ano.
1: Protože pokud chcete být jakoby níž o krok přede všemi a trošku jako...
0: Ty jsi jak Pavlína Louženská teď.
1: to jsem trendsetter. Prostě já věřím, že tady se nám kutí... takovej seriál, který bude prostě kultovní a bude mít svůj malý evropský hit rivalry moment.
0: Aha.
1: Jo? Je to polský seriál, který se jmenuje Proud. Najdete ho na Já nevím, jak se říká týhle z té platformě v našem slangu. Černé
0: barvu?
1: Platformě.
0: Černá.
1: Taková ta,
0: napadá mě jedna.
1: Taková ta černá prostě platforma, ta 50krát přejmenovaná platforma.
0: Aha, tak to je taková tmavě modrá v mých očích. Jo. I když teď je spíš černá, máš pravdu.
1: prostě najděte si Proud, polský seriál. Vyšel první díl teďka. Mm-hmm. Já jsem ho viděl a jsem nadšenej. Kdybych to měl nějak jako přirovnat k něčemu, tak je to takový mix. Heated Rivalry, Euforie a českýho děcka, kdyby nebylo mit.
0: Wow, to zní mega dobře.
1: A zároveň je to prostě skvěle natočený, zápletka o queer muži, který žije velmi messy životním stylem, který mu se jako stane schodou, já nemůžu nic vyspoilerovat, takže prostě schodou dramatických událostí, prostě musí vlastně se starat o dítě svojí sestry.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně nějak jako se bude, předpokládám, že se bude nějak protloukat tím systémem, následky svého životního stylu, péčí o dítě, sexualitou
0: teda.
1: A tak dál. A je to polský a je to
0: wow.
1: Strašně dobře natočený, je to hodně tělesný, je to, má to skvělý soundtrack,

0: Fakt jsem nadšenej, dal jsem 5 hvězdiček prvnímu dílu.
1: 5 hvězdiček. A kolik že to má dílů?
0: Bude to mít 8 dílů, ale vychází to po týdnu, takže právě běžte si to pustit. Budete mít prst na té pudoby, protože já věřím tomu, že normálně ten seriál bude, jako já opravdu si myslím, že je to na evropský poměry jako strašně dobrý. Je to na středoevropský, lomeno východoevropský poměry, neodstřelí, geniální, progresivní, zajímavý téma.
1: Wow, 5 hvězdiček.
0: A dobře zpracovaný. Já jsem se fakt bavil u toho. Jakože je to depka, ale skvělá.
1: Tak to nevím,
0: a trošku hot.
1: To je potřeba.
0: A je myslím potřeba? Že to jako je dobrý mix prostě.
1: No to jo, to mě navnadil teda minimálně.
0: Velmi doporučuju. Ale bacha, mě to tam nejdřív skočilo s anglickým dubbingem. Musí to mít v polštině. Je tam dokonce i hned v prvním díle tématy, jako vlastně se tam odehrává část té epizody. My jsme totiž v loži byli nadšený z úrovní vlastně ranních show v Polsku.
1: Jo.
0: No a zrovna první díl se částečně odehrává i na tady té ranní show.
1: Kecáš. No tak to si pustím úplně okamžitě prostě. Okamy.
0: Takže tak.
1: To je
0: takže
1: super.
0: Velmi doporučuju, jsem nadšenej. A jinak si myslím, že jsem už nic extra. Viděl jsem ještě další horor, takže další hororový tip. Už trošku
1: nové,
0: starší. Ano, trošku, ale není tak. Je to rok, dva starý. Trošku to prošumělo, podle mě neprávem. Je to film, který se jmenuje Bring Her Back. A je to horor od režiséru takovýho jakoby hodně hitovýho filmu, který jsem zase zapomněla. Dneska mi ty jména nějak vůbec nejdou.
1: To jsme si úplně vyměnili.
0: Talk to me.
1: Já jsem si dneska vzpomněla třeba na dvě jména.
0: Já vůbec.
1: Já vedu normálně.
0: Režisérská dvojice hororu Talk to me, hitový průlomový horor z Austrálie. Tak tady to je jejich loňský film Bring Her Back. Hraje tam například maminka z filmu Paddington. A je to horor, u kterého se člověk nebude bát, ale je strašně frustrující, temnej, drsnej a frustrující.
1: Já se nechci stresovat u toho.
0: Já jsem se stresoval, frustroval a na konci to je depresivní.
1: A jak jsi na to padnul?
0: Věděl jsem o něm nějakou dlouhou dobu a kamarádka už o něm nějak jako furt někde nějak ho zmiňovala a tak jsme se opustili s ségrou. A dobrý, doporučuji.
1: Takže už můžeme dozavřít
0: televizní okénko už hodně, takže já teď se dostávám k highlightu mýho týdne, měsíce a jednomu z highlightů tohoto roku rozhodně. A to je koncert Evy Farné v Edenu. Eva Farná, já jsem fakt úplně nemám slov, já jsem šel na ten první koncert do Edenu v sobotu a normálně jsem tak nadšený, že bych klidně šel znova, i v úterý mi to přetáčíme, takže kdo ví, jestli půjdu nebo nepůjdu, je to tak ve hvězdách, ale já jsem jako vlastně neviděl nic, jako na český poměry, to je absolutně světová produkce, světová show, geniálně vlastně naplánovaný, stage design epický, z kamera brutální, tanečníků snad 50, já jsem se snažil počítat prostě.
1: Znám jednu z nich. Já už jsem takový ten typ člověka, co si přihřívá tu polívčičku, když někoho velmi vzdáleně znám.
0: Mám pocit, že vlastně Evy Farné se tady povedlo udělat něco, co tady prostě nebylo. Já jsem koukal na fotky vlastně třeba z Marka Ztraceného v Edenu, ale myslím si, že ona to posunula mnohem dál. Myslím si, že zkusila vlastně udělat tam všechno možný. Měla obrovskou stage, měla tam vlastně nějaký balkon, kde měla takový hodně nostalgický segment s popkulturou těch nultých let, což bylo hrozně zábavný.
1: To měla jako pokojíček dětský udělaný.
0: Svůj
1: že?
0: Normálně jako rekreace, normálně tam měla plakáty z Bravíčka, ty časopisy, všechno. A bylo to dojemný, zároveň vlastně měla ty bloky oddělený takovýma přetočenýma videama, kde třeba promluvila ke svému mladšímu já v takovým hodně, hodně dojemným videu. Fakt, já jsem brečel tam. Bylo to fakt dobrý, fakt strašně dobrý. Já nedá se to moc popsat, ale myslím si, že zároveň, pokud nežijete pod kamenem, tak máte asi sociální sítě zaplavený trošku videama a dojmama z tohohle koncertu, protože je to fakt tak dobrý. Já si nedělám srandu, ten hype totálně stojí za to a bude i film na základě tohohle, což jako i o tom vypovídá prostě ta strašně profesionální kamera, která tam je během toho celého koncertu. Hmm. A ten film chci vidět, protože si myslím, že bude prostě strašně dobrý, dojemný. Vlastně fakt člověk má pocit, že sleduje tu její kariérní dráhu, celou tu trajektorii a že tady to je nějaká prostě strašně velká satisfakce po tom, co byla vlastně jako nahoru dolů, kritizovaná za nesmysly a vlastně, že tady to je nějaký velký vyvrcholení celé ty kariéry a jako jsem zvědavý, co bude dál. Já nevím, co může být dál a vlastně se trošku bojím, aby toho, co může být dál prostě, to jsem se jak zamotal do tady ty myšlenky.
1: Já se pořád chytám.
0: Ale ona tam i oznámila nový album, který vyšlo vlastně, když už nahráváme. Mm-hmm. Něco už zpívala a myslím si, že zní dobře, že je to opět zase prostě žánrová nějaká, v rámci toho popu je to prostě zase posun trošku jinam. Cover toho alba je podle mě úplně světovej, krásnej a líbí se mi to. Jakože fakt docenil jsem naživo některé písničky, které mě třeba tolik nechytly, jako třeba Big Mac. Myslím si, že naživo to hodně fungovalo. S tou velkou dance break, prostě s tou velkou choreografií, s těma svýma tanečníkama. Vzala tam velký hold Pink, jako někomu, kdo ji hodně inspiroval v dětství. Byl to její první koncert, na kterým byla. Byla to zároveň jediná žena před ní v Edenu. Takže taky tam vlastně pak lítala, což vlastně bylo takový symbolický. A já nevím, bylo to prostě strašně dobrý. Normálně fakt jsem, mě to úplně hrozně dobilo energii. Jediný, wow. Co bych tak měl, no každopádně ještě jakoby, ať ještě chválím, protože si prostě tohle to zaslouží, Eva Farná v Edenu, líbí se mi prostě, že se obklopila mladýma talentovanýma lidma, jako nevsadila jenom na ty prostě profláklý jako jména, který už vídáme v souvislosti s pořádáním nějakých eventů nebo s nějakým stylingem a tak dál, prostě ten tým je trošku jiný, neotřilej, talentovaný, šikovnej,
1: plných, hodně mladých, hodně šikovných lidí.
0: Všechno prostě měla úplně tak hrozně dobrý, od choreografie, stage designu, produkce, kapely, tanečníků, zpráv, jako socky prostě úplně geniální, všechno je prostě strašně dobrý, takže já jsem úplně, nevím, myslím si, že tady jakoby jsme svědky něčeho, co tady prostě nikdo neudělal doteďka a prostě velmi mě mrzí to, že prostě pak se člověk podívá do komentářů a vidí jenom fakt jako hrozný komenty na její tělo, což je prostě jako segment, který ona přímo tam má během toho Edenu, kdy ona během písničky Tělo, tam hraje smyčcový orchestr a symfonický a ona tam vlastně jde a za ní jdou všechny ty hejty vlastně dost dramaticky, který jí chodili na to tělo její a vlastně je depresivní za celou tu dobu, nic to, se to nezměnilo, no. Ale jako
1: to je hrozný, no.
0: Mám pocit, že byl tam hrozně dojemný moment, kdy zpívala písničku se svým manželem.
1: Jo, to jsem viděla nějaký záběry. No, ona si vlastně, mně došlo, že jsme nezmínili, že si vlastně hodně střeží ten svůj osobní život.
0: Strašně, má dvě vlastně děti, které nejsou skoro vidět vůbec vlastně.
1: A to je hodně sympatický za mě.
0: Líbilo se mi, že tam dala vlastně prostor svýmu přátelství s Terezou Rambou. To tam bylo jako hrozně cute.
1: Fakt?
0: Měli tam jeden ten sketch, měli spolu.
1: No.
0: A pak vlastně během písničky, kdy zpívala cover na tu Pink, tak tam je i s ní Tereza Ramba a vlastně tam mají spolu skleničku, je to takový roztomilý, takový girlhood prostě.
1: Oh.
0: A když jsme pak odcházeli, potkali jsme nějaký jiný návštěvnici tohohle koncertu, který byli zprvu docela jako ne tak nadšený jak my a třeba se stěžovali na to, že tam neměla dost hostů. A to je podle mě taková česká jako věc teďka nová, že za poslední roky z toho, jak všichni dělají ty velký koncerty, na který sami o sobě neměli dostatečný jméno, tak si vypomáhali tomu, že tam přivedli miliardu hostů. Jako
1: Ben Kristoval měl takhle, že jo, několik těch...
0: Leoš Mareš taky tam měl jenom no. Prostě hosty. Eva Farná tam měla tam Anet X, která mimochodem výborná. Myslím si, že mohla být možná, přišla mi na začátku trošku nervózní, ale ta její star power a to charisma, jakože já si myslím, že to je takový jakoby generační prostě další takováhle diva popu, pokud se tam udrží. No a pak tam měla Mirai, OK, Anet X a Kelina.
1: A s ním má taky písničku vlastně.
0: Jo, jo. A ještě teď tý druhý show měla Bena Kristová.
1: Možná se všema má písničku.
0: S ním má taky písničku. Se všema má písničku. Se má, jo.
1: queen. No, to víš, jako že ona si nepotřebuje vypomáhat vůbec nikým a ničím. Yes. Jako.
0: Takže to jakoby, si myslím, že je naopak dobře, že tam nebylo přehlceno toho těch hostů. Mm-hmm. A poslední, co bych jakoby řekl, a to vůbec se netýká Evy Farny, ale je to jako, že já jsem si to hrozně užil. Naštěstí jsem si našel v našem davu, v nastání u pódia, jsem si to našel takový jakoby místečko, kde jsem vytipoval lidi, kteří budou vibit a tím pádem se to taky užiju. Ale když jsem se pak díval třeba na videa z toho dne, jako konkrétně mluvím o sobotě, jakože ty lidi se ani nehnuli. Já jsem se, jako by přišlo mi to vtipný, lidi se přišli bavit a vlastně pak tam stojí jako tvrdý i na stání, na sezení taky vlastně celou dobu lidi seděli, jo. Jakože pak jsem viděl, že se nějaký hloučky odvážili se zvednout aspoň na pár jako fakt tancovacích písniček, kdy ona tam vyloženě dělala jako to, ať se lidi prostě skrčej a začnou skákat prostě a lidi jenom tak seděli takhle tam s lukama v klíně. Vypadalo, že tam jsou trošku za trest a až potom naštěstí na aspoň na závěrečný na ostří nože se zvedli, fajn, ale jako překvapilo mě to, ale zároveň mi to přijde hodně něčím takový, že typický, pokud má někdo v Česku takhle jako široký mainstreamový zábřeh napříč těma generacema, tak prostě má potom takhle mrtvý publikum. Je to fakt smutný, ale jako je to tak, no.
1: Já jsem zároveň ale viděla, že udělala takovou tu riskantní věc, že vydala úplně novou písničku, že jo, kterou řekla lidem, ať se naučí, že jí tam bude zpívat a prý lidi s ní zpívali.
0: Lidi docela zpívali, jo. To jako odezva aspoň jako byla, že lidi si tak jako zpívali.
1: Jo.
0: A zároveň jako když jsem viděl videa z nedělního koncertu, tak tam ty lidi lepší. Mnohem víc ožili, jakože byli, rozhodně to byla ta odezva lepší, ale jakože fakt ona zpívá, měl jsi mě vůbec rád. A ty lidi ani hlavou nepohnou. Jo, ani jako, že by udělali takhle.
1: Jo.
0: Nebo něco. A to mi přijde, jako mně to přijde depresivní, ale říkám se ještě, jako když člověk zpívá nahoře na tom velkém pódiu a vidí tam jakoby dav soch. Tak jakože...
1: Dav soch.
0: Jakoby, co tam prostě... že mi to přijde vlastně docela, jakože jdeš tam na někoho, koho máš rád jako hudebně, tak mu vyjádříš nějak podporu, já nevím, aspoň fakt jako neříkám, jo, tak ještě když člověk ví, že prostě fakt ho tohle to nebaví a že se tam jde jenom postechnout, tak fajn, že jde na sezení, dává mi to smysl, ale jít prostě do toho stání a vlastně fakt tam udělat potom dav lidí, co se i bojí potom hejbat, protože se nikdo jiný nehejbe.
1: To se jaký myslím, taková že davová to na to má
0: psychóza
1: vliv.
0: Potom a je to nepříjemný, no. Já jsem si to teda užil, ale jako zklamalo mě tady to trošku a nevím, lidi, hej, jako jdete se bavit na koncert, zaplatili jste za to peníze. Tak prostě proč vypadáte tak utrápeně?
1: No, jakoby já z jedné strany trochu relateuju, že přesně já bych byla ten z těch lidí, co kdybych takhle se rozhlídla a viděla, že nikdo nevajbí, tak se budu mega stydět, jako já to prorazit a tančit, že jo. Zároveň ano, občas se ráda posedím na koncertech a
0: to mi přijde v pohodě, věřím, že to střídáš stát, s tím jako s těma pomalejma písničkama a tak dál. Ale prostě bylo to mrtvý. A i na fucking měl jsi mě vůbec rád?
1: To je zvláštní, no, když to jsou ty energické písničky, ještě ona měla obří show, že jo, k tomu, že...
0: Ohňostroje všechno.
1: Dav soch.
0: Dav soch prostě. Dav soch v Edenu, jako to mě teda zklamalo, ale jinak úplně 11 z 10 opravdu.
1: Wow, hustý. Takže bych řekl, že to je třeba top 3 koncerty ve tvém životě? Nebo top 1?
0: Dal bych to do někam top 5, top 3 asi. Jo.
1: Super.
0: Jo. A myslím si, jako fakt jsem, to si to říkal během toho celého koncertu, produkčně a úrovní, když si vezmu Eras Tour ve Varšavě, kde jsem byl, to není tak daleko. Jakože fakt na český poměry epický, obrovský, monstrózní, peníze prostě, které do toho šly, jsou na tom vidět a jako, a celá ta snaha, to úsilí, jako prostě, nevím. A fakt to bylo hodně dojemný, hodně prostě zábavný, dojemný, silný a líbí se mi prostě, že vlastně ten mainstreamový appeal a zároveň i velkou jako popularitu mezi dětma, což je super, má vlastně zpěvačka, která tematizuje prostě tak zajímavé věci, jako je vlastní tělo, normální tělo, práce, jakože myslím si, že to je fajn a která vlastně má ten jako ten život, to, jak si ho střeží, že je tak jako soukromně, mně to přijde prostě hezký.
1: Já myslím, že ten důvod, proč tím tolik nežiju, je, že jako, i když jako zpívá napříč žánrama, tak nejbližší je jí přesně jakoby ten pinkovský takový pop rock.
0: Trošku jo, no.
1: A to mně moc blízký není. Takže myslím si, že to je ten jediný důvod, proč já vlastně ji nemám on repeat, kvůli
0: jediná
1: tomu
0: věc,
1: žánru.
0: Vítka nespívala masku a nespívala ošklivku Katku.
1: Kdyby zpívala ošklivku Katku, tak reálně koší kupit zaplatit, nabíhám na třetí Eden prostě, no. Bohužel. Takhle jednoduchý to bylo.
0: A třeba
1: to bude
0: surprise song v úterý.
1: No tak to bych měla velký FOMO, teda to mi se nestane.
0: Nic, tak Eva Farná schrnutá, Proud taky, až jsem něco říkal, že schrnu.
1: To jsi říkal.
0: A Olivia Rodrigo vydala taky ještě uhrební okénko, ale to bude velmi stručný, protože já se přiznám, já jsem si to pustil už asi dvakrát celý to album, ale prostě já jsem se na ně vůbec nedokázal soustředit, protože před Evou Farnou jsem byl prostě v nějakém hrozném presu, vytížení a vůbec jsem nemohl jako vnímat tu hudbu a po Evě Farný jsem byl prostě furt myslel na Evu Farnou. Takže já jsem prostě ještě furt, Olivia každopádně.
1: Tvůj život se dělí na dvě období, před Evou Farnou a po Evě Farné, jo. Před Kristem.
0: A pokud nevíte, tak Olivia Rodrigo konečně vydala svoje album nový, kde je právě mimochodem i ta písnička, kterou já mega strašně se mi líbí a to je píseň. Již na co jsem teď zapomněl. Já mám úplně nějaký prostě strašně výpadkový den.
1: Ne, ty máš přetížený mozek.
0: Já se fakt jako stydím.
1: Album se jmenuje You Seem Pretty Sad for a Girl So.
0: Ano, a ta písnička, která mi přijde fakt jako výborná, úžasná, je Drop Dead. A já jsem si to poslech a vlastně zaujala mě písnička My Way, která má totiž takovej podobný riff a takovou podobnou hudbu jako znělka k seriálu Scooby-Doo Záhady SRO, což je prosím pěkně jeden z nejzajímavějších pokusů a počinů z dílny Scooby-Doo. Je to seriál, který na sebe navazuje, animovaný, ale je takovej, má teda zvláštní animace, ale když se člověk zvykne, tak je to úplně treat.
1: My Way?
0: My Way.
1: Můžu kousíček pustit malinký, mě to strašně zajímá.
0: Začátek.
1: To zní jak špionky, nebo něco takového. To je totálně prostě jak špionky, nebo skubědu.
0: Jo.
1: OK.
0: No. To je za mě skvělý, ale takže to mě zaujala, jinak fakt já jsem prostě potřebuji si to projet i s textem a nějak jsem to nezvládl, takže.
1: Jinak Scooby-Doo vyšel první trailer na ten nový seriál, který se chystá.
0: Už vyšel?
1: Jo, ale jenom takový jako mini, takový pár vteřinový, ono se tomu nějak říká.
0: Teaser
1: asi. A lidi už samozřejmě mají co říct, vadí jim, že tam je vyobrazený štěňátko, který má jiný uši než Scooby-Doo, který ho známe z komiksů a z pohádek, který má uši do špičky, kupírovaný se tomu říká, myslím, a ten pejsek je má spadlý, takže.
0: Myslíš tenhle?
1: Jo, je tam jenom pejsek.
0: A to je ale falešný trailer.
1: Není. Hele, je to i od českého Netflixu.
0: Už to vidím, tak není falešný.
1: Není.
0: Promiň.
1: V pořádku.
0: Za osočení. Já tomu nevěřím.
1: Je to pravděpodobný, že bych já naletěla na něco takového, takže.
0: Ježiš, ale to štěňátko je roztomilý.
1: To štěňátko je roztomilý, ale lidi s ním mají problém. No. Takže tolik ani pejsek už nemůže mít ouška dolů prostě v dnešní době. A mimochodem, což je dobře, že už se ty uši a ty ocasy těm psům tolik ne upravujou. Takže tolik ke tvým zážitkům hudebním.
0: Asi ano.
1: Já Olivia Rodrigo z podobných důvodů vlastně jako Evu Farnou tolik neposlouchám.
0: Je to poprok, no.
1: Ale jako nikdy neříkej nikdy. Já teď poslouchám, ježiš, mě furt, jakoby jak máš ty daylisty na zelené platformě, tak mě to furt hází něco a v názvu to má vždycky Millennial. Millennial Sunday Morning, Millennial něco a já jenom, no dobře, no. Takže prostě to teď poslouchám každý den a každý den se ten daylist jmenuje jinak, ale furt to obsahuje to slovo. A jsou to prostě pecičky, Pitbull, Lady Gaga, takový ty věci, na kterých my jsme vyrůstali. A speaking of koncerty, těším se na Pitbulla, že ho zažijem spolu.
0: Ano. Už brzy, už se to blíží.
1: Král.
2: Ikona týdne.
0: Moje ikona týdne je samozřejmě Eva Farná, ale to je jako ikona pravděpodobně roku. Ale moje ikona týdne je, tohoto týdne je Eliška Soukupová. Zdravíme pod, zdravíme Elišku, která na svých sociálních sítích dost jako otevřeně mluvila o tom, jaký to je, když jako herečka máte vlastně velikost 38 a vlastně trošku poodkryla takovou realitu českého showbiznisu, kdy mluvila vlastně docela nepříjemné zkušenosti svojí z zkoušení nějakých šatů, kdy jí prostě naznačovali, že jako nějaká velikost už nějaká jakoby plus size a je to nežádoucí a nic pro ní nemají.
3: Moje kauza o velikosti 38, která je nazývána plus size velikost, jsem si vědomá toho, že nemám dokonalou postavu, jakou bych měla mít pro mou práci. Věřte mi, že být herečka s velikosti 38 znamená, že se neustále skoro cítíš jako tlustý prase. I přesto, že to je úplně normální velikost.
0: A mluvila o tom fakt dobře a dost to rezonovalo. Jsem koukal a myslím si, že je to dobrý, že promluvila takhle.
1: To jo, to určitě. Protože jakoby to pro ty lidi z té branže, to všichni vědí, že to je špatně,
0: jo.
1: Ale jakoby nic s tím nezmůžeš, takže je příjemnější jakoby zapadnout a moc
0: nevyčnívat. Jo, jo, v komentářích to dost lidí jako potvrzovalo třeba, ale na Doláková zdravíme.
1: Zdravíme.
0: A prostě myslím si, že je dobře, že se na to poukázalo. Jo. Takže tak.
1: Tak já budu mít opět Brainrot ikonu, protože v posledních dílech jsme vyzdvihovali autentický obsah žen ve středních letech, pozitivních. Tak toto je pozitivní muž ve středních letech, TikTokový uživatel Petr.
0: Je to ten cel do Chorvatska.
1: Je to ten cel do Chorvatska, jo?
0: To je král. Já se s tím tak spojuju.
1: No.
0: Pan Petr, co si zajel prostě na dovču do Chorvatska, já budu to stejný za chvíli.
1: Reálně
0: já
1: to
0: už
1: seš
0: prostě
1: ty.
0: Za pár
1: budeš mít taky tu rozeplou košile s těma chlupama ven. On tam má, on tady to má 50 000 zobrazení a on většinou přidává jenom fotky nebo jako karusely s textem, což je vlastně hrozně trendy věc, on to vůbec neví, ale najel na trend prostě. V popisku má malým A, ahoj, jmenuji se Petr a je mi 58, král, jako minimalismus king, a v tom příspěvku dva dny starém o cestě do Chorvatska má. Tak letos jsem se zase vydal autobusem do Chorvatska, smajlík. Cesta je sice dlouhá, ale to mi nevadí, vzal jsem si něco dobrého na jídlo, pohodlně se usadil k oknu a celou cestu si užívám. Pomalu se blížíme k moři a já už se těším na sluníčko, emoji sluníčka. Koupání a chvíle klidu. Po celém roce je fajn na pár dní vypnout a užít si zaslouženou dovolenou. Tak mi držte palce, ať cesta dobře dopadne a už brzy pozdrav z Chorvatska. A od té doby už tam má dva příspěvky z Chorvatska s ručníkem kolem kroku. Chorvatsko hlásí, slunce svítí, moře šumí a já kontroluji, jestli je všechno v pořádku. Smajlík. Takže to reálně budeš ty za jeden týden.
0: Jo.
1: A je to strašně roztomilý a prostě člověk si myslí, jak v dnešní době na sítích, aby uspěl, musí dělat extrémní příspěvky, který pohoršují společnost. Ne, tohle je ta cesta.
0: Měla by být rozhodně.
1: No takže podělte se s námi o vaši ikonu týdne, třeba v komentářích na Instagramu /radiowave nebo v soukromých zprávách.
0: Nebo na YouTube.
1: A nebo na zelený platformě. Já jsem zjistila, že tam máme spoustu komentářů, kterých jsme si nevšimli.
0: Počkej, už to tam jde, protože nám lidi psali, že to nejde komentovat, že jim to tam všechno trvá, jako čeká na schválení, ale možná
1: to tam možná
0: nějakým magickým čudlíkem, který někdo zmáčkl, už to jde, tak pokud vám to jde, tak nám tam pište komentáře, ale my se všechny přečtem.
1: Všude. Už víme, kde vás najít, takže nám nic neutečí.
0: No tak to je hustý, tak to je nová informace pro mě, děkuji.
1: Veď, doufám, že je pravdivá. Tak, budeme se na vás těšit zase příště. Pa.
0: Čauky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Je 14 hodin a 6 minut neděle 21. června, vy posloucháte Radio Wave a právě teď na Waveu taky začátek odpoledního víkendového on-airu s Anou Mikolandovou. Já vám přeji krásnou neděli, už oficiálně letní, právě dnes byl totiž letní slunovrat, oficiálně nám tedy začíná astronomické léto, s čím tak hezky sedí ty vysoké venkovní teploty, tak doufám, že nejenom závěr víkendu, ale i ty předcházející dny jste strávili třeba někde u vody nebo aspoň někde v přírodě, ať už ale děláte cokoliv, tak jsme samozřejmě velmi rádi, že u toho posloucháte Radio Wave. Před námi jsou teď 4 hodiny, které společně na vlnách Waveu strávíme a rovnou můžeme začít i tím dnešním programem, který kromě ukázek z tvorby redakce Radia Wave přinese třeba i kulturní tipy a samozřejmě i nabitý hudební playlist. Z toho už za malý okamžik třeba novinka od mojí oblíbené umělkyně Kelsey Lu, pak si dáme Model Actress a na závěr Iggy Majerov. Hezký poslech a samozřejmě i krásné odpoledne vám od mikrofonu z Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.
1: Novinka. Novinka na Rádiu Wave.

0: Posloucháte Radio Wave, kde nás teď čeká ukázka z nového dílu naší série Bedny. Hostem nového dílu je český výzkumník v oboru AI Maty Boháček. Mladý český vědec ze Stanfordu, jehož modely dnes používají lidé po celém světě, ať už k detekci deepfake videí či překladu znakového jazyka. Co by mladý český vědec poradil lidem, kteří by se rádi věnovali počítačovým vědám, ale neví, kde začít? A jak se umělá inteligence liší od té lidské? Na to vám odpoví právě nové Bedny. Celý díl najdete na webu Radia Wave a ve všech vašich oblíbených podcastových aplikacích. Tady mám pro vás rovnou krátkou ukázku.
1: Gary mi v rozhovoru řekl, že by mladým vědcům poradil soustředit se na takzvaný alignment, tedy hledání řešení, jak do umělé inteligence zabudovat lidské hodnoty, či alespoň jednání, která jsou s nimi v souladu. Souhlasíš s tím a vnímáš okolo sebe tohle jako téma? Pokud mají ti, kdo si myslí, že AI ve skutečnosti nevnímá svět tak jako my lidé pravdu, je vůbec možné, aby taková technologie sdílela naše hodnoty s námi? Je tohle něco, co vnímáš ty a tvoje okolí na Stanfordu jako téma?
2: Je to dobrá úloha, jako alignment, ale určitě to není jediná úloha, která je zajímavá. A myslím, že těch úloh naopak je právě velká řada, které se dnes jako schronilo nevěnuje. Možná teda začnu u toho alignmentu. Ten alignment jako takový, jako obor nebo jako nějaká disciplína v rámci AI už se vlastně řeší jako další dobu a vlastně často byl nějak jako skloňovaný předtím, než vlastně jsme tady měli ty dnes velmi mocné a vlastně schopné modely typu ChatGPT a to, co následovalo potom. Ta úloha jako taková je podle mě relevantní. Myslím, že to, že ty modely nemají stejnou zkušenost jako my, jako lidé, neznamená, že nemůžeme do nich nějak zabudovat nějaké preference nebo nějaké tendence, které my jakožto lidé chceme, aby ty modely měly. S tím, že to není jenom o tom, že můžeme zabudovat do nich ty hodnoty, co aktuálně máme, ale můžeme být trochu jako aspirační. Není důvod si neříct si vlastně, OK, tady naše jako společnost, ať to je česká společnost nebo americká společnost nebo jakákoliv společnost nebo země nebo kontext, ať je naše realita jakákoliv, tak vlastně můžeme mít nějaké jako aspirační hodnoty a nějaké principy, pro které bychom chtěli se řídit a to můžeme té AI vlastně dát jako nějaký kompas a může být vlastně trochu jako lepší, než by v nějakých ohledech. Tím jako nechci říct, jako, že bude nutně, naopak vlastně je to o tom, kdo bude mít tu kontrolu nad tím alignmentem nebo na tu definicí vlastně těch priorit pro tu AI. Pár věcí k tomu. První je ta, že dneska, jak v akademii, jak ve výzkumu, na univerzitách, tak vlastně jako v těch firmách, ať to je OpenAI, Google, Anthropic, tak všude je dnes alignment vnímaný jako nějaká bezpečnostní disciplína. Že alignment dneska znamená primárně vyhnout se těm negativním typům chování. Je to třeba vytváření dětského porna nebo třeba nějaké jako hate speech, takovéhle jako typy věcí, které ty modely sami od sebe defaultně by dělaly, tak my nechceme, aby dělali, nebo ty firmy si řeknou, OK, to je špatný využívání toho modelu, to nechceme. Ten model vlastně alignují, nebo ten model vlastně přinějí, aby tady ty typy úloh nedělal. A kromě tady očividně prostě jako negativních use caseů, to může být třeba i nějaká více subtilní tendence, nějak preferovat třeba jisté profese, jisté etnicity, jistá pohlaví, ale podobně, že tady to všechny jakoby tendence toho modelu jako nějak se snaží ti lidé vlastně jako nějak jako nadefinovat nebo nějak korigovat. Ale co chybí za mě, nebo co vlastně dnes ten výzkum ani vlastně jako praxe neřeší, je nejenom definovat si, co nechceme a vlastně o toho jít dál, ale vlastně co chceme, co vlastně jsou to jakoby aspirační hodnoty. To dneska se neřeší moc a ani vlastně jako technicky proto nemáme tu infrastrukturu. A za mě ten primární důvod pro to je asi to, že to je těžší než ten bezpečnostní alignment. S tím, že říci, že tvorba dětského porna nebo tvorba nějakých jako deepfakeů nebo třeba scamů, že to je negativní, tak to se shodneme na tom asi jako, ať jsme jakékoliv jako přesvědčení politického nebo jsme z jiných kultur, z jiných zemí, ale podobně to jako jsou věci, co jako většina lidí sdílí napříč různými kontexty. Ale to, jak třeba odpovědět na otázku, OK, teď jsem ve velmi složité jako životní situaci, třeba prostě můj partnerka prostě mě třeba jako povedla, co mám dělat, mám se rozvíst, mám jít zpátky k rodičům, co mám dělat, tak pokud jsi prostě jako křesťan, tak máš jako nějaký vlastně jako typ odpovědi na ty věci, jsou lidi, co jsou ateisti, jsou lidi, co mají jako nějaké jako jiné přesvědčení úplně jako z jiného důvodu a těch jako typů odpovědí na

0: Tady ty otázky je velká řada a je daleko těžší říct, co vlastně je ta správná odpověď. A ono vlastně jako není asi jedna správná, nebo skoro určitě není jedna správná, a bude jich mnoho. A schopnost toho modelu vlastně nějak jako komplexně pracovat s tím kontextem a pluralitou bude klíčová, ale to dneska vůbec jako nikdo neřeší, nebo to vlastně jako je tam jako velmi jako opomíjeno. Takže to za mě jsou jako zajímavá témata v rámci alignmentu, a to určitě myslím, že jako je super téma řešit jako malý vědec na pětkyně, ale těch témat je daleko víc. To, že dneska tady prostě máme problémy s alignmentem, je určitě jako velký challenge, ale je spousta oborů, které byly úplně jako nedotčeny zatím AI a kde je hodně low hanging fruit, že vlastně jako hodně potenciálu AI využít velmi produktivně, velmi eticky a odpovědně a zároveň vlastně hrozně jako mocně a vlastně jako efektivně. A příkladem toho, kdy už vlastně se to jako podařilo, může být medicína nebo třeba jako biologie, kde vlastně všechno prostě od jako AlphaFold po hledání nových léků a vakcín a tak se vlastně dělá už vlastně za pomocí AI, je to daleko rychlejší a je to super. Tak tady ten typ vlastně jako zefektivnění různých vědních disciplín a nejenom jako technických a vědeckých, ale třeba jako humanitních, podle mě jako čeká na objevení. Takže jako já, pokud bych ho jako dneska mladý vědec vědkyně nebo prostě profesionál nebo vlastně jako aspirující student, co chce dělat něco nového, tak bych přemýšlel spíš jako nad tím, ne že kam jít v rámci AI, kde vlastně jako v rámci AI se uplatním, ale spíš jako OK, co mě baví, co je vlastně jako můj nějaký jako hlavní jako cíl nebo nějaký jako směřování do posud a jak s AI pracovat produktivně, odpovědně a nechat se vlastně jako akcelerovat jako tu AI. Takže to je nějaký můj klání pohled na věc.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je přesně 14 hodin a 34 minut, posloucháte odpolední víkendový on air na rádiu Wave, který vám teď přináší rubriku Kulturistán s doporučeními, kam dnes se vyrazit do kina, třeba se tak schovat před těmi vysokými teplotami, které jsou venku. Začneme v Uherském Hradišti, konkrétně v kině Hvězda. Tam dnes v 6 hodin nabídnou horor Backrooms, za kterým stojí začínající režisér Kane Parsons. Je to horor, který by určitě neměl uniknout všem milovníkům tohodle žánru. Takže pokud třeba dnes odpoledne jste poblíž Uherského Hradiště, tak vyražte do kina Hvězda právě na Backrooms od 6 hodin. Kino Hvězda poté ve 2015 pokračuje ve svém programu 6. dílem filmové série Scary Movie, který je označován jako duchovní pokračování prvních dvou filmů a který taky nedávno vstoupil do kinodistribuce. Kino Hvězda, Backrooms a Scary Movie, to je dnešní program. Pokračujeme v Sokolově v kině Alfa. V 15.30 něco pro dětské diváky, konkrétně Toy Story 5. Podobný program v 17.30 Mandalorian a Grogu snímek, který vás vezme do světa Star Wars. A kino Alfa poté svůj program v 8 hodin uzavírá českým krimi thrillerem s názvem Říkají mi Lars. Přesouváme se do Kutné Hory, tamní kino Modrý kříž dnes nabídne hudební komedii Srdcovka, a to od 7 hodin večer. A samotný závěr tohoto filmového Kulturistánu bude patřit jednomu pražskému kinu, jak jste asi už zvyklí, a tím kinem je tentokrát kino Atlas. Kino Atlas v 18.45 nabídne film Jima Jarmuše Mrtvý muž, snímek, který byste podle mě rozhodně měli vidět. Je to jeden z mých nejoblíbenějších snímků od tohodle režiséra. Představí se vám v něm třeba Johnny Depp a je to opravdu film, který moc doporučuji. Takže pokud jste Mrtvého muže ještě neviděli, tak doražte dnes v 18.45 do kina Atlas a tohle kino poté ve 21.15 nabídne další kultovní snímek, a to romantické drama z roku 1994 s názvem Chungking Express. To jsou tedy tipy a doporučení, kam dnes vyrazit do kina. Pokud byste těch tipů chtěli slyšet ještě víc, tak nezapomeňte třeba dnes v podvečer v 7 hodin ladit Čelisti na rádiu Wave reprízu aktuálního dílu z tohoto týdne, tak věřím, že právě i a tato epizoda Čelistí vám trošku dodá nějakou tu inspiraci, na co si do kina vyrazit. Tolik tedy konec Kulturistánu a po pozvánce na Čelisti také playlist Rádia Wave a z něho J-Hope a nebo Slow Dive.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelist.
0: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na rádiu Wave.
3: Let's burn.

showcase podání kapely Slow Dive právě teď na rádiu Wave. Slow Dive jste mohli naživo slyšet včera na pražském festivalu Metronom, kde tahle legendární kapela svého žánru včera odpoledne vystoupila. Mě doteď mrzí, že jsem tenhle koncert nestihla, ale pokud jste na něm třeba vy byli, tak doufám, že teď její skladba Kisses v odpoledním on airu vám udělala radost a třeba vás i vrátila k včerejšímu koncertu. No a my se vracíme zpět do playlistů. Před námi třeba novinka od britské zpěvačky Rose Grey s názvem Clap to Your Arms.

0: Posloucháte nedělní On Air přesně ve 14:53. Za pár okamžiků nám tedy odbije 3. hodina odpolední, ve které nás čeká třeba ukázka z nového dílu našeho podcastu Hotspot. Nový Hotspot tentokrát podívá na různé trendy sociálních sítí, které pracují s manifestacemi, tarotem, energiemi anebo léčivými krystaly. Barbora Součková se společně s novinářkou Magdalenou Duškovou zaměřují na to, jak tyto praktiky, takzvané alternativní spirituality na sítích fungují, jakou roli v tom hrají algoritmy a proč podobné obsahy mohou mít blízko i třeba ke krajní pravici. Více tedy už ve 3. hodině odpolední, kde nás čeká právě třeba ukázka z pořadu Hotspot. Do té doby ale ještě playlist Rádia Wave, z něho třeba Rekreace a nebo G-Footy. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: nesmírně suché, jsou dnes večer ty mé. A je mi líto tmy, pro kterou nevidíme.
1: Radio Wave. Podporujeme českou hudební scénu.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Posloucháte víkendový On Air přesně v 15 hodin a 6 minut. Tohle byla Vineba Tory a my se postáváme dále v tomhle našem odpoledním vysílání. Před námi třeba novinka od Olivie Rodrigo, 23-leté americké hvězdy, která právě vydává třetí desku s názvem You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. A v jejím tracklistu najdeme historickou premiéru a tím je první featuring v její kariéře vůbec. A konkrétně v songu What's Wrong With Me se k ní přidává sám Robert Smith, frontman The Cure, kterého Olivia jako velkou inspiraci zmiňovala už dříve a o jejich společném vystoupení mluvila jako o splněném snu. No a to se splnilo, dvojice spolu naživo vystoupila třeba na legendárním Glastonbury 2025, kde si zaspívali jak klasiky právě z repertoáru skupiny The Cure, tak i nějaké další skladby, třeba včetně této novinky What's Wrong With Me. Ta je tady z jejího nového alba a zamířila i do playlistu Rádia Wave. Poté nás bude čekat už slíbená ukázka z podcastu Hotspot a samozřejmě spoustu dalších kulturních tipů, doporučení a nebo dalších ukázek z tvorby redakce Rádia Wave. To všechno je odpolední víkendový On Air a jsem moc ráda, že posloucháte. Určitě poslouchejte dál.

0: Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kde nás teď v 15 hodin a 18 minut čeká slíbená ukázka z nejnovějšího dílu podcastu Hotspot. Barbora Součková se společně s novinářkou Magdalenou Duškovou v nové epizodě zaměří na to, jak fungují praktiky tzv. Alternativní spirituality na sítích, jakou roli v tom hrají algoritmy a proč podobné obsahy můžou mít blízko i třeba ke krajní pravici. Tady je krátká ukázka z nového dílu pořadu Hotspot. Celý díl najdete samozřejmě jako vždy na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích.
1: Mám pocit, že hodně těch příspěvků vlastně slouží i jako kritika vlastně toho systému, ve kterém žijeme, že už pro lidi třeba není tak jednoduché se potkávat, tak je jednodušší se snažit vymanifestovat si toho ideálního partnera. Nebo přesně hodně často si lidé manifestují třeba nové auto, nové bydlení, novou práci a to všechno, já to třeba vnímám, že nám alternativní spiritualita a hlavně tyhle ty influencerky a influenceři nám ukazují vlastně, s čím dneska lidi bojují a třeba velmi často se to fakt týká těch peněz, což mi přijde hodně důležitý, že hodně často ty manifestace jsou vyloženě zaměřené na peníze, jako teď si otevřeme bránu hojnosti tím, že tady uděláme tenhle rituál, nebo teď, když budeme na touhle konkrétní věcí přemýšlet, opakovat si tuhle jednu větu, jsem otevřená hojnosti, tak najednou k nám přijdou peníze a hodně nám to říká o současném světě, málo to funguje, bych řekla.
2: Já mám vlastně jako z tohohle toho takový jako podobný pocit, protože když se koukám na ty obsahy jako takové, tak mě z nich fakt hodně vyplývá právě takový ten aspekt, který naléhá na takovou tu jako individualistickou, častokrát i třeba nějakou jako self-help kulturu, která často třeba ty manifestace nebo různé afirmace taky vnímám jako součást nějakých těch jako myšlenkových proudů zaměřených právě na nějaký jako seberozvoj a sebedisciplínu, ale právě v nějaké jako individualistické společnosti, která nám jako nedává úplně moc jako opor jako taková, takže co si nevymanifestuju, to jak kdybych prostě neměla.
1: Jo, přesně tak. A to mi přijde hodně důležité, protože ta alternativní spiritualita, jak vypadá dneska, tak se vlastně rodila s neoliberalismem. Tím, že ona vlastně velmi často říká, že každý jsme tvůrce svého života, ale to vlastně není pravda, že jo? Protože tvůrce mého života nejsem jen já, ale jsou to i třeba politici, je to legislativa, ve které žiju, je to to, kde se narodím, jestli se narodím prostě v zemi na západě nebo v zemi globálního jihu, kde je celá moje rodina vykořisťovaná. Opravdu to není tak, že by si každý mohl vlastně vymanifestovat nějaký skvělý život, ale mám pocit, že právě v momentě, kdy je ta společnost takhle hodně individualizovaná a vlastně nám říká, no, od našeho dětství, že můžeme dosáhnout všeho, čeho budeme chtít, tak v jednu chvíli, když se vám nedaří toho dosáhnout, třeba protože žijete přesně v nějakým chudším regionu, vaše rodina nemá sociální kulturní kapitál na to, aby vás poslala na vysokou školu, třeba by na to ani neměli peníze a tak dál, tak možná potom jediný, co se dá dělat, je fakt takhle manifestovat, ale bohužel je to vlastně takový protipol nějaké, podle mě, jako kolektivní akce pro změnu toho vlastně, v čem teda žijeme.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave, kde si teď dáme menší knižní okénko. Na rádiu Wave teď můžete poslouchat skvělou audioknihu Na zemi jsme na okamžik nádherní od Oceana Wonga. Já za sebe tuhle tu knížku moc doporučuju. Osobně mám ráda jak tu knižní předlohu, tak jsem si hodně oblíbila i tu audio verzi, kterou teď můžete na Waveu poslouchat a ve které se v hlavní roli představil herec Viktor Zavadil. Pokud ten příběh neznáte, tak je to, řekněme, až dojemný, intimní příběh. Je to vlastně dopis, který syn píše své negramotné matce. Otevřeně se v tom dopisu dělí o rodinné trauma z vietnamské války, chudobu a rasismus v Americe, ale i o svou první velkou lásku a queer zkušenost. Wong píše opravdu s krásným básnickým jazykem, je to mimo jiné taky básník, je to na tom znát a ten jazyk je opravdu nádherný a třeba, že ta knížka místy je opravdu velmi surová, drsná. Není to asi úplně čtení pro každého, respektive pro každou možnou náladu, tak určitě vám jak tu knížku, tak zároveň i audioknihu Rádia Wave moc doporučuju. Na Waveu je k poslechu ve zkrácené verzi do 26. července a pokud vás Ocean Wong osloví stejně jako mě, tak určitě můžete na jeho vlně pokračovat. V češtině mu totiž nedávno vyšla další knížka, to konkrétně kniha s názvem Císař radosti, ve které vás autor zase vezme do amerického maloměsta za 19-letým klukem, který stojí na mostě v dešti a přemýšlí, zda má život ještě smysl. Zachrání ho až starší žena Grazina a zrodí se mezi nimi nečekané křehké přátelství, plné něhy a druhých šancí. Za měsíc vyjde taky básnická sbírka od tohoto autora, na tu se já těším asi ze všeho úplně nejvíc. Ta se jmenuje Průstřely na nočním nebi a texty v této sbírce opět čerpají z válečných zkušeností, kulturní rozpolcenosti a taky osobních ztrát. To je tedy zatím anotace toho, na co se můžeme těšit právě v téhle básnické sbírce Průstřely na nočním nebi. Na to se těším moc, určitě si ráda přečtu i tu knížku Císař radosti, která teď nedávno vyšla a samozřejmě všechna tato díla doporučuji i vám. Určitě začnete třeba i tou naší audioknihou na rádiu Wave.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je 15 hodin a 41 minut a to je taky ten pravý čas na rubriku Kulturistán, která tentokrát přináší pozvánku na jednu dost zajímavou výstavu. Tato výstava se jmenuje Layers Landscape Shape Shifters a prezentuje díla dvou českých umělkyň Terezy Bartuňkové a Julie Hrnčířové. Ústředním tématem tohoto společného projektu Terezy Bartuňkové a Julie Hrnčířové je vztah lidského těla a přírodního světa. Dvojice se inspiruje různými strategiemi, které příroda využívá k vlastní ochraně. Jsou třeba různé mimikry a nebo třeba kamufláž. Jejich projekt má kořeny v site-specific instalaci z roku 2023, kterou vytvořili pro pražský komunitně orientovaný hudební klub Ankali. Autorky v rámci tohoto projektu kombinovaly fotografie, a to fotografie, které byly vyčištěné na různých materiálech a společně dávali dohromady s nalezenými přírodninami a lidskými produkty z městského prostředí. Právě tímhle způsobem vlastně zkoumali vztah mezi místem, materiálem a obrazem. Z tohohle všeho tedy vychází a na svoji zkušenost nyní navazují v projektu, do kterého přinášejí výstupy nových materiálových a technologických postupů a vlastně dochází k nějakému rozšíření toho jejich multimediálního jazyka. Vzniklé prostředí je tak prostorovou kompozicí, kde se fotografie a kresby proplétají s různými prostorovými instalacemi, které jsou doplněné o ambientní zvukovou vrstvu. Tenhle projekt, který se tedy jmenuje Layers Landscape a Shape Shifters, je jedním z doporučení od redakce Rádia Wave v rámci našeho Kulturistánu a mě osobně hodně zaujal, takže pokud byste se na něj rádi taky vypravili, tak určitě můžete a to konkrétně zaměřte do galerie The House v Praze. A jenom malé upozornění, ta výstava probíhá už jen do 28. června. Máte tady nějaký ten poslední týden do galerie The House zajít a výstavu Layers Landscape Shape Shifters od autorek Terezy Bartuňkové a Julie Hrnčířové si prohlédnout. To je tady taková malá pozvánka, kam vyrazit v tom následujícím týdnu a my se teď v 15 hodin a 43 minut vracíme zpět do playlistu, kde nás čeká třeba Build Barge, The Avalanches a nebo domácí uskupení Bibione.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

life gotten me.

0: Bibione, pražská trojice, složená z Maggie, Kristýny a Kristýny, jejich single No Friends, Just Customers z jejich nejnovějšího EPčka Paprika Trom Brotchen. Kapela pojmenovaná po italském přímořském letovisku tohle album, respektive tohle EPčko, vydala 30. května u labelu Day After Records a chvíli předtím jste je mohli slyšet i tady u nás ve studiu Rádia Wave, a to konkrétně na Rádio Wave Studio Session, tentokrát kurátorovaných hudebním pořadem Špína. Bibione právě teď v 15 hodin na 52 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave a před námi třeba Glum. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Domácí hudebník Jaša 96 na featu Under My Pillow, jejich Don't Want To Know v 16:06. Posloucháte odpolední On Air na rádiu Wave. Od mikrofonu vás stále zdraví Anna Mikolandová a vítám vás už ve druhé polovině našeho odpoledního programu. I v té nás čekají samozřejmě ukázky z tvorby redakce rádia Wave, nejrůznější kulturní tipy a taky položky z našeho playlistu. Už za malý okamžik třeba novinka, za kterou stojí newyorský undergroundový rapper Vicky. Ten tento týden vydává na svém vlastním labelu albovou novinku s názvem Ancient History. Právě z tohohle alba je i track Right Away, který tento týden zamířil do playlistu Rádia Wave jako jedna ze žhavých novinek a právě tuhle novinku si za malý okamžik dáme. Poté po pár dalších zastávkách v našem playlistu nás bude čekat třeba ukázka z nového dílu podcastu Quest. Ten se zabývá počítačovými hrami a vším, co s nimi souvisí. Ten aktuální díl rozebere velký návrat Jamese Bonda, a to konkrétně v podobě herního titulu 007 First Light. Více ale až za malý okamžik. Hezký poslech Rádia Wave a samozřejmě pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Don't say it, but right now we're bonding it. He about to play something.

0: americký Yacht Club Pixel v 16 hodin a 17 minut posloucháte odpolední on air na rádiu Wave, kde nás teď čeká ukázka z nového questu. Questu moderátoři tenkrát byli sice pouze ve dvou, ale rozhodně vás nečekali dvě nuly. Na rozdíl od Jamese Bonda, který se dočkal své nejnovější hry v podobě titulu 007 First Light, tedy 007 první světlo. Jak se povedla tahle první herní bondovka po mnoha letech a proč se odehrává na Slovensku, to se dozvíte v nejnovějším questu. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě i v vašich oblíbených podcastových aplikacích. A já mám tady pro vás rovnou krátkou ukázku právě z tohoto nejnovějšího questu.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Pojďme si přiznat, že silným aspektem veškerých bondovek jsou jeho pestré, bych řekl,

0: Tak jak působil na tebe, když jsi s ním strávil nějaký intimní čas?
1: Nedovedu samozřejmě posoudit, jak to bude působit, když si to třeba někdy zahraješ na tebe, ale na mě hnedka od začátku působil i díky jeho zvukovému, dubbingovému výkonu, tak na mě působil velmi dobře. A samozřejmě tam není úplně důležitý to, jako jestli ty sám se dovedeš vcítit do toho, co děláš, spíš jako jestli se dovedeš vcítit do toho, že před tebou je ten Bond, ta no, postava toho Bonda.
0: Jestli mě baví, tak jako mě baví Dalton trochu jinak než Brosnan, no, ty se trošku překrývají, ale rozhodně Connery jinak než Daniel Craig, tak jestli tenhle má něco svého.
1: Má, protože on nemá ani jednu z těch věcí, kterou by vykrádal z těch předchozích. On jako část, jestli ho chceš k někomu strašně moc přirovnat.
0: Strašně chci.
1: Tak ho strašně můžeš přirovnat k Piercy Brosnanovi, když začínal, ne v těch pozdějších dílech, třeba jako když byl
0: opravdu... Pierce Brosnan v Trávníkářovi, kdo vzpomíná.
1: Pierce Brosnan v Mamma Mia, ne, Pierce Brosnan v tom GoldenEye, kdy jako ještě byl takový jako... úplně nevyhraněný, takový jako trochu floutek, nevěděl si úplně ty jako divák, co od něj čekat, tak tady je to docela podobný. Není, rozhodně to není takový ten jako přímočará mlátička, což se na začátku třeba zdálo, že je ten Daniel Craig. Mm-hmm. Rozhodně to není takový ten super šarmantní, super Celadon, který byl ten Roger Moore. Mm-hmm. A rozhodně to asi není jako moc ten, ten profesionální agent, který vypadá, jako kdyby stělesňoval ideál britského muže v tom Seanu Connerym.
0: Skotského tady.
1: No, ale britský znovu rovná se skotský.
0: Já myslím, že tohle je důležité zdůraznit. Takže to v podstatě George Lazenby, aby jsme ho zmínili, že taky existoval.
1: Taky ne.
0: Jirž byl vlastně docela dobrý Bond, bych rád podotknul pod čarou. Dobře, dobře. Ne,
1: právě super, že on může stát vedle nich. Samozřejmě, že jako má za sebou jednu hru a nemůžem asi jako ho dávat jako na roveň těch ostatních Bondů, který samozřejmě mají za sebou úplně jinou mašinérii jako v tomhle tom.
0: Jo, tak to
1: ale on si jako tam tu svoji dlaždici v tom bondovském panteonu si jako zaslouží. A to je pro mě jako vlastně hrozně jako příjemný zjištění.
0: Mně to přijde jako dost zásadní v kontextu celé téhle hry, tak mu možná dám někdy šanci, ale zatímco...
1: A mimochodem erotická minihra tam není ani jedna. Je tam takový jemný jiskření a to je no, to úplně stačí.
0: To stačí bohatě.
2: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: společně s Fixit Men MB v 16:29 ve víkendovém on airu. A víkendový on air na rádiu Wave teď začne vyhlížet jednu velmi očekávanou seriálovou novinku pro příští týden, a to je nová řada oceňovaného seriálu The Bear, v českém překladu Medvěd. Na streamovací platformy se tohle drama z, můžeme říct si, dost drsné a nekompromisní gastroscény vrací už v pátek 26. června. Pokud seriál Medvěd neznáte, určitě na něj koukněte, vezme vás tak trochu za oponu gastroprůmyslu a hlavně hezky ukazuje, co lidé, kteří se v tomto odvětví pohybují, zažívají. Seriál se totiž získal obrovské uznání právě za to, s jakou přesností mapuje témata jako syndrom vyhoření, úzkosti anebo toxické pracovní prostředí. Já se přiznám, že málo který seriál mě dokáže tak jako až fyzicky pohltit a navodit mi takový pocit, řekněme, úzkosti, jako právě tohle drama z Chicagské kuchyně. Hodně na tom fascinuje právě to, jak přesně a bez nějakých příkras ukazuje, jaký je vlastně tenký led, tenká hranice mezi naprostým zápalem pro věc a totálním vyhořením. Pokud teda hledáte seriál, který vás jenom nezabaví, ale doslova pohltí, má skvělý soundtrack a nahlíží pod pokličku aktuálních psychologických témat, tak určitě seriál Medvěd The Bear moc doporučuju. Samozřejmě, pokud ten seriál ještě neznáte, dejte si všech kolik 4, to má být pátá série. A zároveň, pokud jste fanoušky tohoto seriálu, tak určitě nezapomeňte tento pátek 26. června ladit vaše oblíbené streamovací platformy, právě konkrétně tu, na které seriál Medvěd The Bear najdete. Tolik tedy očekávaná novinka pro příští týden a my se teď v 16:31 vracíme zpět do playlistu Radia Wave, a to třeba společně s 52 Hertz Whale, Marínou a nebo domácím projektem Meluzína.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Když zákon slouží jen mocným,
3: spalte jim pole!
0: Ne!
2: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
4: A má jméno?
5: On je Robin Hood.
2: Premiéra seriálu Robin Hood.
4: Nemůže se ukrývat věčně.
2: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

Miriam Iluzína, divčí kapela s Ústí nad Labem, která ve své tvorbě kombinuje moderní outpop s autorskými českými texty, ve kterých se potkává křehkost, síla i poezie. Meluzínu tady na Vejvu pravděpodobně už moc dobře znáte, protože právě Meluzína loni vyhrála naší hitparádu neobjevených talentů Starter. Tvorba téhle formace dokáže být až taková mystická a melancholická, ostatně už samotný název kapely odkazuje k mytologické postavě Víly, která je pro členky hlavním zdrojem inspirace. Meluzínu vnímají jako neuchopitelnou, proměnlivou a přítomnou jako vítr ve vlasech. To, že je Meluzína opravdu, můžeme říci, proměnlivé a opravdu originální uskupení, tak potvrzuje i fakt, že tahle kapela díky vítězství ve Startéru stihla se představit na těch největších tuzemských festivalech a právě v roce 2025 jste je mohli vidět na pódiích třeba Rock for People, Colors of Ostrava, Beseda u Big Beatu a nebo na festivalu Kamenice. To všechno přitom zvládli s tehdy pouze jedním venku vydaným singlem Hlasy Meluzín, se kterým také v naší hitparáde neobjevených talentů Starter vyhráli. Meluzína s koncem loňského roku posunula svoji tvorbu zase o kousek dále, a to konkrétně se singlem s názvem Probudíš se, který jste právě teď slyšeli na rádiu Wave a který produkoval 8Kid. Právě k tomuhle singlu vzniklo i video, který pracuje s veličinou času a celý toto dílo vzniklo taky za podpory rádia Wave. No a právě i teď v našem playlistu krátce před 17:00 odpolední jsme se k Meluzínám a právě k tomuhle jejich singlu v našem vysílání vrátili. A my pokračujeme dále, čeká nás třeba Smack One, IMDDB a Black Country New Road.

0: Posloucháte víkendový On Air, 16 hodin 54 minut. Máme před sebou tedy jen už poslední hodinu našeho odpoledního vysílání. V té se můžete těšit třeba na ukázku z nového dílu Chudáčku. Samozřejmě dodáme i nějaké ty kulturní tipy, doporučení a chybět nebude ani nabitý hudební playlist. Z něho třeba už za malý okamžik Mabe Fraty, původem Guatemalská, ale v Mexiku usazená violončelistka, která před 2 lety přišla se singlem Enfrente, což tehdy naše hudební redakce označila jako letní hit všech smutných lidí. Tady je za pár okamžiků Mabe Fraty Enfrente.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Labyrint, předtím ještě Skrillex a to společně s Young Miko a už máme 17 hodin a 6 minut, vy posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave s Anou Mikolandovou. Máme před sebou už jenom nějakých 40-45 minut právě toho odpoledního víkendového vysílání a tento závěrečný blok našeho vysílání už za malý okamžik odstartujeme společně s ukázkou z podcastu Chudáčci. Chudáčci se před příchodem letních prázdnin věnovali tématu relaxu, což se ukázalo být mnohem problematičtější záležitostí, než by se na první pohled mohlo zdát. Jak tohle téma chudáčci nakonec uchopili, se dozvíte už za pár minut. To nás totiž čeká právě ukázka z této epizody. Do té doby se ale ještě ponoříme do playlistu Rádia Wave. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Největší objev slovenské scény posledních let Vojtík, konkrétně se skladbou Miráž, teď v 17 hodin a 16 minut. A Vojtíka teď vystřídá slíbená ukázka z našeho podcastu Chudáčci. Chudáčci chtěli rozvinout téma odpočinku a relaxace, ale nakonec natočili půlhodinové divení o tom, jak je jejich podcast vtipný a přínosný. Zase došlo na historky ze sauny a pak se Petr poměrně dlouho učil vyslovit slovo popularizátor. Tady je krátká ukázka z nejnovějších Chudáčků. Celý díl samozřejmě najdete na webu wave.cz anebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Přijdu a tak si říkám, ježmara, chlapská sauna, tady rozumíš, v chlapský pánský šatně, tak jako nebudu to řešit, tak jsem si sednul do té sauny.
2: Na pitlouna.
1: Na prostěradlo. No ne, tak jako nikdo tam nebyl, takže jsem se...
2: No jasně, to tvoje, ovládl jsi to.
1: Rozcapil jsem se, jo? Hezky jsem se vypohodil. A najednou koukám skrz ty prosklený dveře, že přichází pán, který se omotal prostěradlem, to se jakoby zadělal, aby mu nespadla ta suknice vyrobená. Pak si sundal trenky pod
2: sukenka
1: tím prostěradlem. Sukenku i typy, ano. Sundal si trenky pod tím prostěradlem, což je něco, co jsem jako muže v pánský šatně ještě vlastně nikdy neviděl dělat. Působil, že je na to opravdu jako choulostivej na
2: svůj
1: nahotu.
2: První republika vlastně.
1: Což... Ano, obrození, viď? Což chápu. Choulostivý na nahotu, je to OK. Takže vlezl do té šatny, do té sauny, takhle omotaný, z ty strenky si nechal venku a v ruce, kromě toho prostěradla, co měl kolem pasu, měl ještě v ruce ručník. A tak na mě koukal, já jsem si okamžitě samozřejmě hned začal připravit jak největší prostě burák. Nestáhnul, Petře, jsme se neznali, že jo, kdyby jak jsi to myslel, přetáhnul.
2: Já jsem myslel třeba, jako, že jsi udělal takový defenzivní manévr.
1: Ne, no právě,
2: trošku ses uzavřel,
1: on mě
2: podle mě.
1: Jako paralyzoval, protože...
2: Takže jsem v tom zůstal. To je moje sauna.
1: Ale vlastně začal takhle.
2: To jsi udělal, tak to on vnímal.
1: No, tak to nejvíc, protože, počkej, on totiž...
2: Se stydíš, věď asi.
1: No, ty stydíš se.
2: Jo, máš malinkýho. Ne, to je tvůj vnitřní monolog, co jsi dělal tomu pánovi.
1: No, ale to právě v tom spočívá ten fuck up, protože já jsem takhle seděl, ale tyhle všechny věci, co říkáš, jsem si vůbec neříkal, ale on si to musel 100% myslet. A já jsem si říkal naopak, ježišmarja, tak není mu to nepříjemný. Asi, no, ale pak jsem si vlastně říkal, no ne,
2: jsme chlapi, ne.
1: Tohle všechno mělo tu hlavu, že? A on si lehnul, omotanej tím prostěradlem, si lehnul, pak to prostěradlo...
2: Velký problém prostě.
1: Počkej, no to prostěradlo rozprostřel a vzal ten malej ručníček, který byl fakt velikosti, tím tak nechci nic naznačovat, ježišmarja, vzal si prostě normální ručník.
2: Ale řekl malej.
1: A ten ručníček, ano. Ručník, tu osušku klidně, to jedno, ležel na tom prostěradle.
2: 10 cm třeba?
1: A ten ručník si dal přes intimní partie, takže jako by ležel

0: tím víc jsem na něj koukal. Paradoxně tím míň jsem si dával ty nohy k sobě. Načež...
1: jsem skončil v praku.
0: No. Ne, načež jsem řekl, tak ahoj, a odešel jsem.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Rádiu Wave a na něm legenda současného slovenského rapu Gleb a společně s tímhle trackem se teď přesouváme ze Slovenska a to směrem do Brna. Právě tam totiž směřuje jedna pozvánka přímo z rodiny Rádia Wave, která potěší právě hlavně ty brněnské posluchače a posluchačky. Už dnes večer se totiž v brněnském kabinetu Můz chystá speciální živé natáčení podcastu Buchty. Ivana Veselková a Zuzana Fuchsová slibují letní a tak trochu nečekaně i duchovní verzi své show. Jako hosta si totiž na tohle brněnské setkáníčko přizvali svého kamaráda Petra Wagnera. Toho můžete znát jako v onoho v uvozovkách rozpohodněného duchovního z úspěšné minisérie Buchty o Bibli. Petr by měl v kabinetu konečně jednou provždy vysvětlit, co to vlastně je to zakázané ovoce a jak se správně takzvaně papá. I když, jak to už u Buchet bývá, celá debata nakonec dost možná skončí úplně něčeho jiného. Pokud máte tedy chuť na živý humor bez cenzury a chcete Ivanu, Zuzanu a Petra zažít osobně, tak doražte dnes od 8 hodin do kabinetu Můz v Brně.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Poslouchej.

0: Portugalská skladatelka, producentka a multiinstrumentalistka Maro, tohle je její single Kiss Me v 17 hodin a 33 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave, a to naše víkendové vysílání teď už za pár okamžiků bude patřit jedné hudební novince tohoto týdne. Stojí za ní české elektropopové duo Media Service, který vydává nový projekt Knickers pod záštitou své audiovizuální platformy PBCC Collective. Tenhle projekt představuje 5 tracků a 2 skity, které volně navazují jak na předešlé album My Key is the Last Sword z roku 2025, tak i na ideu hashtag iPhone Music, která dává přednost produkování hudby na dotykovém telefonu místo na počítači. Na projektu se podílel taky hudební producent Artemi Biryukov, a.k.a. Arty, který zde stojí za pomocnou produkcí a hlavně za mixem a masterem. Novinky k tohoto týdne, tak právě do těch tenhle track zařadila hudební redakce Rádia Wave, a to konkrétně track s názvem Sleepover. Tady je tedy Media Service a Sleepover právě teď v víkendovém on airu na Rádiu Wave.
1: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave.
3: You know, we

0: To byla domácí hudebnice Téa Sofia v 17 hodin a 44 minut ve víkendovém on airu na rádiu Wave, který se právě v tento okamžik už blíží ke svému konci. Před námi je totiž začátek večerního programu rádia Wave a ten už za pár minut odstartujeme společně s pořadem Hergot. V novém Hergotu uslyšíte rozhovor s mladým kazatelem Pavlem Ederem z církve adventistů 7. dne. Pavel před časem založil s manželkou a přáteli pražskou křesťanskou komunitu Safe Point, která zkoumá nové cesty víry, co dávají smysl i těm, kdo by do normálního kostela nikdy nevkročili. Co to konkrétně znamená, to se dozvíte v novém Hergotu už v 6 hodin na rádiu Wave. A ode mě na závěr už jen rychlé rozloučení. Díky, že jste i dnes odpoledne poslouchali víkendový On Air na rádiu Wave. Užijte si zbytek neděle a budu se na vás těšit zase příště. Od mikrofonu se s vámi loučí a samozřejmě pěkný zbytek víkendu a příjemný poslech rádia Wave, popřípadě dalších stanic Českého rozhlasu, vám přeje Anna Mikolandová.
1: Yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je rádio Wave.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou, každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
1: Hergot na Rádio Wave.
4: Hezký nedělný podvečer, ano, je to tak, začíná Hergot, pořád mapující svět náboženství a spirituality. Dnes vás zdravíme v moderátorském složení Fatima Rahimi,
5: Petr Wagner a Dominik Čejka. Za malý okamžik otevřeme brány našeho studia, abychom přivítali našeho dnešního hosta Pavla Edera.
6: Pavel je kazatel církve adventistů sedmého dne, spolu založil také pražskou křesťanskou komunitu SafePoint, která má být bezpečným prostředím pro lidi, kteří možná poprvé se seznamují se světem křesťanství. A já taky musím podotknout, že Pavel byl v minulosti frontmanem hardcore kapely Home for Real. A právě tuto kapelu si pustíme teďka, než Pavel do našeho studia dorazí.
1: Hergot.
0: Hergot.
2: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Hergot na rádiu.

0: V rámci Hergotu na rádiu Wave to byla kapela Home for Real a jejich píseň Dear Beloved Seeking. A naším hostem je člověk, který v minulosti byl s touhletou kapelou přímo spojený, misionář, kazatel, věčný student teologie, jak se definoval, a také zakladatel společenství Safe Point, Pavel Eder. Ahoj, Pavle.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Ahoj. Pavle, na internetových stránkách Adventistů si napsal, že si někde, cituji, mezi Halíkem, Deridou a Jolandou, že někde mezi Halíkem a Deridou a Jolandou zkoumáš nové cesty víry, která dává smysl i těm, kdo by do normálního kostela nikdy nevkročili. Což je docela takový zajímavý intro, protože je tam katolický kněz, francouzský filozof a svého času dost populární kartářka. Tak je to jenom fórek, který nic bližšího, hlubšího neznamená, a nebo naznačuješ ještě něco dalšího?
1: Ne, to nemělo být jako nějaký prvoplánový vyjmenování lidí, na který jsem si zrovna vzpomněl. Já myslím, že v tom, snažil jsem se, aby v tom bylo cítit to, že jak si jakoby rozpoznávat ty znamení doby a to, jak ta kultura kolem nás, čím pulzuje ten typ doby, je důležitý proto, aby když mluvíme o křesťanství a o evangeliu, tak aby to bylo srozumitelný. Takže Tomáš Halík, to je prostě osobnost tady našeho českého malého rybníčku teologická, má spoustu krásných myšlenek. Odpoledne křesťanství je jedna z mých nejoblíbenějších knížek. Derrida poznamenal spoustu lidí celosvětově a to, že jsme spoustu věcí dokázali dekonstruovat do té míry, že jsme se zděsili, že v tom vlastně žádná naděje není, je možná nějaký výchozí bod pro to, abychom tu naději společně zase hledali. A Jolanda je jedna z těch mnoha alternativních odpovědí, kterou v české kultuře prostě jako nacházíme na tuhle snahu o nějakou rekonstrukci smyslu.
0: Nás ten Halík překvapil taky hlavně kvůli tomu, že jsi adventista a je taková, dejme tomu, historická, řekněme, řevnivost mezi těmito dvěma denominacemi. Dalo by se říct, že takový jako nejvděčnější ekumenický terč pro adventismus je právě to katolictví s těmi všemi svými modlařinami kolem těch svatých a tak dále.
2: No ale ono to není jenom historický.
0: No, ono to vlastně není jenom minulost, je to i současnost. A ty docela otevřeně přiznáváš, že tahle knížka třeba od Halíka je jedna z těch nejoblíbenějších. Jak to vlastně zapadá do tohohle specifického proudu zbožnosti?
1: Je pravda, že tam je určitý napětí. Možná je víc jednostranný, protože adventisti někdy si myslí o tom systému náboženským v katolicismu lecos a katolíci si o adventistech nemyslí vůbec nic.
0: Protože nevědí, že existují povětšinou.
1: Přesně tak. Ale myslím si, že ať už je tam ta interpretace jakákoliv, tak že to nebrání tomu, abychom v druhých lidech hledali něco, co nás může obohatit. Že Pán Bůh přeci jenom jako se nedá zavřít do jedné konkrétní denominace a škatulky, ale působí tak všelijak porůznu a možná často rád i nejenom v církvích. A Tomáš Halík má velmi zajímavý a inspirativní hlas, obzvlášť k tomu, k té české postsekulární kultuře, tak člověk by měl vyzkoušet a zhodnotit, a já jsem to zhodnotil a nepotřebuji do toho tahat konkrétní biblické výklady a vymezovat se, spíš mě baví hledat to, jak můžeme budovat mosty a v čem se můžeme navzájem inspirovat. Ne, že by cílem bylo nějaký jako hromadný splynutí všeho do jednoho univerzálního náboženství, ale jako navzájem se můžeme obohacovat, inspirovat a přesto si zachovat svoji vlastní identitu.
2: Takže takové to postdenominační křesťanství, které možná je vidět hlavně v Americe, to ti není blízké, kde úplně není jasné, kam ta církev zapadá, byť s ohledem na to, že to je v Americe, tak je tam jasně cítit, že to je protestantská církev nějakým způsobem, ale takové ty rozdíly, jestli je to ten nebo onen proud, tam už se úplně stírají, to ti není úplně blízké.
1: To je zajímavá otázka. Asi na to nemám úplně vyhraněný názor. Reflektuju to, že to tak v té Americe je a že se to mnohdy přenáší i do našeho českého prostředí. Ale já jsem prožil obrácení v tomhle kontextu adventistickým. Objevil jsem spoustu pokladů, o kterých věřím, že ta církev má a má co nabídnout, a tak zůstal jako mýmu srdci nejbližší. Ale pokud někdo objevil Pána Boha jinde a Pán Bůh s ním pracuje tam, tak já jako z principu s tím nemám problém, protože to už jsou jako věci, které jsou nade mnou, a když Pán Bůh pracuje, tak ať lidi přivádí, kam je potřebuje přivíst.
0: My jsme se naposledy v Hergotu zabývali adventismem vlastně v nějakém historickém kontextu, hlavně v díle věnovaném perzekuci malých církví na začátku v prvních dekádách komunismu, kdy jsme se věnovali baptistům a adventistům. Kdyby si teďka mohl zařadit tuhle denominaci do toho celosvětového ekumenického dění a kde si stojí ten taky lokální, ten náš český adventismus. Protože já, jak to pozoruju zvenčí, tak se mi zdá, že i ta pozice od roku 1990 se vlastně trošku posunula.
1: Tak ona, ta církev adventistů, je velmi pestrá tím, že je celosvětová, což má s tou římskokatolickou církví vlastně společný, a tak si může dovolit, jak si být pestrá v různých proudech a smýšleních. Takže samozřejmě jsou tam proudy, které jsou hodně protiekumenický, a pak tam budou proudy víceméně někdy okrajovější, které jsou vstřícnější v téhle otázce. Ten mainstreamový celosvětový adventismus je možná takový víc jako izolovaný rybníček, a protože ten systém sám o sobě jako funguje nějakým způsobem, ale pak se to liší v těch konkrétních kontextech, a zrovna v Čechách mám taky pocit, že ten adventismus je takový jako vstřícnější, otevřenější, ale zrovna v České republice máme několik těch jako konkrétních rozdělení toho adventismu strukturálně, takže na Moravě, na Slezsku to zase bude tíhnout prostě nějakým víc tradičnějším tím pohledem prostě na to, že ty věci jsou třeba trošku víc jako daný, a ohledně třeba svadeb adventistů s jinýma lidma z jiných církví, tak tam to může být třeba větší problém než tady v území na území Čech, kde jako to záleží to na tom kazateli, ale mám zkušenost takovou, že většinou, když ty lidi jsou věřící, tak z toho mají radost, ale není tam jako problém někdy ani s tím, že ten člověk se si bere nevěřícího. Pokud chtějí mít tu církevní svatbu, tak je to krásná příležitost s nima o tom komunikovat a províst i nějakýma předmanželskýma sezeníma, ale myslím, že se tam ty lidi jako s nějakým možná někdy předpokládaným odmítnutím spíš nesetkají.
2: Pokud jde o svatbu tedy s nevěřícím, tak je tam nějaký nárok i na toho nevěřícího partnera, jako je to třeba u katolické svatby, kdy ten musí slíbit, že nebude bránit ve výchově ve víře, tedy v té katolické víře?
1: Je to strašně individuální, co se týká toho konkrétního páru. Já mám zkušenosti s tím, že jsem mohl provázet ke svatbě, ne přímo oddávat, protože nejsem ordinovaný kazatel, který má tuhle možnost, ale provázet je před tím a při tom obřadu. A měl jsem vždycky radost, když ten jeden člověk byl samozřejmě věřící, ten druhý dost často nevěřící, a mě vnitřně to jako dělá radost, že mám tu příležitost pak u té svatby s nima být, a oni vědí, že pokud je to církevní svatba, samozřejmě je to víc na míru jejich potřebám, ale zároveň tam do toho nějak ty nebesa jako zasahujou, takže to kázání má nějaký hlubší smysl, k něčemu to ukazuje, je tam požehnání, je tam modlitba a tak dále, což jako dopředu komunikujeme, co to znamená, jak to probíhá. Ale je to hezká mezní situace, při který člověk může z jejich perspektivy prožít něco, co třeba do té doby ten nevěřící nebo člověk, který neinklinuje k církvi, prožít nemohl. A mám i osobní zkušenost takovou, že jeden pár, který jsem takhle provázel i pak při tom obřadu, tak slečna do té doby byla věřící, no, do té doby slečna, věřící byla předtím i potom, a její nastávající manžel byl nevěřící, a zrovna ta svatba a to, co jsme společně prožili, bylo pro něj tak klíčový, že se nesetkal prostě s nějakým odmítnutím, ale že jsem se snažil citlivě připravovat ty věci pro jejich konkrétní kontext, pro jejich potřeby, že nakonec ten člověk v nějakým delším horizontu a procesu prožil setkání s Pánem Bohem a obrátil se a vzpomíná na to, že ta svatba a to, že jsme byli otevřeně, že jsme se za ně modlili, že jsme je neodmítli, byl jeden z těch prvotních impulzů, kdy začal přemýšlet o tom, že ta církev možná není tak špatná, jak se o ní obecně v české společnosti jako traduje.
0: Já bych se ještě chtěl vrátit k otázce té rozrůzněnosti toho tuzemského adventismu. Ty jsi říkal, na Slezsku to bude vypadat v těch sborech jinak, jinak na Moravě taky a v Čechách taky. Napadlo mě srovnání se srovnatelně velkou a možná i taky původem příbuznou církví Bratrskou jednotou baptistů, kde vlastně nedávno nastala docela velká roztržka, kde se vlastně od toho hlavního proudu oddělili jak sbory, které byly konzervativní, tak i vlastně jeden liberální sbor, takže vlastně vzniklo hned jakoby několik jako rozdělení v rámci té církve, ale bylo to taky proto, že ty sbory jsou více samostatné a můžou si tohleto říct a oddělit se od hlavního proudu a zároveň zůstávat stále baptisty. Jak to vlastně funguje od vás, kdyby tam byly takové tendence jako se oddělit z hlavního proudu, mají sbory taky takovouhle autonomii, samostatnost, anebo třeba ani nemají vůli jako nějak zvlášť se trhat?
1: Já nevím, jestli jsem ten správný člověk, který na tohle dokáže odpovědět, protože žádný takový zkušenosti nemám, ani jsem jako o ničem takovým nečet. Každopádně tu největší hlas, co v té církvi jde ze spoda, že ten sbor má možnost tu církev potom proměňovat skrz nějaký konferenční setkání a tak dále, že to není ten systém, kdy biskup z hůry, ať už z Říma nebo z Ameriky zavelí a všechno se najednou promění. Takže ty sbory tam mají poměrně silný hlas a jako teoreticky snad, nevím, by to asi bylo možný, že si ten sbor řekne, tak my si chceme jít vlastní cestou a zůstanou součástí toho adventního hnutí, ale jak se to dělá jako v praxi a jestli vůbec to funguje, s tím nemám žádnou zkušenost a nedokážu říct.
0: Ale ve věci té jednoty v různosti, to se ti zdá, že je to v podstatě
1: tam si myslím,
0: jako bez větších jako rozkolů.
1: Tam si myslím, že hodně záleží na těch lidech, kteří jsou v tom vedení té konkrétní strukturální části. A moje zkušenost je, že ty lidi tam jsou povětšinou jako velmi moudří a nebál bych se říct, že pokud tam jsou na tom místě, tak je Pán Bůh skutečně k té roli tam povolal a používá si je tak. Takže i zkušenost, co se týká nějakých kontroverznějších věcí, protože společnost často žije na tom, že vede kulturní války a někdy se církve rády přidávají do těchto kulturních válek, tak myslím si, že ta dovolená mnohost a zároveň přesto jako nějaká jednota a v těch důležitých věcech toho, té identity, to, co to znamená být adventistou, tam je. A myslím, že jsme za to jako vděční především tomu, že jsou tam lidi, kteří tuhle kulturu té církve jako chránějí a umožňují, že chcem církev, která je otevřená. Pamatuju si pár let zpátky na jedné konferenci, tohle konkrétně zaznělo v jednom prohlášení. My chceme církev, která je otevřená, která je hledající a která si dovolí prostě i sem tam udělat chybu, aby se z ní mohla poučit. V adventismu je takový moc hezký teologický termín, který se často používá, říká se tomu přítomná pravda. To znamená, že ta pravda jako taková může být nějakým způsobem reinterpretovaná v těch nových kontextech, ve kterých je žitá. No a aby se tohle mohlo dít, tak si člověk ale musí mít jako možnost dovolit o těch věcech vůbec přemýšlet nějakým způsobem a hledat a zjistit, že některé věci jsou slepý uličky nebo některé věci jsou třeba zajímavější.
2: Nicméně existuje tu nějaká opozice těch takzvaně progresivních věřících a těch konzervativních skupin, které, jak se zdá, tak jsou přítomny ve všech různých křesťanských církvích, nehledě na to, jestli jsou historické nebo nově vzniklé?
1: Asi bych to nenazval opozice, protože přeci jenom jsme lidi, kteří jsme součástí jedné církevní rodiny, takže nám jde o tu stejnou věc, ale v tom adventismu i lokálním tady jsou samozřejmě jako různý proudy s různýma pohledama na určitý věci. A jak jsem zmiňoval, součástí i toho vedení té církve je umožňovat tenhle mnohohlas, ve kterým pak se může jako o to víc zračit třeba to podstatné.
2: A co jsou ty

0: znamená v adventismu, tam se to většinou láme na nějaký konkrétní praxi. Znamená, co to znamená, že světíme sobotu, co znamená prakticky to rozdělení čistých a nečistých pokrmů a pak ty konkrétní odlišnosti jako důraz třeba na jako nějaký soud, který probíhá ve svatyni svatých někde v nebi, který byl historicky důležitý prostě pro vznik adventismu. A tak na tohle jsou různý teologický názory. Je samozřejmě jeden mainstreamový, o kterým se píše, který jako vychází v těch oficiálních publikacích, ale pak jsou další mnoho hlasy, které se týkají přesně tady těch věcí, ve kterých někdy jsou otázky a jsou na tom různý odpovědi.
1: No a takový ty témata právě, který se diskutujou, nebo diskutujou, to je možná moc hezký slovo, v těch kulturních válkách, tak ty se tam objevují také u adventistů, anebo to adventisty úplně míjí a zaměřují se na ty teologické otázky, které jsi zmínil?
0: Já myslím, že tam je obojí. A samozřejmě ty teologické otázky, to může začít klidně u toho, jestli v sobotu adventista může jít po sboru do restaurace na oběd, tak podle toho, pokud řekne, že ano, tak někteří řeknou, a to je progresivní adventista, pokud řekne, že ne, no tak to je ten jako tradiční, který drží tu pravou víru, takovýhle jako drobnosti v té praxi.
2: A pokud jde na oběd a ještě si tam dá kafe, no, nebo tak pivečko, tak to už je
0: úplně... pivečko, no tak to...
2: To už je liberalismus.
0: To už
1: je odpadlictví.
0: To už je v podstatě. Ne, u kafe je to zajímavá otázka, protože tam i ta diskuze se nějak jako vyvíjí i ohledně toho, co jedna z těch zakladatelů Ellen Whiteová ve svých jako doporučeních ohledně zdraví říkala, jaký jsou aktuální výzkumy ohledně kafe, tak z pera některých adventistů se zaznívají prostě některý hlasy, jako jak tohle teda dá dohromady. Ale co se týká těch kulturních válek, já myslím, že se to nevyhne žádný církvi, protože církev je tvořená lidma. A tam samozřejmě i otázka toho, jestli ženy můžou být vysvěcené kazatelky, a mít tedy jako stejný plat s vysvěceným kazatelem, nebo i otázka LGBT, to je prostě napříč církvem, a který jsou ze své podstaty jako nějak konzervativní, tak to se tam samozřejmě vyskytuje.
1: No a v tomto třeba, dejme tomu v tom případě LGBT, ten konkrétní sbor, jak jsi říkal, že má určitou svobodu, tak i v tomto si může dopřát, dejme tomu třeba oddávat stejnopohlavní páry?
0: Ne, to možný. Oddávat může ten vysvěcený kazatel, který je vázaný nějakýma stanoviskama a postojema církve a jako oficiálně to prostě možný není. Oddávat homosexuály, to v adventismu možný není.
2: Mm-hmm. No, já bych se ještě zastavil, tady padlo jméno Ellen Whiteová a já si myslím, že většina posluchačstva vůbec nemá páru o tom, kdo to je. Snažím se to trošku amatérsky teda uvést. Vždycky mě fascinovalo na adventismu, že na jeho úsvitu je vlastně mystička, teoložka, žena, která formuje ten teologický směr alespoň pro ty první desetiletí, a doteď je to vlastně takový jako fenomén, se kterým se ten adventismus vyrovnává, buď ho nějak komentuje, nebo se vyhraňuje, nebo ho opouští a zase se přibližuje. Co to vlastně bylo za ženu? A jaký je její odraz v tom českém adventismu, který si asi jako ve všech případech těch církví, které sice nejsou domácky české, ale už jsou tu docela dlouho zabydlené, hledá asi taky svoje vlastní cesty k té tradici.
0: Je pravda, že to je velmi pozoruhodný, že na počátku církve, která vznikla v 19. století v Americe, stojí žena, která v té době ještě během toho probuzení v té Americe, který se nějakým způsobem konalo, tak když jí pán Bůh začal používat, tak jí bylo 17 let. A ona neměla vůbec žádný predispozice k tomu, aby církev nějakým způsobem vedla, neměla dokončený základní vzdělání. Když jí bylo 9 let, tak její spolužačka jí uhodila kamenem do hlavy natolik, že když se potom táta tý mladý Ellen vrátil ze své pracovní cesty, on byl kloboučník, tak když se vrátil, tak svoji dceru vůbec nepoznal, jak tam ležela na posteli. Ona byla několik týdnů v komatu, nemohla kvůli tomu dodělat ani základní vzdělání a tak ležela v posteli a pletla punčochy za pár centů a ty dávala na to

0: boží dílo. No ale potom se to zlomilo ve chvíli, kdy rozpoznal, že ji Pán Bůh nějakým způsobem používá v těch 17 letech a pro tu nově formující se církev, která oficiálně vznikla 1863, byla velmi důležitým hlasem. A to obzvlášť nejenom jako v těch počátečních letech, ale já bych řekl, že možná o to důležitěji ještě jako ke konci svého života. Protože jak ta církev vznikala a objevovala určitý důrazy, které jsou vlastní, jako to, když zjistila, že ten sedmý den v Biblii je popisovaný jako sobota, ne neděle, tak přimkla k té sobotě, což nebyl jako vynález adventistů, ale zjistili to od baptistů sedmýho dne. Tak postupně se ta církev měla nutkání se více a více zahledět na ty odlišnosti, což by jí víc a víc uvádělo do té role nějaký sekty, vymezující se vůči ostatním náboženstvím nebo církvím, ale hlas Ellen Whiteové v tu chvíli, a zvlášť ke konci 80. let 19. století až do konce, byl takový, že ona se tu církev snažila vracet zpátky k Ježíšovi, jako k tomu ústřednímu tématu a k té ústřední postavě nejenom celého křesťanství, ale i adventismu jako takovýho. Takže já si myslím, že kdyby tam Ellen Whiteová nebyla, tak z té církve by se stalo něco velmi, velmi nezdravýho, zahleděného do sebe. Ale její perspektivy a to, že ona v té době pak napsala spoustu jako kristocentrických děl, jako je Touha věků, Cesta ke Kristu a tak dále, bylo pro tu církev formující, přestože zpočátku, když si dovolila vystoupit proti té většině, tak byla odsunutá jako z Ameriky do Austrálie, ale její hlas doteďka v tom, že tu církev vedla zpátky k tomu Kristu, je podle mě jeden z těch nejdůležitějších jejich přínosů.
1: A není v tuhle chvíli teda trošku absurdní, že se vůbec diskutuje o tom, jestli budou moct být tedy ordinované kazatelky, nebo ty si přímo řekl vysvěcené, vy máte svěcení taky v adventismu.
0: Ordinace.
1: Jo, ordinace. Jo. Tak není to náhodou úplně zbytečná diskuze vzhledem k téhle historické postavě?
0: Je to jedno z těch napětí, který tam zaznívá jako jeden z těch argumentů, že Pán Bůh Ellen Whiteovou používal, druhá strana řekne, no ale ona nebyla jako vysvěcená kazatelka.
1: Aha, no.
2: Chtěl jsem se zeptat k tomu používání. Co to vlastně konkrétně znamená, že ten člověk nějak subjektivně posoudí, že nejedná z vlastní vůle a že to tedy bude nejspíš Bůh, kdo skrze něj něco činí, a nebo že dostává nějakou inspiraci, které přitaká a potom jedná určitým způsobem, nebo co to je?
0: Tak historicky se tam mluví o tom, že Ellen Whiteová dostávala prožívala nějaký vidění, který Pán Bůh dával a který tu církev pomáhl nějak jako směřovat, ale nikdy to nebylo tak, že by tyhle vidění stály na začátku toho, že ta církev si uvědomí nějaký biblický pravdy a díky tomu začne tu Bibli reinterpretovat nějak nově. To se týká třeba té soboty, a myslím, že to byl jeden z těch zakladatelů Joseph Bates, který s tímhle přišel, takový postarší námořník, a který řekl, podívejte v té Bibli, pojďme si to vystudovat. A pokud si pamatuju správně, Ellen Whiteová v tu chvíli řekla, co to je za nesmysl, když to budu jak parafrázovat. A že vlastně ta církev nejdřív si ty věci zjišťovala z té Bible, objevovala tam a ten její dar byl spíš jako potvrzující zpětně, než že by ty věci inicioval. Ale velký její přínos v druhé oblasti bylo, co se týká zdraví, protože ona v tu chvíli v rámci nějaký zdravotní reformy na základě nějakých zjevení začala prostě říkat, že hele, kouření není úplně tak zdravý, jak se říká, že byste měli chodit víc na sluníčko a pít prostě vodu víc a tak dále. Věci, které nám dneska přijdou jako vlastně základní, ale doteďka, když se podíváte do určitých komunit, tak tam adventisti jsou jako jedni z těch nejdéle žijících v modrých zónách, třeba v Kalifornii, a protože se snaží žít zdravě na základě jejich doporučení. Ale ještě zpátky k tomu, jak Pán Bůh teda tu Ellen Whiteovou používal, jak ji inspiroval. Pro mě osobně tam je velmi důležitý to, co znamená být prorokem biblicky, protože Ellen Whiteová bývá v té adventistické tradici označovaná jako prorok. A když se podívám do těch starozákonních textů především, tak prorok nebyl především ten, který předpovídal jenom nějaké jako věci do budoucna, ale jeho funkce primární byla, aby navracel boží lid zpátky ke svému Bohu. A jak jsem zmiňoval, její snahu vrátit tu církev a vracet ji opakovaně k tomu Ježíšovi. V tom myslím, že skutečně jako naplnila tu povahu toho, co biblicky znamená být prorok. A to mi na tom jako přijde skvělý.
3: Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Radio Wave.

0: V Hergotu na rádiu Wave dohrála skupina Under Oath. Ve studiu máme stále Pavla Edera, spoluzakladatele pražské křesťanské komunity Safe Point.
1: Možná bychom se mohli posunout té tvé aktivitě, kterou jsme vyjmenovali jako tvoji jednu z těch stěžejních, a sice k Safe Pointu. Co to vlastně je, kdybych teďka nevěděl vůbec nic o tom, ani na stránky bych nepřišel, jak bys tenhle ten projekt představil a kolik ty vlastní osobní energie si do toho vložil, nakolik je to fakt jako tvoje věc, tvoje miminko?
2: Jo. Safe Point skutečně je takový, a nejenom moje miminko, ale i miminko mojí manželky a našich přátel, se kterými jsme to založili. Safe Point je komunita, která je součástí církve adventistů, která stojí na tom, že chce být ve své podstatě otevřená hledajícím lidem a co nejvíc bezbariérová. Stalo se to vlastně skoro, řekl bych, až náhodou. Můj záměr nikdy nebyl zakládat nějaký nový sbor nebo nový společenství. Já jsem tenkrát byl pověřený církví, abych po covidu působil v tom onlineu a tvořil nějaký online křesťanský obsah. Nicméně během těch let jsem zjistil, že to oslovuje poměrně široký publikum i nevěřících lidí z velké části a někteří z nich se mě postupně ptali, kde by mohli takovou víru, kterou jim tady prezentuju, kde by mohli to křesťanství vyzkoušet. No já jsem v tu chvíli začal hodně přemýšlet, kam bych jim mohl jako doporučit a navštívit sbor někde, aby to odpovídalo těm jejich potřebám, protože to byly zpravidla mladší lidi. A když jsem mohl, tak jsem jim doporučoval i nějaký jiný církve, protože jsem si byl bolestně vědomý toho, že naše sbory v Praze nebyly připravený na to, aby dokázali to evangelium předat srozumitelně tak, aby ty mladí hnedka neodešli. A část z nich mi ale říká, no my bychom chtěli jít, ale tam, kde ty seš kazatel. Já jsem v tu dobu tehdy byl kazatel na takových víc tradičních sborech, takže to zkusili tam se mnou, přišli, odseděli si to a zjistili, že vlastně ničemu z toho moc nerozumějí a že je to pro jejich život irrelevantní a tudíž to nepotřebujou. V ten moment to častokrát byla poslední příležitost, kdy jsem je viděl, a pak už se nám jako nepodařilo víc komunikovat, protože zkusili, zjistili, že tam to jako končí a tahle forma křesťanství pro ně není. A mě to mrzelo, protože to bylo období, kdy stačilo, že jsem nabídnul ve storíčku na Instagramu jednu knížku. Měl jsem asi 3 knížky, které mi kolega dal, že má nějaký navíc, tak jsem je nabídnul, kdo to chce. A druhý den jsem mu musel vat, jestli nemá 40 dalších, že se mi ozvalo pár lidí. A já jsem pak seděl v centru Prahy ve omlouvám se všem milovníkům kafe.
1: Ono skutečně... My to stejně musíme vypípat, ta značka tam nesmí být.
2: Jo, takže nikdo nezjistí, co to bylo ne. Za kavárnu.
1: Nikdo neví nic, seděl si prostě v kavárně.
2: Přesně, seděl jsem v centru Prahy v kavárně s tím, že jsem napsal, hele, pokud si pro tu knížku chcete dojít, přijďte, budu tam celý den. A lidi chodili, někdy si jenom vzali knížku, odešli, někteří si ale sedli se mnou a mohli jsme si povídat o tom, jak prožívají svůj život, jak prožívají svoji spiritualitu, kde hledají a tak dále. No a na základě tady těch setkáních jsem se rozhodl, že zkusím jim nabídnout takový jako velmi otevřený setkávání nad Biblí, kde se po nich jako nechce nic jiného, než abychom přišli a bavili se spolu o tom, a můžeme prostě spolu jenom číst ty Ježíšovy příběhy a hledat, co praktického si z toho můžou odníst. Takže v tu chvíli já jsem vedl takovouhle menší skupinku studijní v úterý, ve čtvrtek, tam bylo asi 15 lidí ze začátku a tím, že jsme se začali setkávat takhle pravidelně, tak jsme si pak s manželkou řekli, zkusíme je občas v sobotu pozvat k nám domů a uděláme si tam jako takovou pobožnost, pro ně specificky a vyhodili jsme starý gauč, který byl moc malý, koupili jsme větší gauč, aby se tam vešlo co nejvíc lidí a takhle jsme měli pár setkání, kdy jsme pak zjistili, že vlastně se ty lidi nevejdou k nám do obyváku, tak jsme se setkávali v parku a v tu chvíli jsme začali s vedením církve přemýšlet o tom, jestli by tady byla možnost pro tuhle specifickou skupinu hledajících mladých lidí vytvořit něco na míru jejich potřebám. A já si velmi vážím toho, že ta církev v oblasti misie je velmi otevřená a vnímá, že když je někde potřeba, tak je vhodný ji naplnit. A tak jsme dostali tu důvěru na rok vyzkoušet, jestli by to vůbec někoho zajímalo. A tenkrát na Karlíně jsme si pronajali takový jako malej, byla to taková jako malá kancelář, měla to 40 metrů čtverečních. A tam jsme se začali setkávat Společně jsme o tom začali mluvit jako o SafePointu. Definovali jsme si nějaký konkrétní hodnoty, nějakou vizi. A s tím jsme si řekli, tak pojďme se setkávat a můžeme tam pozvat svý další kamarády. A tak začal ten příběh a pak jsme se už museli jenom stěhovat a hledat větší prostory, protože jsme zjistili, že skutečně ta víra někoho zajímá a že sice se někde pohybujeme mezi Derridou a Jolandou dneska, ale že možná i další alternativy vedle Jolandy další je Ježíš Kristus a by skutečně mohl někoho zajímat, když je to podaný tak, aby tomu ty lidi rozuměli.
3: A chápu to správně, že je to určitý předstupeň k tomu, nebo pro lidi, kteří asi si přeješ, aby se časem měli stát adventisty, anebo je to plnohodnotné setkávání, které odpovídá těm sobotním bohoslužbám?
2: Ta strategie zatím nikdy nebyla jako ulovit lidi, aby z nich byli další adventisti nebo aby se dostali do dalšího levelu, což by byla nějaká jako víc tradiční a správná bohoslužba. Ne, my jsme chtěli prostě s kamarádama vytvořit společenství, který může být společenstvím samo o sobě. Možná je ten průběh bohoslužby jiný v některých částech, ale to je důležitý, protože to odpovídá na ty potřeby těch lidí, ke kterým chcem promlouvat. A mým cílem osobně nikdy nebylo ty lidi jako donutit nebo dotáhnout tomu, aby byli adventisti. Mně stačilo, když poznali Ježíše, když se obrátili a stali se křesťanama, ať už to pak v tom konečném důsledku znamenalo jako cokoliv. Pokud se rozhodli jako nechat se pokřtít do naší církve nebo třeba pokračovali někde dál. Takže můj cíl byl vždycky jenom jako nabízet to evangelium jako jeden střípek z té velké mozaiky příběhů a jak to Pán Bůh používá dál, to už zase není na mě. Někdo sází, někdo zalívá, ale to, že to roste, za to může Bůh.
1: No mě strašně zajímá, jak jsi mluvil o těch začátcích, protože jsem trochu insider, tak odkud vlastně začít? Ty si tak úplně normálně řekno, pokud tě zajímá říct si něco o Bibli, tak se můžeme sejít a můžeme si o tom povídat úplně otevřeně, nepotřebuješ dopředu nic vědět, ani být nějaký nabiflovaný, jenže odkud jakoby začít? Řekl jsi teda, že jsi začal od Ježíše, ale jak jsi to vlastně koncipoval pro lidi, kteří fakt do té doby neměli příležitost o tom nějak strukturovaně přemýšlet? A jestli ti v tom taky pomohlo to, což jsme trošku možná hodili zatím pod stůl jako důležitou, ale i informaci, že máš vlastně i evangelickou teologii vystudovanou, že jo?
2: Ano, nejenom tu, ale taky tu, tam jsem teologicky
1: začínal. Teda jako
2: začínal.
1: Proslulá, to můžem klidně říct, proslulá tou biblistikou a ano. Starýma jazykama a tak dále. Takže jak vlastně z téhle perspektivy si k tomu přistoupil? Protože když to řekneš takhle ad hoc, já bych neviděl, odkud třeba začít. Nebo musel bych si to teda pořádně promyslet dopředu. No. Ano.
2: Tak ono bylo bolestivý zjistit, že upřímně spoustu těch věcí, do kterých člověk věnoval na té fakultě tu energii, vlastně v té realitě nepotřebuje tak dobře. Jako jsem velmi vděčný za řečtinu, latinu, hebrejštinu, aramejštinu, koptštinu a tak dále. Bylo to zajímavý, ale jako pomůže mi to dneska v tom, když můžu přemýšlet nad tím, že to hebrejský pochopení světa bylo třeba trošičku jiný, než od toho našeho aktuálního, který je jako velmi ovlivněný řeckým přemýšlením a v tomhle se orientovat mi dalo velmi dobrý jako pozadí. Ale spoustu těch věcí z biblistiky, to, jak vznikaly evangelia, to jako nikoho moc nezajímá. I když jsem si ze začátku myslel, že jo, a moje biblické hodiny se týkaly toho, že jsem si myslel, že mám předávat tyhle znalosti, ale nakonec jsem zjistil, že ta cesta k tomu, aby lidi skutečně žili s Pánem Bohem, možná není úplně tolik přes víc informací, ale přesto vytvořit prostor, ve kterým může docházet k transformaci. Takže jeden z mých klíčových posunů byl to, že informace je sice důležitá, ale musí vytvářet prostor pro nějakou vnitřní transformaci s Duchem Svatým. A to, co jsem mohl v té době nabídnout, přišlo mi, že nejsrozumitelnější může být, když začneme od Ježíše a z těch konkrétních příběhů. Ale pro mě osobně vždycky tyhle setkávání začínaly nasloucháním těm konkrétním lidem. I když jsem začínal jako online pastor tenkrát po covidu, tak první, co jsem udělal, bylo, že jsem si vytvořil dotazník, který jsem rozposlal svým nevěřícím kamarádům a to hlavní téma bylo, proč by vám stálo za to vůbec někdy jako sledovat nějakého online duchovního. A na tom základě jsem pochopil, co je pro ně důležitý a jakým směrem můžu přemýšlet, aby to bylo relevantní. A stejně myslím si, že spoustu věcí člověk může prožít spíš v dialogu, než když sedí jenom v kostelní lavici a vypadá to jako hodina, že vepředu za tou kazatelnou je ten garant té pravdy, který předává ten správný výklad a všichni odsouhlasí to tím svým amen. Ideálně v těch evangelikálních kruzích si to ještě podtrhají v Bibli, jak, napíšou si, jak to je, a pak odejdou domů a celý týden to ale vypadá úplně jinak v jejich životě.
3: No a co se ukázalo teda jako nosný? Jaký byly odpovědi těch kamarádů ateistických?
2: Jo. A to, co tam bylo skutečně důležitý, byla autenticita. Na nic si nehrát. Ta společnost je velmi citlivá na nějakou formu institucionalismu křesťanství, který je ten jediný garantý pravdy, opět, kterou prostě prosazuje. Víme, že ty velký příběhy už ztratili svoji moc, že nikdo jim nechce moc naslouchat, protože se to pojí s prosazováním nějaký moci a kontroly, takže na to jsou obzvlášť Češi velmi citliví. Ale když člověk přichází autenticky takový, jaký je, se svým vlastním příběhem, kdy může jako ukázat, co mu to prakticky přináší, tak zjistil jsem, že to ty lidi zajímá jako jedna z mnoha alternativ, ze kterých si můžou dneska vybrat. Walter Brueggemann to nazývá tu evangelijní variantu jako ten vzdor scénář těch dnešních mnoha dalších scénářů, který různě žijem, respektive ten světonázor nebo ty světonázory, které jsou všude kolem nás, tak tady je jedna z těch variant toho ježíšovského příběhu. A tohle jako nenásilný nabízení něčeho, spíš než deklarování té pravdy, bylo pozvání do toho, zkuste to prožít a možná vám to něco přinese. Takže autenticita, pozvání, další určitě důležitá věc byl pragmatismus toho, co z toho vlastně budu mít, když budu buď to sledovat ten profil, nebo když budu číst tu Bibli, co mi to přinese. Takže když jsme se setkávali, tak jsme hledali nějaký jako principy do jejich konkrétní situace, co si z toho můžou odníst. A myslím si, že tyhle věci jsou velmi důležitý i dneska v té práci, kterou dělám ve chvíli, kdy jsme založili to společenství. A všechno se to protíná ve velkým tématu komunity. Já myslím si, že pokud křesťanství má přežít v 21. století, tak musí být zase znova vztahový. Protože když křesťanství začínalo, Ježíš řekl, nazval jsem vás svými přáteli, tam seděli kolem toho stolu, křesťanství vzniklo kolem stolu a myslím si, že jeho budoucnost je opět kolem stolu, kdy spolu lidi stolujou, to znamená, že to vysluhování té večeře páně, takže to prožívají i nějak s tím Pánem Bohem, kdy naslouchají těm dávným příběhům a dokážou je reflektovat společně i ve svých vlastních příbězích. A to se bez toho druhého člověka naproti mě prostě neobejde.
1: Jak jsem viděl SafePoint teda na těch videích, tak to skoro vypadá, že je to téměř exkluzivně vlastně místo pro mladý. Máš tam nějaký generační rozptyla nebo fakt je to jako, fakt to přitahuje vlastně jenom tu mladou generaci třeba kolem 20.
2: Je pravda, že v mých 31 letech jsem tam jeden z těch starších, ale já jsem vděčný za to, že tam mezi náma jsou i starší lidi. Ale ta cílová skupina od začátku pro nás byla přibližně ty vysokoškoláci, dvacátníci, protože za prvý je jednodušší v tom mladším věku některé věci přehodnocovat, protože člověk ještě neinvestoval tolik do toho svého zabělého názoru. Že? Ten náboženský kapitál, jak se tomu někdy říká, není tak náročný prostě přeměnit to, jak jsem žil do nového obrácení a nového způsobu života s Bohem. A spousta z těch mladších generací nemají nějaký předsudky a jsou otevřený. A zároveň to, co je tam důležitý, je, že i mě třeba jsou jako věkově blízcí. Takže si rozumíme, já vím přirozeně, jaký témata řešej a můžeme jako na ně hledat nějaké odpovědi. Takže většinou to jsou skutečně dvacátníci.
1: Já vím, že teďka je asi jako brzo na to pomýšlet, ale přemýšlíš taky tak dopředu, až ti to takzvaně odjede a stane se z tebe něco, jako jsme my boomeři teďka, a už si nebudeš s tou mladou generací tak rozumět, že budeš muset buď teda uvolnit místo někomu dalšímu, a nebo vlastně ti přirozeně zestárne ten zboreček taky a stane se to církví třeba mladých manželství nebo církví, kde převažují lidi potom ve středním věku. Přemýšlíš nad tím takhle?
2: Uvidíme. Myslím si, že se to hodně odvíjí od toho, nakolik je člověk jako otevřený těm novým pohledům. Protože ty mladší generace jsou vždycky nositelem nějaký kulturní změny. A myslím si, že ty mladší lidi velmi dobře jako zrcadlejí to, co se ve společnosti teďka proměňuje. A to je nějaký posun od té nekonečné dekonstrukce postmodernismu k té touze po nějaký naději a ty věci zase složit dohromady. Nebo nějakým post-postmodernismu, nebo někdy se tomu říká nově metamodernismus. To je jakoby nějaká oscilace mezi tím, dobře, ty věci mají nějakou historii, nemůžeme jim věřit úplně, ale zároveň jako toužíme potom, aby to dávalo smysl. Je tam ta oscilace mezi vírou a skepsí, mezi racionalitou a spiritualitou, mezi ironií a upřímností. A v tomhle někde, jak se pohybujou, tak vzniká touha po něčem, co je přesahuje. A myslím si, že jelikož nesou tuhle změnu ty mladší generace, takže se to skutečně bude jakoby předávat zase těm mladším, který nakonec přinesou zase nějaký další posun. A v tom věřím, nebo snad doufám, že Pán Bůh ke mně bude milostivý a budu schopný být otevřený i pro ty mladší generace v tom, jak o těchto věcech prostě přirozeně v té kulturní proměně přemýšlej.
1: A dovedeš si představit i takovej ten posun, když třeba ti lidé v tomhletom čerstvějším společenství, tak se usaděj, začnou stárnout, že bude jejich plynulý přesun do těch zborů, které mají takový jako běžný církevní provoz a že tam tak nějak jako zapadnou, nebo s tím vůbec nemají kontakt kvůli tomu, že znají to, jak to děláš ty, a ani je nenapadne, že je to vlastně ta samá denominace a že by mohli pak pokračovat úměrně svojí věkové kategorii zase jinam.
2: Ne, tak oni moc dobře vědí, že být součástí církve adventistů něco znamená. Mám radost, že to pro ně není žádný strašák a že jsou rádi součástí té církve. A myslím si, že ten největší problém je, že ty některé sbory prostě mluví úplně jiným jazykem. A ten jazyk se prostě nezmění jenom tím, že já vyrostu. Je to o celém nastavení té sborové kultury. Protože my jsme velmi zaměřený na to, aby to byla komunita, kde je každý nějak zapojený a není to one man show jednoho kazatele, což možná někdy na těch tradičnějších sborech může postupně tíhnout k tomu, že tady máme toho jednoho kazatele, který obstará tu většinu, my jenom přijdem v sobotu, sednem si, poslechnem si kázání a jdem domů. Takže budování těch vztahů je pro nás velmi důležitý. Vím, že v některých sborech je to prostě výzva pro ně. Jsme teďka v SafePointu měli návštěvu, za náma jezdí takhle lidi se podívat, byli teďka z Austrálie, přijeli do České republiky se mrknout na SafePoint a bavili jsme se o tom a zrovna jedna z těch věcí, kterou jsme řešili, bylo, že oni když přemýšlejí o tom, jak zakládat sbory nebo jak je posouvat nějakým způsobem a dělají si nějaký vnitřní výzkumy toho, na co se soustředit, tak ta nejslabší složka jsou láskyplný vztahy. To, že ty lidi prostě spolu žijou nějak ze setrvačnosti a to, že se třeba pomlouvají mezi sebou, to k tomu patří, no, tak a nikdo to nekonfrontuje. Máme přece jiný hříchy, na který musíme ukazovat prstem. A máme to, co nás dá dohromady, je identita, ale už ne třeba zas až tolik ty vztahy a to, že bychom se měli učit milovat se navzájem, podle čehož by měli ostatní poznat, že jsme Ježíšovi učedníci, což víceméně Ježíš říká. Ale někdy to, že se shodneme na nějakých argumentacích a na nějakým dogmatu, je důležitější než to, jaký máme vztah k sobě navzájem. A tohle myslím, že se v SafePointu snažíme dělat obráceně, že je spousta odpovědí na spousta zajímavých otázek. Pak jsou důležitý věci, ve kterých se chcem shodnout, protože přeci jenom jsme křesťanský společenství, takže Ježíš je Bůh a zemřel za naše hříchy a tak dále. To jsou ty podstatné věci. A v ostatních věcech tak jako společně hledáme a mám radost, že tam jsou lidi z různých jako perspektiv životních, který by jindy možná se vůči sobě vymezovali, ale dokážou být kamarádi a normálně spolu existovat, přestože mají na ty věci odlišné názory. A to mi dělá radost a myslím si, že v té roztříštěné společnosti a někdy i v těch roztříštěných církvích tohle by mohlo být něco, co do budoucna bude jako strašně důležitý. Učit se žít spolu, přestože je přirozený, že každý na věci koukáme trošku jinak.
1: Já bych rád ještě věděl, jestli vlastně tu mladou generaci taky zajímá, když přijdou do SafePointu, třeba takový ty partikularity právě toho adventismu. Důraz na zdravou výživu nebo zdravou životosprávu. Nebo ty jsi zmínil toho Brueggemanna, nedávno vyšla knížka Šabat jako vzdor, taky důraz na tu sobotu a vůbec na koncept odpočinku v době, která neustále maká a nenechává si žádný volný prostor na to vydechnutí. Jo. Tak je tam tohleto taky, co je docela jakoby zajímá a co je na té církvi přitahuje.
2: Jo, to si zrovna vystihnul věci, o kterých jsem přesvědčený, že ta církev má prostě takový eso v rukávu, který v téhle společnosti, která je uhoněná a uhnaná, tak potřebuje se naučit znova odpočívat a ve společnosti, která díky tomuhle všemu prostě i fyzicky nějak strádá na těle, tak je tady církev, která prostě propaguje nějaký celistvý pohled na člověka, což víceméně v sociálních vědách je dneska poměrně častý. A ty lidi častokrát nechodí s tím, že by je zajímaly tyhle konkrétní adventistický témata. I když někdy přijdou, někdy řeknou, hele, já jsem si četl tu Bibli a vlastně tam je ta sobota, já nevím, kam jinam bych šel. Tak to se tak jako občas taky děje. Ale především ty lidi přicházejí skrz náš Instagram, skrz online profily, a kde můžou jako prožít, že ta komunita působí nějak otevřeně. A oni přijdou a chtějí vyzkoušet, jestli to je skutečně tak, jak to působí na internetu. Jestli tam můžou přijít tak, jak jsou, jestli je tam někdo bude soudit, nebo jestli je prostě přijmou. A tam myslím, že se to láme, protože častokrát moje zkušenost je, že ty lidi, přestože třeba na začátku nevěřící, nějakým způsobem hledající v tom procesu, řeknou, hele, tady je pro mě něco jako strašně zajímavého, něco, co jsem prožil, a dost často to je skrytý v těch lidech, v těch vztazích. Protože vy můžete mít jako výbornýho kazatele, který bude mít perfektní promluvy, který dostane ty lidi jako do toho společenství, ale to, co je tam donutí vrátit, je vždycky ta komunita, která odráží prostě to Božího ducha a nese to Boží ovoce, to ovoce ducha přirozeně, jak s tím Bohem žije.
3: Zdůrazňuješ hlavně ty vztahy. Mm-hmm. Pak si ale taky říkal, že jsou určité věroučné prvky, které jsou prostě důležité, protože jste křesťanské společenství, že Ježíš je Bůh a zemřel za naše hříchy. Je to něco, co tam musíš jako těm lidem chtě nechtě prostě předložit, protože je to součást té vaší identity, a možná něco, co ty lidi tak úplně nezajímá, třeba s tím i narážíš u těch lidí, anebo je to něco, co přirozeně jim předáš a oni to vezmou tak, jak jim to předneseš.
2: Já přirozeně funguji na tom, že těm lidem nabízím to, co jsem sám jako přijal a zhodnotil, že to je skutečně jako obrovský poklad, který si nemůžu nechat pro sebe. To, jak s tím naložejí potom oni, to je na nich. Ale většinou, když tam ty lidi přicházejí, tak oni vědí, že jsme církev, že jsme součástí církve adventistů. Snažíme se v tom být prostě co nejtransparentnější můžem. Takže nikdo není překvapený, že najednou ty všechny písničky, co tam jsou, furt jako jmenujou Ježíše, a že najednou kázání není motivační přednáška, ale vždycky je tam ten kříž a to, co to evangelium mění v tom životě jejich obyčejným. Takže ono to je přirozený. A já jim nabízím několikrát ročně takový jako kurz úvodu do křesťanství nebo kurz začátku víry. A tohle jsou věci, které probíráme úplně na začátku, protože věřím, že na nich jako křesťanství stojí, že Ježíš byl Bůh, který se stal člověkem kvůli nám, aby nám byl blízko, aby vyřešil naše oddělení od Boha tím, že za nás zemřel. A tohle je důležitý, protože pokud to ty lidi jako nepřijmou, tak to je jako taky v pořádku, ale ta jejich cesta nevede skrz to obrácení k tomu Bohu. Můžou být součástí té komunity, ale jako já jsem rád, když je Pán Bůh nasměruje a oni vnitřně prožijou, že ten dávnej příběh 2000 let zpátky je vlastně i jejich a je aktuální, a rozhodnou se do toho jako naplno vstoupit a ponořit a pokřtějí se a žijou to s tím Pánem Bohem naplno. Což moje zkušenost je taková, že i tohle jako nenásilný nabízení něčeho s nějakým autentickým příběhem, který nabízím, je něco, co ty lidi skutečně oslovuje, a za ty něco málo přes 3 roky, co ten Safe Point děláme, tak jsme měli radost, že jsme tam mohli slavit přes 30 křtů mladých lidí, kteří z naprosté většiny přišli z rodin, který neměli s křesťanstvím vůbec nic společného. A já můžu být u toho, jak vidím, jak je Pán Bůh postupně proměňuje, jak s nima dělá prostě zázraky, jak na začátku sice přijdou na tu biblickou a mají takový jako poker face, občas nepříjemný otázky, jakže by tam chtěli jako trošku rozbít. Pak v nějaký momentu se něco jako promění a ten život dál je úplně jiný. A já k tomu nepotřebuji využívat nějaký manipulativní praktiky a ani žádný strategie. Myslím si, že to nejvíc, co někdy můžeme udělat, je nestát Pánu Bohu v cestě a my si to někdy strašně rádi komplikujeme.
1: Pavle, nakonec možná takovou otázku do budoucnosti, co chystáš se Safe Pointem, anebo máš dokonce snad v hlavě ještě nějaký jako jinačí projekt a něco, co ti leží na srdci?
2: To je důležitá otázka a je to něco, za co se ustavičně i s týmem v Safe Pointu modlíme a jaký jsou ty další kroky. My jsme se přednedávnem přestěhovali čerstvě do Vršovic, protože jsme hledali větší prostor, který by mohl pojmout ty desítky lidí, kteří tam přicházejí. A tak to bylo velký, protože my jsme i pořádali na to sbírku a tím, že tam většina jsou studenti, tak jsme prožili velký zázrak toho, že Pán Bůh prostě nám pomohl a my jsme se nakonec rozhodli teda jít do těch větších prostor. A tak jsme ve Vršovicích noví, takže furt jako navnímáváme a každý úterý tam máme otevřený prostor jako kovork, kam můžou chodit lidi a mě baví, když ty místní chodí okolo a vždycky za to úterý tam stačí mít otevřený dveře a ty lidi jako zajdou dovnitř a zajímá je to a my se bavíme. A teď mám čerstvou zkušenost z tohohle úterý, kdy jedna paní skutečně jako říká, no já bydlím tady v té ulici a něco takového tady strašně chybí. Já jsem sice úplnej neznaboh, ale ty lidi se potřebují někde potkávat. Takže určitě velká výzva pro nás je být přínosem tomu místu, kde teďka jsme, nejenom jedné generaci napříč republikou, ale i tomu konkrétnímu místu, být lokálně zodpovědný a ať to evangelium proměňuje i to sousedství tam okolo.
1: To byl Pavel Eder pro Hergot Rádia Wave. My moc děkujeme za návštěvu v našem pořadu a přejem všechno dobrý.
2: Já moc děkuju za pozvání. Je to milý spojit si hlasy s konkrétníma obličejema.
1: Jo, je to lepší takhle?
2: Jo, je to lepší.
3: Děkujeme. Ještě taková poznámka. Já jsem narazil na takovou metastudii, že prej 5 kafíček denně dobrý. Zdraví, jakože to je zdraví, víš? Ale vy jste začínali v té kavárně, si říkal, takže, nebo že jsi tam rozdával ty knížky v kavárně, předpokládám, že jsi pil kafe.
2: Já jsem pil kafe, no. No dobře. Jakože nějak extra mu neholduju, nepropadl mu nějak hodně, ale jo, studie o tom, že ty zrna kávový v sobě nesou nějaký pozitivní věci. Objevuje se to občas, ale já nejsem na tohle odborník, takže nevím, nedokážu to zhodnotit.
1: Dobře, tak tohle kávovou recenzí skončíme dnešní díl Hergotu. Loučíme se také s vámi všemi, co jste poslouchali a příští týden zase s jinačím tématem 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave. Ahoj!
3: Ahoj!
4: Hergot! Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
5: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: St. Glitter, skutečné dějiny lidstva se budou psát právě teď, kdy jindy než v rámci čelistí na rádiu Chlej. Prosím vás, už se to tady zase rojí. Totální emzáci dneska. Tomáš Stejskal.
1: Dobrý večer.
0: Ježíš, ten bohavný, ale nebože ostříhaný, aby ho nepoznal. A Martin Stejskal.
2: No dobrý večer.
0: Ahoj, je to Martin Pleštil.
2: Je to tak,
0: ahoj,
2: no, Martine. Přiletěl jsem.
0: Ty jsi byl na vizích. Jaký byly vize teda do roku 2070?
2: Jsem úplně vyvizovaný z toho. Bylo to, koupali jsme se v Kašně, prosím tě.
0: A to bylo v té městě, prosím tě,
2: to bylo v Ústí nad Orlicí.
0: A to je jiná galaxie v podstatě, ale ne.
2: Hodně jiná galaxie.
0: Já to tušil. A samozřejmě Aleš Stuchlý, prosím vás, rovnou vy uličníci. Rybka uličník, jo. Zemřel ten her Petr Uličný. Smutná zpráva, zasáhla nás právě při probíhajícím jaksi mundialu světovém šampionátu. Věku 670 let, byl takový bořlivák, bavič. Hodně takový lidový člověk, zemitej.
2: Byl, je to vlastně člověk, který dokázal, že ta jako hranice mezi buranstvím a nějakou jako bonvivánskou náturou tak je hodně tenká.
0: Jako u tebe.
2: Je to těžký srdcář, pokud se nepletu, tak za Petrem Radu má nejvíc odkoučovaných zápasů v první lize tady v historii.
0: Ten zápas,
2: je to přesně srdcař z té staré školy, který razil tu taktiku, že musíme dát gol a nedostat ho. A takhle jednoduchý ten fotbal vlastně...
0: Prosím tě, kolik to je?
2: Kolik je ten fotbal? Já jsem se nekoukal, doufám, že to ještě 0-0.
0: Česko, jar, prosím, vy to posloucháte, už všechno víte, ale my ne, my prostě vysíláme a nic nevíme.
2: Je to tak, já jsem se rituálně rozhodl, že Aleše v tom nebudu dráždit.
0: Tak
2: taky
0: si já bych to poznal,
2: já bych to z toho ksichtu poznal.
0: A ty si to máku na tom uličním oceňoval, hlavně takový ten laškovný přístup k novinářů. To máš obecně rád, ne?
1: Já teda jako
0: jak to přistupuje Vary?
1: Samozřejmě si jako pamatuju pana uličného, ale více pamatuju toho pana uličného z Katedry bohemistiky, ten mě týral mnohem víc.
0: To bylo tvrdá ulička hanby, pro každý samozřejmě strašný. Prosím tě, on taky teda dostal, nechal nemalý částky na pokutách, protože vlastně řval i na tu disciplinární komisi. On vyřval ty hráče, rozhodčí a pak i tu disciplinárku.
2: Je to tak, ale ona už jako v těch jeho pozdějších letech dotekla ta sebereflexa a právě říkala, asi uvědomuji, že jsem někdy byl zlý, ale prostě jsem to byl já a právě v posledních letech tak ho řídil už nějaký ten sentiment, bude ho škoda. No.
0: Bo ví, kdo ho řídil, to si pojďme dneska. Den odhalení, přátelé, nastal. Vysíláme odhalení, možná to nevidíte na kamerách, ale od pasu dolů, všichni tři, naprostá odhalenost. Bez koho, tak to máme rádi. Rubrika Bauchmanny Mix, prostě tříletá dívka, jí hrazně faní, ostříhá oci 100 dolarovky na konfety. To s tebou dost pohnulo, Martin, nevidím, jako bylo to kolik, 18 amerických 100 dolarovek, to je jako 1800 dolarů, 40 tisíc korun, to není málo.
2: No je to tak, no, ty zničený platidly byly součástí jako zásoby bankové, které se běžně používají na nigerijských rodinných oslavách, prosím tě.
0: Tam jsou hosté zasypání penězi, to miluju, tam si být někdy pozvaný.
2: No a takhle se jako chystal takovouhle tu akci, ale ta malá Amélie tak si toho všimla, ne, nebo nevšimla si, odkud ty peníze
0: animák,
2: vzal.
0: Ne?
2: No je to tak, malá, no, a pořádně rozstříhala, no, a já tohle to strašně cením.
0: Rozstříhala na kreativní kousky ve stylu konfet. No ale dělá něco podobného, ty ho vedeš k podobným věcem.
1: Jo, ten s nůžkama umí věci.
0: Fantasticky, si posláš ty fotky z těch víkendů, to je neuvěřitelný, tam naháňat ty kozy, nebo co to bylo, krávy, to je genius. Vlastně rubrika Kuřim dvojka, jo. Brazilská třicátnice se úspěšně vydávala za 12-letou dívku, oklamaný pár se o ní přes rok stal. Policie brazilské myslí Santa Catarina, to má, co tomu říkáš? To je fantazie, no, ne?
1: Ona teda napřed jako se tvářila, že jí je 18, jo, takhle, ale jo. Pak teda jako ještě teda přesvědčila ten pár, že jí ve skutečnosti táhne teprve na 12 a že prostě je to tím, že jí otec neužívala, nutili brát hormony. A tenhle ten fíglí teda vydržel ten neuvěřitelný rok, kdy teda jako zadarmo byla jako ubytována, šacena, živena, bydla v pokojíčku s hračkama, prostě samý krásný věci. A teda jako doteď jako, to je pro mě na Oscara tohle. Je, jako,
0: to se sfilmuje. Brazílii to masivně otřáslo.
1: Stanislavskýho metoda.
0: Jak myslíš, že se ta Brazílie povede v tom turnaji ve fotbale po tomhle té události?
2: Vlastně? No já doufám, že je to bude motivovat, že i ty Brazilci si řeknou, že můžou hrát jako 12-leté slečny a být takový trošku vbitější, protože bylo to dost těžkopádný.
0: A narval by do nich hormony, do všech.
2: Jo, ale
0: do
2: nejvíc.
0: Tvrdě, hormonální brazilská
2: Don Carlo, Don Carlo už se tam sype do nich, prosím tě.
0: Prosím tě, a to portugalského, byl to dneska tak jako trošku jako šéfa tím stylem, ten Ronaldo, to je zbytečný tam, ne? Pozadí,
2: je, abych ho už vyškrtl a poslal bych ho domů, jako zbytečný člověk, jako dokonce si to doufám říct.
0: Jo, pozor, zbytečný lidé v Japonsku, to si dneska pojíme. Naopak, Japonci teda hráli v tuto chvíli fantasticky zatím, ale rubrika rozpuštěný a vypuštěný, ale kultura studu, vypařit se. Jo, ten název Tomáka prvního filmu. V Japonsku mizejí 10 000 lidí, Johatsu utíkají před selháním, jo. Znáte to prostě, jako to se stalo nám všem, jo. Při poslední pracovní poradě šéf pokáral, druhý den už nepřišli, neukázali se, jejich telefon je hluchý, vypnutý, na adrese bydliště nezastihnete, odstěhovali se ještě v noci, zmizeli. Tomáku, já jsem tam kam?
1: Pozor, to nikdo neví a není to vůbec zřídkavý jev. Ty počty těch, kteří mizí, se odhadují mezi 80 až 100 tisíc lidí ročně. Ty statistiky teda to úplně takhle neposvěcují, navíc tam
0: jak je
1: tam
0: v
1: Japonsku důraz na to soukromí, že jo, tak jo. Ani pořádně se neví o těch, co zmizeli, pokud teda není podezření z nějakého spáchání trestního činu. No, já už to úplně vidím to.
0: Se rozpustí v krajině.
1: Johatsu Monogatari, už to vidím ten film.
0: Ježiši,
2: no. Je to hodně mrazivý teda, no, z toho není příjemně.
0: Na Hokkaido nebo na Kyushu, na některé ostrovy.
1: Já nevím, jaká dýně nebo...
0: Na kalická dýně. No nic, rubrika spokojený a uklizený, ale kultura řádu. Ještě si dáme si takový japonský dvoják, jo, ještě před songem. Japonští fanoušci totiž zároveň si vzali na stadion pytle, mluvíme samozřejmě zase o fotbalovém mistrovství.
1: Po zápase... Stadion pytle miluju.
0: Stadion pytle vynikající, po sobě tam uklidili, jo. Já musím říct, Martin, asi ten zápas Holandsko-Japonsko 2-2 zatím patřil k vrcholům toho šampionátu. A ty jsi taky vlastně fanoušek toho jejich uklízení. Od roku 98 oni si vždycky přesou pytle, těma pytlema fanděma je na hlavách a pak uklízej.
2: Je to strašně sympatický, jak jsou jako konzistentní v tom, tahle ta slušná kultura, a oni to dělají kolikrát i ty hráči, že většinou ty kabiny jsou jako zdemovaný, šlupky od banánu tam jsou
0: a tyhle ty... Kopačku po sobě.
2: A já, uklidí, ty Japonci krásně uklidí, složí ručníčky, tyho, skoro se jako bojí, aby ještě někdo nepokáral, že tam je špinavost, já tohle to hrozně cením.
0: Jediný je národ, který prostě uklízí i po soupeři. Fascinující, opravdu. Faním Japonsku.
2: Víc Japonsku.
0: Česko-Japonsko.
2: Tak to bude.
0: To vsadím. To bude prohra roku. Tady jsou Future Islands, As Long As You Are. Za rokou pokračujeme z hospody na návsi, už je slyšet polko!
2: Jej!
0: Polka, polka,
1: polka, polka, polka.
0: Twin Likes, polka!

0: že říká něco strašného. Bývaly doby, že čeští kritici byli na vysoký úrovni. Kdy opravdu vyšel film a oni třeba na několika stránkách ho rozebrali, jo, ale jako herce, výpravu, prostě všecko. A třeba ten film vytkli mu věci, jo, ale nikdy prostě nenapsali. Už ty titulky jsou sprostý, že jo? Tady jsou sprostý titulky. Si teď zrovna nespomínám, ale hrozný, sprostý. Prostě to je podplyvné.
1: Já chci být jako táta. A pak stojí za to se s ním honit.

0: Hraju si s vlastní močí.
1: No samozřejmě, že si hrál s vlastní močí a rád a leta, už 45 let. Rubrika z hospody na hrázi je slyšet polku. Pil vlastní moč, muž přežil týden na moři poté, co uklouzl na hrázi nějakým záhadným způsobem a odnesli ho vlny, Tomáku. A on musel dělat co? 39. Číňan.
2: Byl asi až 10 kilometrů od pobřeží. Zajímalo mě teda,
1: kde. Uklouzneš asi 10 km od pobřeží.
2: Ale nicméně tam teda pil vlastní moč a pojídal kraby a tomu teda těch 7 dní nějak vydrželo, než to 39-letého nebožáka zachránil.
1: Martin, kdybys byl nucený z 10 dní jenom krabě pít vlastní moč, jak bys na tom byl?
3: Cením kým, no. To je, jako, že já jsem...
2: Já vůbec nevím, jak je rozlousknul.
3: Jako, když jsem byl malý a jako experimentoval jsem s chutí světa, tak jsem jako moč ochutnal. Ano. A co si to pamatuju, tak to nebylo tak hrozný, podle mě. Takže já myslím, že to je doable. Jako.
1: My to samozřejmě propagujeme.
2: Morská urinoterapie.
1: A pořádná krabí pomazánka do toho. S citronem. Rubrika Martinův víkendový příběh, ale kalifornské vize. Už jsme to načali trošičku. Porovnáme ty příběhy tady s lupičem z Kalifornie. On se napůl dne zaklinil mezi zdi kina a kavárny. Volání o pomoc zaslechli policisté při raní kávě. Martin, nejdřív teda stalo se něco v tom ústí na to lici podobného, jako byl tam nějaký případ?
3: Něco podobného. Náš kolega ten si hodně naběh, protože my tam máme takový rituál, že tam koupeme v městské kašně.
1: Ano,
3: a právě můj kolega tak v 5 ráno tak se rozběhl a hodil pořádný placáka zádama a pěkně si ty bolí. Záda sedřel.
1: No, fakt, že to bolí doteď.
3: Bolí ho to určitě doteď. No, je to ještě porostlý mechem ten spodek, takže tyjo, má to i tenhle ten jakoby přírodní naturalistický vibe.
1: Krásný,
3: no.
1: Kalifornský mech v městě Sali nás, prosím tě, oni si šli po noční službě, jak si koupit kávu, ty policisti, a zase takové slabé volání pomoci. Jak to bylo, když slabý mají? To bylo, Tomáku, tak to bylo, tak to bylo, no tak dávno, Tomák to přesně ví.
2: Pak to přestalo, jak jako pronesli místní zaměstnanci, že teda to utichlo, no ale pak teda nakonec skvělá práce našich důstojníků, i když jsou unavení, důvěřují svým instinktům, jsou vytrvalí a doslova naslouchají stěnám. Uvedla místní policie. A to je teda
1: vzkaz dnešních čelistí, naslouchat, číst kolem písmen, naslouchat stěnám.
3: Mě fascinuje, že ten jako lupič tak šel jako zrovna mezi kavárnu a kina, což nejsou zrovna jako prosperující biznesy, ty, ale myslím, že jako příště by měl zvolit lepší lokalitu, no, a bez mezer hlavně.
1: Jako komár, samozřejmě. Rekordní hmyzí zátah, jo, to mě fascinuje. Chovateli zabavili přes 100 000 nelegálně držených v obřech odporných švábů za skoro 3 miliony. Jo. Nevšední raz je, došlo to minulý dne k australském městě Bathurst, takže trošičku to ta Batmanovitost. V Novém Jižním Walesu policisté zabavili tamnímu přes 100 000 švábů a jsou to šváby syčivý a šváby argentinský. Hrajou fotbal, samozřejmě.
3: No, ježišmarja,
1: šváby syčivý, který to je tým, nesmí říkat.
2: Syčivý, ty jsou tady zvání madagaskarští, aby se nám to nepletlo, takže pozor.
1: Takže pozor, hodnota toho hmyzí úlovku dosáhla 200 000 australských dolarů, to je skoro 3 miliony korun.
3: Je to drsný.
1: Ty šváby,
3: jsou to hodně kapitální jako úlovky, protože jsou fakt jako velký a mají jako rozměry lidských rukou a lidských palců. Já teda šváby nesnáším, abych to deratizoval tvrdě.
1: Je to fakt odporně.
2: V číslech, že jo, ty syčivý mají mezi 5 až 8 cm, což oproti švábům australským, kteří mají průměrně kolem 3,6 cm, teda poměrně citelný rozdíl.
3: To je bacha
2: na ně, no.
1: Ministerstvo zveřejnilo ty fotografie, jeden ten zabavený švábů tam je na lidský ruce a svými rozměry opravdu přesahuje palec. A Martin, ukaž svůj palec, ukaž.
3: To není palec.
1: Pořádná palcovitost, kolik má palců? Centimetry dobře, kolik má palců ten šváb, abych to nechoval.
2: Tři palce skoro.
1: A to, to by se to ale moc nehnusí. Jedl bys to třeba? Ne, a pal bys to, abys to nepapal?
2: Švába ne, nevím. Jako cvrčka se mi je, ale šváb se mi hnusí. To je takový moc macatý.
3: Je to odporný, no.
1: A takový ty koníci mě chutnali. Grasshoppers.
2: Ty nožičky hrozně škrábou v krku, jak je to smažený.
1: Odpornost. Na závěr, prosím tě, jde v ruce, v nohy. Rubrika Cash na trati se nestratí. Loufránek Hagen slaví 60. Říká, šel jsem kolem trati a probral se za 3 dny bez nohy. Příběh Karla Veselýho zároveň.
2: Nádherný, on samozřejmě nelenil a kromě toho, že jako vyvinul jako teda skrz tuhle svou indispozici nějaké ty vlastní dietologické metody, jejich základem byl vinný střik, tak potom také začal teda zvedat činky a jako měl pocit, že se dostane na tu paralympiádu v tom svým bench pressu.
1: No,
2: pak teda uznal, že přece jenom ty výkony jsou jako o trošku slabší.
1: No, žádná diabetická noha prostě, to už si nemůže dovolit, jo, má jenom jednu, ale já to vlastně nepoznal.
2: Majitel naší hospody v Kobylských má čerstvě novou nohu a zatím si jako stěžuje, že si ji nemůže takzvaně zachodit.
1: To je smutný. Ale jak jsme ho viděli loni, nebo to bylo letos ty alkohol?
3: To bylo loni už.
1: To bylo loni už, jak tam nastoupil Fránek, prostě neřekl bych to loni, já jsem myslel, že má novou úplně, full novou, full titanovou, jako Karel, jako Komár. Čelisti Radio Clave a za chvilku se bude tvrdě odhalovat. Ale nejdřív rivalové, ale.
3: Nejdřív rivalové.

zabořil jsem s tím zásilkovnu celý autobus a celý byt a celou lednici. Tohle fakt, to ne, to vyhazuju.

0: druhá půlka 80. let, takový jako bezskrupulózní svět britské televize. Je to adaptace bestselleru Kronika Ratshire od Jelly Cooper. Ta první sezóna to byla v zásadě taková jako dekadentní společenská satira, ale přelečená za takový jako erotický guilty pleasure, různý erotický choutky. Obecně teda musím říct, čím víc sexu, tím líp. Jo. To málo tady říkáme v čelistech, jako užíváme si to. Druhá série je ještě možná víc takový melodrama o moci. Ten sex už není jenom jaký cíl, zdá se mi, že to je jako nástroj. Ta první řada byla pro mě jako nečekaný jako osvěžení, takový šťastný bod někde mezi, nevím, soap operou, satirou, jako komedií mravu a jako vlastně dobovým mediálním dramatem. Jak feelíš ty druhou sezonu, Martine?
1: Já to feelu ještě líp než tu první, jako jsou zpátky v plný palbě, ty postavy jsou ještě zlejší, zákeřnější, vlastně jako ženou se za tou pomstou, jako všechna ta dynamika těch postav tam je hrozně moc, každý si vytvoříte nějaký pouto, je hrozně skvělý, jak se před nima, mezi nima ta dynamika jako přelívá rapidně, je to fakt show, která jako zbožňuje tu svoji jako brakovost, tu svoji identitu to a vyzdvihuje to, on se ustále ten termín blockbuster právě, což ta jako Jelly Cooper, tenhle ten jako subžánr dovedla k dokonalosti. Jsou to přesně atraktivní, velmi sexy lidé, kteří nemusí řešit ekonomické jako problémy a tak dále. Sedeme soupeření jako dvou televizních stanic do toho, tam jsou ještě ty politické boje. Já to absolutně miluju, jako nepokrytě. Vlastně
0: skončí v posteli, ale zároveň do koho zničí, jo.
1: Přesně
0: to tam
1: tak, jo, je to fakt, je to, ani to není jako guilty pleasure, podle mě to je fakt jako věc, která jako čistá v tomhletom víc takovejhlech věcí. Strašně cením i tu vypolírovanou vizuální identitu, která je fakt na hraně nějakého přepáleného kýče v obrázku z IKEA, ale zároveň vám to vůbec nevadí, protože k tomu jako plastelinovému to světu nějak, jako vám strašně sedí, jsou tam vždycky zakouřený místnosti, aby vám to ještě jako podtrhlo
0: to
1: tu
0: se
1: jako
0: 80.
1: To svět ještě v pořádku takzvaně. Jsou tam ty krásný jako nahatý spektákl, ať už jde o hraní tenisu, ty různý jako závody na koních, já nevím, jak se ten sport jmenuje, no, teda, když tam jako jezdí s těma holema. Takže je to věc, která jako krásně šlape a hlavně vidět, že všichni, co tam jsou obsazení, brilantní casting a všichni se to strašně užívají, je to z toho hrozně cítit a takováhle pozitivní energie i v těchto těch jako věcech, které jsou zároveň hrozně zlý, tak mě strašně baví.
0: Jo, to jsou takový existenční války mezi dvěma skleničkama jako šampaňského. It's so bubbly, je to fakt jako hodně bubbly sparkling. Režim je to fakt takový, když otevřeš, ale to šampaňský jako motorovkou, rychlý střihy, nájezdy tý jako muziky, vlastně různý fakt expresivní emoce skoro výhradně. Jsem tam nějaký ty vizuální exibice, jak si naznačil, ale ta druhá sezóna je možná ještě sebevědomější, protože nemá potřebu možná tak tlačit něčem na pilu a fakt nechává víc prostoru těm hercům, abych zmínil aspoň Tonyho teda v podání Davida Tennanta, což je jako téměř karikatura, jako mediální tyran, takový jako narcistický jako padouch, člověk, který je schopný proměnit jakoukoliv místnost toxický jako prostředí. Hraje člověka, který je zároveň směšný a děsivý a hrozně mu to sedí. A těch jako hereckých výkonů v podobné úrovně tam bylo hodně.
1: Tak a ono to jako krásně přistupuje k tomu světu těch bohatých, že na jednu stranu je to kritizuje, na stranu druhou je jako hodně humanizuje. Jo. I tenhle ten jako největší záporák, tak tam má jako dost jako zajímavý vztah s tou svojí manželkou, která má spíš takovou jako mateřskou úlohu k němu, hodně ho usazuje
0: tady
1: na zem.
0: Ale teďka po 8. epizodě brr, to je to bolestivý.
1: Je to tak, no. Takže já se těším, co bude dál a strašně věř, takže to bude až prostě no,
0: to,
1: podzim. Já to chci teď.
0: Je to hrozně daleko. Ježišmane, ještě samozřejmě Rupert, takový to koňský charisma, jo. Toho jeho ksich, to samozřejmě můj docela oblíbenec, jako taková ta přitažlivost, která ale vždycky není znakem nějaký síly, ale spíš takový toho eskapismu, takový ten útěk od té odpovědnosti. Ty postavy jsou jako napsané vlastně docela komplexně na to, že jde o takovou jako sou bubble, jako legrácku v něčem erotickou a tak dále. Každopádně ta druhá řada možná jako míň tak jako nevím, bezprostředně opojná, jako byla ta první, ale vlastně myslím, že v paměti mi zůstane možná ještě díl. Jak říkáš, těším se vlastně na to, po to vrstvou toho luxusu, nějaký ty erotiky, vlastně je to docela jedovatý. Je to jo, a čím jedovatější, tím lepší.
1: Ona má jako výhodu v tom, že ta první série byla vlastně jako brilantní expozice, že jo. Proto už máme teďka ty postavy jasně uložený, jsou jasně postavený, ty vazby mezi nima tak jsou nějakým způsobem ustálený a teďka můžeme budovat to vyprávění samotný, jo, což je chytrý tah a funguje to.
0: A za chvilku Spielberg, přátelé, vy jste nám psali na Facebook, asi pozveme taky občas někoho, kdo s náma nesouhlasí. Tak dneska bude tvrdý schizma, dneska to bude tvrdý hejt. Avalanches every single weekend, každý víkend. S tím Stevenem budu zdravit.
1: No je, je.
0: 80 let, to je úctyhodně, 60.
1: A točí na 30, hele.

0: Jak to vnímáš po té 80, když vidíš ty kolegy Jiřinka Bohdalová 96, Tonda Hart 90?
1: No jo, to

zvířat a svět lidí je odmocněnou nápodobou duchovního světa, protlačeninou.

0: Čermákem a Alešem. Souboj mimozemských argumentů, nudistický speciální mimozemský díl samozřejmě vysíláme z kosmu, jo. Pochopně, málo se to ví, ale my už tam dávno jsme. Tomáku zhruba od roku 96 tam propracoval, vlastně už tam zůstal, se trval. Je tam dobře, Tomáku?
1: V kosmu?
0: No, ale máme se tam
1: jako. Nevím, no, já jsem se začal.
0: Popočil bys to lidem?
1: Propracovávat do kosmu už od svého narození, mám pocit. No.
0: Máš krásnou rybu na tom triku, oni se tam radši, co to je. Každopádně, bude dneska den odhalení. Každý...
1: Paní na Vltavě to chválila před pár lidi.
0: Každý z nás musí říct nějaký odhalení, Tomáku. Řekněl jsem nějaký odhalení. Co se na sebe neřekl?
1: No. Bude dlouhý. Tak počkej, moment. Jednou, asi v pátý třídě, jsem napsal do návštěvný knihy někde na Hradě nápis Depeche Mode a pak jsem byl tak zbabělý, že jsem to nepřiznal.
0: To masivní depešák, máte na palátě něco?
2: Ty jo, já na základní škole, bylo to ve třetí třídě, no. Já jsem si prdnul a svedl jsem to na svoji spolužačku.
0: Fantastický, to jsou přiznání, dneska čelistí. Já si to nechám až takhle zdílu, prosím vás.
1: Naštěstí Steven Spielberg má trošku epičtější odhalení.
0: O něco samozřejmě, jenom o něco, jo. Jako já nevím, dneska se fakt jako tvrdě rozdělíme, jako mě ten film přišel jako poměrně otřesný, jako přijde fascinující, hlavně jako důkaz, že prostě Spielberg už nedokáže žít jenom z toho jako zvládnutelného nebo zvládnutého řemesla, nějakého vlastního mýtu. Natočil film jako teda o nějakým odhalování pravdy, který paradoxně odhaluje především pro mě nějakou jako vyčerpanost jeho vlastních jako tvůrčích mechanismů. Nevím, je to snímek, který se tváří jako jaká velká, zase výpověď o dezinformacích, whistleblowerech, nevím co, UFO, společenský polarizaci, krizi důvěry, nevím co všechno. A vlastně myslím v nějakých kategoriích pro mě jako člověka, který zaspal poslední 20 let nějaký jako veřejný debaty, je to postavení na představě, že problém dneška spočívá v tom, že jako lidi jako nevidí pravdu, jo, jenom že ten současný svět je definovaný spíš jako tím opakem, že lidi mají přebytek jako práv, tomu jako trochu ignoruje, zdá se mi, nějakých alternativních faktů, prostě konspiračních teorií, nějakých informačních bublin. A natočil jsem tady jako vznik někde v hlavě někde v roce 97, dostal se do kin v roce 2026. Jo. Největší problém toho filmu byl jako scénář toho Davida Keppa, tedy ani to nějaká nelogičnost, jako spíš nějaká prostě infantilita, jako intelektuální, nevím, prostě to předstírá nějakou jako složitost, má tam tu korporaci utajování, nějaký mimozemšťany, náboženský motivy, nějaký geopolitický napětí, nevím co všechno, psychické schopnosti, globální krizi. A když to vlastně odstraníte ty jako různý kouřový efekty, prostě tak vlastně zjistíte, že potom nějaká jako pohádka prostě pro dospělé děti, což by nebylo nutně špatně, kdyby vlastně nějakým způsobem se do toho aspoň jsem se na chvilku dostal. Je to film, který byl celou dobu vlastně fatálním způsobem jako jedno. No,
1: já jsem teda byl od té úvodní kopačky do držky, takzvaně, kdy teda bota v detailu ve wrestlingové aréně kopne do kamery jako vtažený, pohlcený.
0: Tam jsem doufal, pět vteřin ještě.
1: A musím říct, že to, co jsi zmínil, tak v mnoha ohledech je samozřejmě pravda, ale já jsem tu ten mix toho paranoidního thrilleru, který se pozvolna překlápí v humanistickou pohádku, vzal vlastně vážně. A nestává se mi to u těchto typů filmů jako rozhodně automaticky nebo vždycky, jako nějaký vnitřní skeptik jako ve mně taky funguje. Ale tady mi to prostě přišlo, že Spielberg se opravdu pokouší natočit a možná teda pro někoho obstarožní, ale já mám pocit, že nějak jako vědomý jako gesto, ten návrat k tomu pocitu úžasu nebo k nějakému jako zázraku nebo k něčemu, co nás jako přesahuje, řekněme, k nějaký události, která se právě z toho informačního šumu jako vymkne. A je to vlastně jako samozřejmě jako v něčem bizarní, že to jako se to vlastně celé odehrává v jakési lokální televizi a jako zdánlivě to teda to finále ignoruje nějakou současnou mediální realitu, ale mně to právě jako přišlo pohlcující v tom, jak on pracuje s těmi postavami, které jako pozvolná prostupuje nějaká ta, nějaké to setkání s něčím, co je přesahuje.
0: Že se to, přijde, že nemají jako, motivaci, že mají jenom úkoly vlastně, že to je celý mechanický, proto mi to vůbec
1: ono to pracuje s tou jako distribucí informací poměrně, jako že se s tím jako moc nemažou, žádný kontext moc nedávají, ale mě přijde to ty postavy, jak herecky, tak tím, co některé ty dialogy jako jsou explikatorní a jalový, to je jako rozhodně pravda, ale nemyslím si, že by jako celý ten scénář takovej byl. A mě to pro mě to jako teda byl vtahující zážitek a vlastně.
0: To je přesně ten opak toho mýho, že by to nevtáhlo vlastně, nějak chvilku. To je zajímavé, jak to může být tak opačný to prožití toho filmu.
1: Vlastně
0: no?
1: Asi i proto, že je to takový ten pokus teda říct jako že jediná šance, jak z toho zmaru vyjít, je teda opravdu víra v ten zázrak, tomu návratu do té dětské perspektivy, což je jeho odvěký téma. Zároveň
0: to, nevadilo,
1: to samozřejmě
0: jo?
1: Pracuje s tím motivem setkání s mimozemšťany, což je žánr, který on si sám nadefinoval v té podobě, kdy to nejsou prostě emzáci z vesmíru, co na nás útočí, tedy něčeho, co je prostě nějaké jako neproniknutelné podstaty, ale nemá to zlé úmysly. A on teď navazuje, že jo, na ty blízká setkání, na to ETho, jako vlastně tím, že jako se posunul někam, kde vlastně my ty bytosti, které jsou podobné teda charakterem asi těm z těch blízkých setkání, ale vlastně tady jde o to, že jako my je nějakým způsobem jako ovládáme, mučíme, kontrolujeme a jako tohle téma tam rozvíjí pro mě dost jako pozoruhodně a zároveň nemám pocit, že by jako vlastně to hlavní téma byla ta konspirace. Já nevím, jestli on nám chtěl sdělit, že jsou mezi námi, ale pro mě to bylo jako obecnější téma nějaký důležitosti empatie a jakoby zpřízněných motivů. To mi
0: přijde trochu málo, ale Martin už se třese.
2: Ano, já jako podporuji, já jsem z vás tří asi nejnadšenější, já jsem ten film viděl třikrát už teda, půjdu ještě znova určitě jednou teda, pořád tě baví stejně, možná
0: pak
2: ještě
0: víc.
2: Pak
0: to má být psychicky dobře ten klub.
2: A jako já souhlasím s Tomákem, pro mě ten film vůbec není o konspiracích, vůbec není o mimozemštěnech, je pro mě o nějaké ztrátě společného základu, o ztrátě empatie a o nalezení jako toho lidského tepla, té blízkosti, toho dotyku. Strašně se mi líbí, že tam jsou ty protagonisté, kteří jsou vlastně ty vzvolení mesiášové proti vlastní vůli, musí se s tím jako jak popracou hození do té situace, kdy jako během 48 hodin musí jako vyřešit tohleto. Přijde mi to nápaditější s tímhletím konceptem než třeba Duna, ale to je na jinou debatu. Samozřejmě nemusíme se bavit o tom formálním mistrovství, protože podle mě to je nejlíp natočený americký film za jako od té doby, co Spielberg natočil svůj poslední film. Má tam přesně ty jako krásný krouživý pohyby kamery, jsme jako v neustálém pohybu, je to takový jako
0: Thomas Anderson zase naštval, zase Martin ho urazil zase totálně.
2: Hitchcockovský jako frenetický je to a jako
0: v té formě vlastně bych řekl, že tam jsou věci, které bych jako na tom ocenil, jo. Tady jsem dal nějaký jako základ, proč mě to štvalo, a nějaký pocit, já nemůžu jít proti tomu subjektivnímu pocitu z toho filmu, kde mě opravdu strašně jako nudil, to prostě se nedá s ničím jako porovnat, ale co bych na tom ocenil je jako kamera Janoše Kamenského, on prostě umí pořád obraz komponovat nějakým jako s velkou lehkostí. Někdy ty sekvence vypadají jako prostě, když se pohybuje ilustrace z nějaký jako učebnice filmové režie, jasně, ty tracking shoty jsou pořád nějakým způsobem skvělý, ale ten scénář je pro mě tak jako absurdní nebo jako výduťovité, já chvilka má vlastně mizerné, že všechny ty virtuózní pohyby vlastně často sledují nějaké jako dialogy, které jsou jako druhý draft nějaký epizody v sezóny Soumraku, nebo nevím, je to prostě chvilka má sledovat, jako pozorovat nějaký Rolls Royce, ale převáží jako pytel brambor prostě, jo. Jediný, co vlastně pro tu spravedlnost musím zmínit, ocenit je, že tam několik velmi vtipných jako frků v první půlce, ty mě u toho jakž tak zdrželi a asi se pak dostaneme k hercům, kde to mám zase stejně jako dichotomy, skvělý i jako vlastně miskástový volby.
2: Já si myslím, že to jako negativní přijetí toho filmu hodně pramení z toho, jaký jako aplikujeme na ten film nároky jako stran realismu, jakože přesně tam se nabídne jako otázka, a proč to nepoustnu na internet a tak dále. Když to jako kde to dává smysl, protože ten internet je strašně jako fragmentovaný místo, kde jako nevíme, co je pravda a co ne. A o tomhle jako ten film pro mě je. A jako na to, že to je Spielberg, který je velmi přímočarej, tak mě ten film přijde hrozně ambivalentní a komplexní, jako stran těch jako myšlenek, jako že ta víra a víra jako v něco nad námi, tak je možná to jediný, co nás ty nesní jako roztříštění době jako zachrání, ale zároveň on není jako bezprostředně jako pozitivní. Ten závěr je naopak, jako jdeme do neznáma a nevíme, jak jako lidstvo zareaguje, a v tom je to přijde hořký a vlastně i dost depresivní.
0: Ale jo, to souhlasím, ale nepřijde ti, že vlastně ten požadavek divácky tam Říška jako dává nějaký jako smysl nebo je logická, když vlastně jemu na té kauzalitě vlastně hrozně záleží, to jsou honičky, útěky, odhalení, tajné organizace, záhadný jako artefakty, nadpřirozené schopnosti, ale přitom je to pro mě vlastně strašně bez napětí, jako by tam neexistovalo žádný skutečný tajemství, že to je vlastně jako ty Spielbergovy top filmy pro mě, a to jsou pro mě různý Války světu a Minority Report a další, a nejenom pochopitelně, ale když mluvím o těch sci-fi, že si chtěl jako vlastně něco zoufale vědět, tady vlastně od první minuty jako je to odvážný take, ale vlastně nevyšel, jo? Že vlastně víš všechno podstatný, jasně tyhle existují, tyhle ti lžou, tyhle jsou zlí, tyhle mají spíš pravdu, ale vlastně jako by předstíral, že ještě má 2,5 hodiny co odhalit a ani jako chvilkama ta virtuózní režie to nezachrání.
1: No tak. Ale on odhaluje pro mě, on odhaluje takhle to, jak se s tím ty postavy vlastně potýkají, jako že se jako získali něco, co je na to. Tam, kde jakoby blízká setkání končí, tak ten film tady jako začíná. Je tam, vidím tam nějakou kontinuitu, i třeba v tom, že vlastně paradoxně já vlastně mám vždycky větší problém s těma jeho dramatama, s těma jako Oscarovými filmama, které se jako odehrávají v minulosti, a že vlastně ty sci-fi nebo ty fantastické filmy,
0: ty humanistický kýče, ale Schindlerů se znám podobně.
1: Ty sci-fi odčelistí dát jako fantastnější filmy, vlastně jsou skoro jediný, který se odehrávají v současnosti, a vždycky to jsou nějaký dobový komentáře od Války světů vlastně nic takového nenatočila, tam to bylo teda film pro nějakou post jako 11. září a tohle je film pro dobu postfaktickou, a on se tím teda staví hodně jinak, než by dělali nějaký mladí režiséři, a asi je to film, který jako odmítne mladý publikum většinově, a jakoby, ale já jako vlastně cením právě ten nějaký pokus smířit nějakou minulost, ale ani jako nemám pocit, že sentiment a nostalgie, ale
0: to těch ideích, já bych vlastně s těma ideema souhlasil, to jejich naplnění mě jako vlastně dráždí, stejně jako pak ty volby, nejsou jenom jako volby tohoto typu, ale pak i ty herecký, na jedné straně jako naprosto skvělá Emily Blunt, která potvrzuje jako neuvěřitelný i vlastně komediální talent a timing, dodává tím scénám nějakou jako ironii, nervozitu, nějakou únavu, prostě jako lidskost, všechno možný, jako jediná pro mě dokáže jako úspěšně předstírat nějakou jako, že je součástí nějakého hlubšího filmu. Zároveň vedle toho ale Colin Firth jako jeden z největších miskástů.
2: Vážně, jo,
0: fakt castingový omyl Spielbergovy kariéry totálně, nikdy nepůsobí jako vlastně nebezpečně, působí jako člověk, který vlastně
1: ale chce, to je podle mě
0: záměr. Nech mě to dořít, který chce jako vysvětlit pravidla nějakého golfového klubu jako, a záporák může být určitě administrativní, ale tady je to pro mě na hraně nezáměrný parodie. No a pak třeba vedle objevu jako ty Courtney Grace, což je ta bývalá zprávařka, která tady vlastně jako jeden z prvních případů jako hraje a vlastně dostává v roli teda té moderátorky sebe sama trošičku emoce do příběhu, který mě jinak jako zcela míjel. Jo.
1: A tam někdy ty momenty do kolena Firda, když se na dálku napojuje, tam prostě to drama.
0: Cukali mi u toho koutky, nemůžu si pomoct.
1: Teda bylo jako
0: ale možná je to součástí celého nějakého jako klastru, v jakém jsme ten film jako přijali nebo nepřijali. Prostě film o kontaktu jako s neznámým, který ale se pro mě bojí nějaký skutečný neznámost. Je to vlastně strašně safe a bezpečný a to mě jako vlastně něčím dráží.
2: Tak to já fakt nesouhlasím. No. Mně to přijde na to, že to je jako letní blockbuster, tak mi přijde strašně komplikovaný i v tom, že tam jako není jasně definovaný ten jeden protagonista. Hodně si to pohrává s tím konceptem nějakého kolektivního protagonisty.
0: Já ti říkám, že ten cosplayuje sám sebe, ten
2: jsou
0: člověk.
2: Jsou tam splitany jako tři linie, to je strašně atypický jako pro hollywoodský blockbuster.
0: Film o budoucnosti, který myslí minulostí. Končím tuhle debatu, bylo to skvělý. Ne, no konečně jste dostali, myslím, co jste chtěli. My budeme pokračovat, my se porodeme samozřejmě. Jo.
2: My si podáme ručičky, hoši, v duchu toho filmu podáme si ruce.
0: A... Bohuji, Martine, by se na to bohuji, kolik to je, my nevíme, my nechcem vědět. Jo. Nenaznačujte nám nikdo. Kevin Morby, 100,000. Máme toho ještě poměrně.
3: To bude asi to skóre, 100,000.
0: Budeme muset přidat, kolik dneska hraje Ohio.

přátelé, řeknu vám tajemství. Všechno je vytvořeno podle několika základních vzorců. Já jsem to teď zase pochopil, když jsem začal dávat dohromady košily. Měl jsem jí pohozenou a když jsem tu košili pak dal konečně na ramínko, tak jsem zjistil, přátelé, že ona je pomačkaná. Stačily 2-3 dny a na tom materiálu se udělaly záhyby. Chápete to? A já ji musím vyvěsit. A když tu košili vyvěsím, záhyby se postupně narovnají. A víte, přátelé, co to znamená? Že takhle funguje lidská psychika, takhle funguje člověk. Když jsme ve špatném vztahu, jsme v podřízeném stavu pracovním, jsme frustrovaní, nešťastní, pomačká se nám psychika. Musíme se co? Ne pověsit, ale vyvěsit, vyčistit, narovnat. Přátelé, hlavu vzhůru, nádech, výdech, svět je krásný. Dejte si duševní košili na věšák. Respekt!

0: Krásný nový Kevin Morby. Ale my už jsme se dostali úplně do šedý zóny veřejnoprávnosti, to je neuvěřitelný. Stejně jako Guy Ritchie, o kterém jsem se domníval, že jeho filmy už točí tak trošku AI, Tomáku, jak to vypadá? Jaký je aktuální stav?
1: Já jsem přesně zážitek ze svého teda sledování tohle filmu popsal slovy, že to vypadá, jako kdyby někdo zadal prompt, jako udělat co nejgenerativnější film v duchu Guy Ritchie.
0: Šedá zóna se teda jmenuje, jo?
1: Protože ten film, jakoby, on samozřejmě pokračuje nějak v tom tématu těch různých jako podvodníků a jako manipulátorů a lidí, co teda na sebe jako zkouší různé podfuky, tak jako pokračuje dál a dál už prostě od počátku kariéry. Ale vlastně mi přijde, že tady se přesunul jako od těch grázlíčků a prostě neumětelů a od těch jako bizarních, ale zapamatovatelných postav v teplákovkách a bekovkách jako do nějaký vyšší zóny, šedý jako by světa nějakého jako bankovnictví a po podvodu prostě už nějakých jako velkých biznisech a kdy vlastně se jako operuje tak trošku legálně a tak trošku nelegálně, aby se vyřešili teda nějaké dluhy, co má kdo si vůči nějaké luxusní bance, nebo abych tak jako načrtl tu zápletku a teda sledujeme tedy ženu, která je najatá jako z dvojicí svých pohůnků operativců, aby ten problém nějak teda vyřešili teda jako způsobem, že ten biznis toho dotyčného likvidují jednak teda nějak papírově a podplácením úředníků a různých lidí a pak také hodně akčně a zamotanými plány a Ritchie nám jako popisuje celé obrazovky písmenkama, co všechno plánujou, tak nějak jako vlastně to tak jako trošku je ten pocit, co jsem z toho měl, no, že mi to musí vypsat na tu obrazovku, co zrovna dělá, ale jakoby ty plány vlastně docela jako vychází, ty postavy si nepamatuju, a byť se Ritchie snaží jako vymyslet atraktivní prostředí, banánovníková pole na jako prosluněném ostroje, zajímavý honičky, tak když tě nezajímají ty postavy, tak je mi jedno, kdo koho honí a jak dlouho to bude trvat a kdo kde vyskočí
0: s motoskroskou
1: ze schodů. No.
0: Je třeba se s tím honit, Martine, potom? No,
2: jako mě stálo za to se s tím pohonit, teda mě to jako přijde, já jsem ty jeho dvě věci, co točil pro ty streamy, tak ty jsem taky zavrhl, teda přišlo mi to hrozný, ale přijde mi jako fascinující, že tvůrce, který dokáže natočit tak sebevážné, jako mačistický film, jako je Rozhněvaný muž, pak natočí jako hodně parodickou Operaci Fortune a tak dále. Baví mě, jak se v tomhletom žánru cítí doma a proplouvá tím a hlavně, že to je tvůrce, který si ty B-čkový narrativy, který by ty streamovací platformy jako odflákly, což je i případ tyhletý šedý zóny, takže natočí s takovým láskyplným citem a podle mě on má furt jako oko pro detail, který mě u něj jako baví, ty různorodý nuance, kde nám tam třeba jako popisuje ingredience v drinku a tak dále, jako po vzoru, to má mluvit o těch nediegetických jako popiscích. Mě to tohle to baví, já mu to sežral, i to střídání těch lokací, přijde mi, že ten film, byť teda Tomák říká, že jsou nezapamatovatelný, ty dvě postavy, především ty ústřední, který stvárnili Henry Cavill a Jake Gyllenhaal, pokud se nepletu, tak mě vlastně ta jejich jako křehká, zároveň mačistická jako poloha přišla podmanivá, protože oni tam si doslova v jednom jako záběru řeknou, já tě miluju a jako má to být jako vtip, ale on to vlastně jako vtip úplně není, mě bavilo se jako klíčovat ten vztah, který tam není úplně rozkreslený, jak to mezi spolu mají. A teďka nemyslím jako z milostného hlediska, myslím spíš toho jako přátelského, tak tahle ta dynamika mezi nima, tak mě ten film jako utáhla spolehlivě, byť
1: tyhle
2: jako
1: drobnosti ty podepíšu, no, jo, ale přesně. Nevzalo mě to, jo, prostě jako skrz ty jako a ty detaily nějak jako jasně. Ale jak jsem vlastně potom viděl Spielberga, když se bavíme o akčních scénách, no, tak jasně. Najednou natočí scénu prostě na honičku u vlaku jako nikdo dlouho, no. Tak
2: jo, prostě určitě jako podepisuju, ale je to jiný typ filmu, je to fakt to poslední tvůrce, který točí tyhle ty mid-budget filmy a pokud si nepletu, tak tenhle film byl natočený v roce 23, byl poslaný až teďka ven.
0: Ale 1923, friku na mašině, už je to zase tady.
2: Je to tady, no, ale podle, jako pro mě opravdu ten Guy Ritchie stělesňuje nějakého novodobího Howarda Hawksa, jo, jako v tom, jak jako přistupuje k té tradiční zábavě a dokáže jako opentlit něčím vlastně, něčím svým, já ho mám rád.
0: Martin dneska v laskavém modu, prosím vás, kameru dělal Ed Wild, jo. Edwood podle mě zároveň trošičku. Dneska je to totální studio, kamarád, přátelé. Za chvilku už Windows Bay a kandidáta seriál roku, Vyhlavy!

0: Život vám pohrozí, Martin, jak už ten člověk.
1: Já myslím, že to máš sešel najíst konečně. Já doufám, že sešel najíst, ať neskolabuje, pro boha.
0: Vlastní moči sešel najíst.
1: Vlastní moči, no je. Tam je proteinů, prosím tě. A ještě ty brouky někde.
0: Já jsem se hrozně nadechnout, a ty jsi mi slíbil, že se na video zvej fakt podíváš.
1: Já se na to fakt podívám, jako slibuju ti, že příští týden budu mít o víkendu volno, tak si nad tím sednu, než odejme do Varu a takhle se na to připravím.
0: Musíš mi pak napsat, protože budeme mluvit o tom celý Vary samozřejmě. Přátelé, tohle je totální underdog seriál, nenápadný, z kterého je pro mě 100% samozřejmě virální senzace a právem. Pro mě zatím jako číslo jedna kvality TV letos, výroční žebříčky i ceny Emmy potečou jak pračka, prostě na odříznutém ostrově, opřežení někde Nový Anglie, starosta Tom Lofty, samozřejmě snaží se proměnit jako zkomírající komunitu, řekněme v turistickou atrakci, jo. Známe to, ale má problém, místní jsou přesvědčený, že ten ostrov je prokletej a mají trochu pravdu, jo. Ten seriál míchá fenomenálně žánry, což se říká, že dneska už vlastně to není nic novýho nebo tak, ale takhle jsem to už opravdu dlouho neviděl, takhle chytře, myslím, takhle lehce, až mi z toho vlastně spadla brada. Vlastně největší triumf tohoto seriálu spočívá v tom, jak vlastně nějak jako ladně a s takovým jako dokonalým jemnocitem kombinuje prostě komedii a horor, na druhé straně třeba i mystery nebo nějaký jako rodinný drama. Je to výtečně napsaný, hlavně to znamenitě napsaný svět, prostě není to jenom seriál s twistama, zápletkama, ale fakt jako vybudovaný svět. Chvilkama jsem u toho močil smích, abych zůstal u té tematiky, záhy jsem se vlastně bál, zároveň to nikdy nepůsobí jako vlastně nějaký jako produkt, je to spoura spíš nějakým generickým a vykalkulovaným takovým těm žánrovým hybridům, kterých je teďka všude plno. Režie Hiro Murai, samozřejmě skvělý klipy, Massive Attack a další. Režie, která chápe nějakou sílu podivnosti, samozřejmě stojí za Atlantou, takže jako pro mě jako tam se realita tady posouvá jako několik stupňů jako mimo osu, ale nikdy netolik, aby se to rozpadlo. Jsou tam jako vlastně moderní problémy, ale starý televize, starý hospody. Je to takový jako postmoderní, zároveň jako starosvětský něčím, ale spousta režijních rozhodnutí strašně chytrých, spousta hilarious momentů. Je to, máš pocit, že sleduješ nějakou současnost, na kterou někdo tak trošku jako zapomněl. Ten ostrov působí jako nějaký jako svět vedle toho našeho. Kloubí to nějakou jako pro mě povědomost, vtipnost, děs. V poměru, jaký jsem fakt strašně dlouho neviděl. Možná nějaký inspirace Stephen King trošičku, samozřejmě mluví se o Jaws, o čelisti Twin Peaks. A, jasně. A asi myslím, že tam co z toho Martina ještě budeš koukat, najdeš nějaká ta komunita definovaná prostě těma vlastníma mýtama. Na druhé straně třeba ta ekonomická panika z té turistické sezóny jako v Jaws, pak taková ta zvláštní jako folklorní bizarní logika jako v Twin Peaks a tak dál. A navzdory těm různým jako ingrediencím je to vlastně hrozně jako původní. A musím zmínit jméno Matthew Rhys, protože to je první, co ti kdo řekne, jako týpek, který umí hrát porážku jako nikdo. Jako to je skvělý, ale to je jiný porážka úplná samozřejmě.
2: Hovězí, doufám.
0: Člověk, který se snaží působit jako telecí kompetentně a zároveň ví, že jako není. Jo. Je to, fakt, tady to je mistrovský cast, naprosto. Ten jeho výkon stojí na nějakých jako pauzách, zvláštních prostě pohledech únavy, nějaký jako sebeironii. A většina herců by z toho udělal nějakou komickou figurku, ale on v žádném případě prostě je takový neodolatelný tragikomický hrdina, starosta Omero Fotr. Je to fakt skvělý. Vlastně díky němu fungují ty nadpřirozené momenty, protože vlastně jim věří někdo, komu celou dobu nějak jako věříme my. Jako nemůžu to dost vynachválit. Včera bylo finále, který já si ještě schovávám, ale co jsem tak koukal, tak naplnilo ty očekávání, protože ty fakt vyeskalovaly s každým dílem lepší. Jeden díl na začátku prostě 18. století režíroval ho Ty West, to je úplně vynikající záležitost. Prostě musím zmínit geniální prostě Kate O'Flynnovou, kterou znáte vlastně výhradně z filmu Michael Lee. Tady je naprosto fenomenální ta asistentka starostky, na to hned tak nezapomenete. To jsou vlastně virální momenty pro celý rok. Za mě naprosto jako výjimečná záležitost, nejenom nějaká jednoduchá atrakce a myslím si, že na všech výročních žebříčích všechny toho čelistního na konci roku se s tím zase jako potkáme. Jedeme dál, Boards of Canada, Into the Magic Land, tam už vyrážíme, ještě nás čeká pár věcí, nějaký Spider Noir, nějaký scary movie a pak se zeptám Tomáku, co je ti holka? Neblázni mi tady, jsem se zadejchal už.
1: Tomák zkusí to z té rubriky, taky se přivleče za 12 let.
0: Já jsem si to omotal kolem
1: ruky,
0: já mám zastavený krevní oběh.
1: Ty jsi taky Spider-Man.
0: Odporný, ale...

0: perničkové grule s perníkovým...
1: Ne. S pomerančovo-mandarinkovým gelem, jo?
0: Pomerančovým per...
1: Perníkové... Perníkové kréme.
0: Kréme.
1: Brule.
0: S...
1: Pomerančovo-mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem.
1: Pomerančovým
0: gelem.
1: Pomerančovo-mandarinkovým
0: gelem.
1: Perničkové
0: brule s pomerančovým grelem.

0: Lords of Canada, nový deska, nová deska Inferno, Into the Magic Land. A já se tě ptám, co je ti holka, konečně už. Slovinský debut, režisérka Uroška Djukić. Film, který já jsem viděl vlastně loni ve Varech, takže pro mě už je to trošičku archeologie. Zároveň teda si vybavuju takovou tu zvláštní smyslovou a trošku jako spirituální rozbušku. Já jako absolvent křesťanského gymnázia vlastně musím říct, že jako vím, jak to chodí. Jo? Já to trošku vím, ono takový to sexuální a spirituální zrání Tomáku, ono to může být někdy to samý, nemyslíš?
1: No určitě.
0: Ty jsi to tak neměl, viď?
1: To mi hippíci taky známe, ty paralely. No.
0: No, tak za mě hlavně režijně suverénní záležitost, takový coming of age drama s hodně senzuálním přístupem ty režisérky, tak jako to hezky propuje organicky tu jako křesťanskou symboliku, tělesnost, to se asi jako nabízí, ale je to jako nápaditý citlivých detailů. Mluvili jsme se o tom, že to je možná připomíná nějaký ty trošku by the numbers festivalový filmy, ale přesto si myslím, že na debit je to fakt jako zralý a jde to trošku i za tenhle ten jako formát.
2: Jo, určitě téma toho sexual awakening, právě jako na pozadí toho jako příběhu 16-leté dívky, je to teda queer drama, hodně vypolírovaný, Little Trouble Girls, tyhle, to nevěřím, neřeknu to, Little Trouble Girls, už se nedivím, proč to přiložil radši tato, ale ten anglický název je krásně jako přiléhavý. Ten film je nesmírně haptický, hrozně citlivý, fakt jako z něho cítíte to fyzično, ale jako já s tím vlastně nemám vůbec žádný problém, jenom jsem tam nedostal asi něco navíc, co bych od toho filmu nečekal, protože těhle těch jako coming of age křehkých dramat, tak
0: jako obzvláště
2: v festivalní sezóně vidíme hodně, kort společnost Artcam Films, která distribuje tenhle ten film, tak jako sází vlastně v podstatě jenom tyhle ty filmy, s čímž já vlastně problém nemám, ale neměl jsem tam takovej,
0: takovou
2: navíc, že by mi to dalo něco, ale jako ten film je strašně kompetentní, suverénní, a to, že to je debut Ježíš Maria, jako boží.
0: Trošku Celine Siama jsem si možná spomněl nějaký jemnosti, ale možná ne tak artově vyhraněný. Jsou tam ty Sonic Youth, taková ta hezká spoura hudby, na to já vždycky slyším, takový ten track, který jako říká, že taková ta jaká vnitřní rebelie proti jaký církevní indoktrinaci a dalším věcem, jakým ponižování jako musí být. Ten možná bych zmínil závěr filmu, který na mě jediný jako vlastně významně nefungoval. Jestli si to bylo to opouští takovou tu klasickou jako narrativní strukturu, vrhá se to taky možná až snový jako logiky a zároveň to ale něčím doslovný s těma hroznama a tak dále. Tam jsem se malinko, tam mě ten film trošku ztratil.
2: Jo, s tím vlastně souhlasím, podepisu, já jsem na tom netrpěl tolik, ale jako právě jako lavírování mezi tou dětskou perspektivou a nějakou tou jako vnější realitou, tak mi jinak přišlo ukočírovaný dost vkusně. A já to mám rád, no, když jako přepnu do tyhle ty imaginativnější fáze, protože si myslím, že korutý u těchto těch jako náctiletějších perspektiv je to strašně potřeba a je to vlastně dost funkční.
0: Ty hrdinky měly koukat na studio kamarád víc, ale
2: to
0: je ty křesťanský prostě výjezdy těch zborů, to je vždycky problém na problém.
2: Jo a hele, prostě.
0: Pořádný červivý jabka, za chvilku ještě Spider-Noir a Scary Movie, ale to bude muset být asi stručný poměrně. Jste kolikrát ty tady už?
1: To už se nikdo nepamatuje.
2: Šestej, prosím tě. Šestej. Ve čtvrtý mu vzal Charlie Sheen. Máme sobě Charlie. Fabiční.

0: V osadě polezli červená a 5-centimetrová švábama samozřejmě. Ty tady lezou po studiu.
1: Život vám ohrozí.
0: Hele, Scary Movie, život nám ohrozí? Nebo spíš ne? Můj syn to má rád 3., 4. díl.
2: No já nevím, no, jako na rozdíl od toho 4. dílu to rovnou od začátku říká, že to ten život se ohrozit. No já nevím, jo. Ten 4. díl to už pro mě bylo takový leporelo z války světu a doplňte si další soudobý filmy, že už nějak se mi tam jako úplně z toho vytratilo jako nějaký ten teda pokus jako budovat z toho nějaký horor. Tady se teda vracíme k té vyvražďovačce, začíná to scénou jako rovnou z předposledního Vřískotu, jako její teda nějakou parodii. A bohužel vlastně víc se tu parodují a citují takové ty soudobé ambiciozní horor jako Hříšníci a prostě tyhle ty záležitosti, ale bohužel ta poetika zůstala zamrzlá teda někde hluboko v těch 90. a vlastně to na sebe už jenom tak jako bezzubě naráží až na pár jako vtipných opravdu momentů, je tam jako taková hromada hlušiny a vlastně taková ta frustrace z toho, jak vlastně se tady buduje ten nějaký zvláštní proud nějakého sebevědomího afroamerického hororu a tohle je teda takový jako takový vyhulený 90. a to nám stačí, no.
3: Mě jako fascinuje na tom filmu, že na to přišlo tolik lidí. Já jsem nečekal, že to bude takovejhle hit, protože to je opravdu taková blast from the past, je to takový, spíš pro mě je to fascinující, víc fascinující jako nějaký kulturní artikl, nějaká věc k diskuzi o tom, jak to nakládá s tou tradicí legacy sequelu, kterou tady jako vyřeší vlastně dost radikálně a vlastně vtipně, jinak je to těžký hit or miss, jeden dobrý vtip na 10 špatných, ten film mně přijde hrozně jako bezzubej a trošku tápe v tom, jak bejt jako korektní a nekorektní zároveň, strašně se tam hrajou s těma progresivníma témata, ale je to tak vodnikud nikam, ale zároveň to má daleko od nějaký jako cílevědomí a uvědomělý absurdity, jo.
2: Je to takový otraně furt bourá ta čtvrtá zeď, nebo se říká, když náhodou by to byl film, o kterém nevíme, tak se řekne, o co teď jde, aby to jako všichni věděli, což je takový hrozně nesebevědomý vlastně jako otravný.
3: Jo, jo. Zároveň jako samozřejmě jako rezignuje nějakoukoliv naraci, je to prostě slepenina, gegu, takový leporelo, jako to bylo vždycky. Je tam jako jedna krásná jako anima sekvence, která mě jako opravdu odbourala, jako ty huličský jako žvejky, co tam občas mají, tak jako zaútočí. Ale to přesně je to vykoupený tím, že pak sledujete 10 minut nudy.
4: No a co Spider-Noir teda, chlapci? To si koukal ty jenom, Tomáku?
3: Já jsem viděl taky.
4: Jo?
2: Tak jako musím říct, to mě jako příjemně překvapilo, no, že jsem úplně si říkal, jako obsadit Nicolase Cage jednak do role Spider-mana a jednak do role noárového hrdiny, který má teda mlčet a být alkoholikem v klobouku, že jako v obojím jsem se obtížně dovedl představit a vlastně paradoxně to docela funguje, vychází to teda z nějakých těch noárových, že jo, komiksů, kde teda ten to alter ego nebo to civilní ego není Peter Parker, ten usměvavý klouček ze sousedství, ale teda noárový hrdina z New Yorku doby prohibice a vlastně on to tou svojí podivnou jako tváří pomačkané skály prostě nějakým způsobem vizuálně připomíná ty prostě hrdiny těch jako ty Philly Marlowe, že jo, toho
3: ten těžký Bogart.
2: Humphrey Bogarda, no a jako nějak imituje ho zručně a vlastně i to jako celá ta věc jako vlastně si z toho komiksového žánru bere jako trochu těch padouchů, jinak je to teda nějaká podstatě hardboiled jako noárovým krimi, jako natočená v černobílý barvě, byť teda si můžete přepínat na Amazonu do barevný, to jsem
4: párkrát
2: udělal, nelíbilo se mi tam.
3: Já jsem takový technikolorově přesaturovaný, nesedí to k tomu.
2: A vlastně to nějak jako, ta zápletka je celkem tuctová, ale nějakým způsobem to vlastně jako je to docela stylový a mě to na ten styl umotalo.
3: Jo, na mě taky, já doufám, že nebudu dělat druhou sérii, protože jako 8 dílů jako soběstačná věc, ke který si nemusíte načítat manuály multiverzu a tak dále. Že tohle je ta cesta mít spíš takovýhle malý překvapení. Ten Cage podepisuje absolutně boží, ještě jak on tam může jako občas na sebe přejmout cizí identitu,
2: jako takže se rozjede full Cage. Jako.
3: Jo, rozjede full Cage, bo, když jako,
2: outside the Cage.
3: Jo, když si hraje jako na instalatéra nebo neodbytného hosta, formálně naprosto suverénní imitace, byť jako se co se týče střihové skladby a pohybu kamery, tak to jde spíš na nebo jde to spíš moderní, moderním trendům, ale jako vykloubený úhly kamery, potřebený rakursy, jako dvoje expozice. Já tyhle ty manieristické hříčky mám rád a taky mě to táhlo, bylo mi v tomhle tom zasmraděném New Yorku hrozně dobře a ta věc přesně jako má jasně omezený mantinely hracího pole, ale v rámci něho jako suverénně hraje dobrou hru.
4: A mě bylo v tom zasmraděném studiu bylo taky dobře, ne, že se zdíval, nevíme nic,
3: nepodívat konečně.
4: Ne, ještě 2 minuty, nechci vůbec nic vědět, já si to tvrdě osadím. Děkuju Martinu Pleštilovi, Tomášovi Stejskalovi, ale v tuhle finále Česko-Japonsko je to úplně jasný a za týden zase už s Vítkem a takhle Fálek zpívá bez nohy. No to je blázen!
2: Jak to uspívá bez té nohy, nechápu!

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

0: člověk najednou zjistí, že není nesmrtelný už, že to tělo stárne a že za chvilku mu bude 40 a už nemůžu křepčit na té stage prostě do nekonečna. To, že jsem se mohl takhle otevřít, tak jsem tam mohl dostat i ty témata jako týkající se mýho vlastního otcovství a to, čeho se bojím, že bych mohl jako zklamat. Moje žena je v tomhle tomu úžasná, že je zároveň otravná trošku, že do mě vždycky jako rejpe a snaží se mě jako otevírat a tahá ze mě ty věci a já se zavírám vždycky. Já jsem si říkal, že jako jediná možnost, jak se zachránit, je, že budu mít dítě. Jinak se fakt jako ukalím k smrti.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
2: Dalším hostem Boys je herec, hudebník Dan Kranich. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Jsi už v pořadí druhou významnou osobností Šumperku. Seděl tady před časem Ondřej Sokol, takže Dan Kranich další zástupce vlastně i té herecké líhně šumperské, tak možná můžeme porovnat vaše vztahy k tomuhle městu. Je Šumperk místem, ke kterému se aspoň třeba v myšlenkách často vracíš?
0: Určitě, tak je to moje rodiště, žil jsem tam do svých 6 let, takže ono to v člověku hodně zanechá. A tak jednou za půl roku se tam vracím, vždycky tak jako na 2 dny, ale teda musím říct, že vždycky jsem pak jako rád, že se vrátím zpátky do Prahy. Ne, on je Šumperk samozřejmě skvělej, mám tam doteď bráchu, ten je vlastně skoro poslední, co by tam zbyl, protože děda odešel, táta odešel. Takže jo, určitě, tak jsou to kořeny. Jsou to ty moravský Sudety prostě ve mně, který tam nějak jako přežívají a i když jsem od 6 let Pražák, tak to určitě prostě jako nezapřu, no.
2: No a nemrzí tě, že tím, že si ta pražská náplava takhle zdaleka, takže to vracení se domů není jen tak, že to není prostě na víkend zajet si, protože ta cesta je dlouhá. Já vždycky takhle závidím lidem, kteří jsou třeba z Tábora nebo z Budějovic, že můžou klidně i na víkend to otočit. Já jsem z Ostravy, takže to mám ještě o trošku dál, ale podle mě zase propojení dálniční sítě si myslím, že to máme možná jako na stejno, tak není ti to líto, že třeba by to mohlo být blíž a jezdil bys tam častěji?
0: Určitě, tak jako vždycky je fajn někam vypadnout, jako já třeba teďka spíš toužím potom si pořídit nějakou chalupu, protože my jsme měli skvělou chalupu tam právě poblíž Zábřeha na Moravě, kde jsem vyrůstal a kde jsem to úplně miloval, ale můj děda ji bohužel prodal těsně před svojí smrtí. A teďka jak člověk jako trošku začíná jako stárnout a já jsem byl vždycky ten typ, který chce žít ve městě a furt něco zažívat a každý večer se tady něco děje a já jsem to prostě jako miloval, tak teďka jak jako dochází ta energie, člověk má dítě a tak jako začíná toužit potom jako vypadnout někam pryč a začíná se něco malýho rýsovat, vlastně můj tchán nám předává takovou jako stodolu, kterou jako rekonstruuje kousek za Prahou směrem na Český středohoří, takže myslím, že v budoucnu mě něco takového jako čeká, byli jsme tam nedávno a to je tak skvělý, když tam člověk jako přijede a tam se všechno zpomalí prostě, tam je klídeček, ty slyšíš jenom ty slepice, občas nějakou cirkulárku a miluješ to prostě, jako, že ten život v té Praze je prostě strašně rychlej, furt něco jako tepe a furt máš pocit, že musíš něco a tam se to tak jako rozplyne, zpomalíš a všechno je ti najednou jako jedno a třeba i, nevím, vezmeš něco do ruky a něco uděláš a když
2: máš svýho jako vnitřního kutila, jo?
0: Nemám. Já bych hrozně rád měl, ale já jsem takový ten typický umělec, který nic neumí a ten, kdo je v naší rodině, ten praktický je moje žena, která všechno spravuje a řeší a já se pak jenom stydím za to, že nejsem muž.
2: No, ten termín těch chat nebo obecně toho vypadnutí z toho velkoměsta, ten tady taky často padá v tomhle pořadu, zejména teda právě. Myslím si, že skoro seš jako typicky v tom věku, kdy to lidi jako začínají řešit. Ty seš ready na to klidně i do té Prahy jezdit míň a být někde jako už usazený bokem, nebo je to spíš to jako občas dát refresh, vyčistit hlavu na týden, ale pak se zase vrátit do víru velkoměsta, protože furt ještě chceš být v centru dění a chceš o všem jako vědět.
0: Hele, spíš to B, no. Jako já i z povahy své práce si myslím, že nejsem schopný toho se odstěhovat někam za Prahu a dojíždět, protože já prostě hraju pravidelně po večerech, když zkouším, tak zkouším dopoledne, do toho prostě nějaký kšefty, schůzky, věci, takže jako vypadnout úplně z Prahy si myslím, že jako nemůžu, ale zase na druhou stranu jsem na volný noze, takže mně se může stát, že prostě najednou se mi uvolní 4 dny a prostě řeknu, hele, jedem prostě a vypadnem a vyčistíme si hlavu, takže spíš ta druhá verze. A upřímně moc si neumím představit, že budu pracovat na baráku a to místo nějak jako, víš, že když máš barák, tak na tom neustále pracuješ. Já to vidím na svojí tchýni, která jako bydlí sama.
2: Doživotní na druhá práce bez honoráře.
0: Furt tam maká, furt jako, takže to mě vlastně i trochu děsí. Jako. Já bych si uměl představit, že mám zahradníka, ten mi to upravuje a já se tam jezdím rekreovat. No. Takže tohle mě jako spíš láká, omlouvám se, já mám v obě ruce levý.
2: Obě ruce možná máš levý na tu manuální práci, ale co se týče té hudební tvorby, tak tam teďka se pojďme zastavit, která je skvělá, protože Past, což je asi nejvýraznější tvůj jako hudební počin, tak to je věc, která teďka má čerstvě venku 5. desku, ta se jmenuje Fotr. Já když jsem ji poprvé poslouchal, tak jsem si říkal, to je geniální, že my spolu budeme točit podcast, protože tam otevíráš vlastně drtivou většinu témat, který tady v tomhle formátu a to řešíme, ať už je to právě nějaký jako leitmotiv té nastupující krize středního věku, kdy se ten lifestyle trošku otočí, nějaký vyrovnávání se s minulostí, vztahy s rodičema a tak dále a zároveň teda příchod potomka, tohle všechno naznačuje už ten název Fotr. Tak jaký to je být Fotr?
0: Hele, to skvělý, je to super, jako fakt ten život se úplně otočí vzhůru nohama a najednou začneš jako přehodnocovat úplně všechno, co si do té doby jako dělal, jak si fungoval, jak přesně, jak říkáš, jako nastupující krize středního věku. Já mám pocit, že přesně do tohohle jsem jako spadl. A všechno se fakt jako otočí do toho právě ještě jako rok po tom, co se mi narodila dcera, mi umřel táta, takže to je další nějaký jako zlomový bod, který jako neočekáváš, protože umřel poměrně předčasně v 57. A tohle se tak nějak jako zamíchá a prostě z toho jako vznikne tato deska, no, jakože najednou se člověk jako zastaví. Ještě jsem vlastně skoro rok nepil, nebo asi 8 měsíců jsem prostě potřeboval nějak se jako zastavit, být chvilku sober a začít fungovat, protože ten party life prostě není nekonečný. Člověk najednou zjistí, že není nesmrtelný už, že prostě to tělo stárne a že za chvilku mu bude 40 a už nemůžu křepčit na té stage prostě do nekonečna. Takže tohle všechno tam je, vlastně jsi to shrnul správně, no. Promiň, já jsem vlastně asi zapomněl otázku.
2: Ne, ale já to, jako tady není návodná otázka tak, aby si měl na zadání odpovídat. Jsme tady prostě ve formátu, kde tak nějak jako brainstormujeme všechny možné pocity a věci. Když někdo teďka se podívá i na ty tracky z té desky, tak si myslím, že to prozrazuje mnohé už jenom názvem, protože titulní skladba s MCGM Fotr, která to celý otevírá, logicky tedy přichází s tímhle názvem, mě baví název Je mi 30, nejdu nikam, to si myslím, že je taky velmi častý téma v našich jako kruzích. To by mě zajímalo, vlastně ty jsi mi už tady stihl před tím natáčením říct, že je to tvoje nejniternější deska, seš tam asi nejvíc otevřený, seš tam nejvíc odhalený, dáváš tam fakt jako nakouknout i do nějaký minulosti, vyrovnáváš se svým vztahem k tátovi, který teda předčasně odešel, jak jsi řekl. Ta myšlenka jít takovouhle deskou ven, byl tam nějaký vzadu autokorekt, který ti říká, tyjo, ale jsem vlastně jako připravený takhle moc dát nahlédnout do svého soukromí, do svých pocitů, protože ano, je to něco, čím si spousta lidí prochází a je určitě fajn o tom mluvit. Druhá věc je, že s tou deskou prostě jednou jdeš ven a ta deska tady už navždycky bude a až udělá Past 8., 12. desku, tak furt ta 5. bude na tohle téma. Tak jaký byly ty jako začátky a když jsi řekl, tyjo, tohle to je vlastně docela silný poslouchat, co já tady říkám?
0: Hele, asi já si myslím, že naopak spíš na to už jako nazral ten čas. Jako vlastně jsem, tam nebyla na stole otázka, jestli jsem na to připravený, ale že fakt jako že už to tady je, teď to tady je, já se prostě chci se víc dostat do sebe. I já dřív jsem ty desky, ty věci psal hodně jako zakódovaný, hodně abstraktní, a pokud tam byly nějaké jako věci, které jsem jako otvíral, témata, tak jsem je fakt jako hodně kódoval. A já jsem věděl, že chci napsat něco trochu jednoduššího, že se nechci tolik schovávat za ty obrazy. A zároveň to, že se ti narodí to dítě a že jsou to vlastně tak jako jednoduchý, zásadní a základní věci, které se ti v tom životě stanou, tak vlastně ono stačí to jenom jako opsat, jako OK, s nějakým jako fórem, jo, který, nebo s nějakým nadhledem, který se tam jako snažím, ale vlastně je to fakt jako nejvíc jednoduchá věc, kterou jsem jako napsal, a bylo to vlastně, vůbec to nebylo těžký, jako. A to, že do toho vpadla i ta smrt toho táty, to se vlastně stalo ještě v době, kdy já už tu desku měl skoro napsanou. A to, že ty máš vlastně napsanou desku fotr a umře ti táta, tak si říkáš, ty vole, tak to je tam prostě jako to musí být, jako víš, a vlastně nějakým způsobem to, čemu se trošku jako vyhýbám tím jako humorem, nebo co jako trošku obkresluju, tak to se vlastně podařilo nějakým způsobem dostat do tohohle tracku, a doufám, že to není moc patetický, nebo že naopak ten to, že jsem se mohl takhle otevřít, tak jsem tam mohl dostat i ty témata jako týkající se mýho vlastního otcovství a to, čeho se bojím, že bych mohl jako zklamat nebo tak to samozřejmě jsem tam taky jako narval, no, takže tak, teď jsem se do toho trochu zamotal, sorry.
2: Ne, to porovnávání toho ve chvíli, kdy se člověk stane tátou, tak najednou i trošku jinou optikou nahlíží asi na ten svůj vztah k tomu tátovi, chce se třeba poučit z nějakých chyb nebo naopak se inspirovat u toho dobrýho. Ty v tom tracku Táta, ve kterém teda zmiňuješ to, že odešel, se tam i vypisuješ z věcí, že přesně po tom 6. roku si odešel z toho Šumperka, pak jste se nějak jako málo vídali, taková ta klasika občas v létě, Vánoce, pak tam říkáš, že jsi zjistil, že vlastně táta tě nějakým způsobem chtěl mít jako v péči, což si nevěděl. Tady to jako nevědění, který možná, že kdyby si v jiný části života dřív věděl, tak by ten vztah byl taky třeba jiný. Tak když ty teďka koukáš na ten svůj vztah s tátou a zároveň se s tátou vstal, tak kde se chceš poučit z těch věcí? A kde naopak třeba vnímáš nějakou jako inspiraci, protože tam říkáš samozřejmě i hezký věci, vážíš tam nějakých osobních zpráv, které v tobě prostě navždycky jako zůstanou. Ten track je by the way strašně jako silný, dobrý, poslechněte si ho, já nemám problém přiznat, že jsem u něho měl fakt jako husinu. Takže jaký tohleto téma zpracováváš si v sobě jako vztah s tátou, který, jak tam říkáš, byl takový hodně jako nahoru dolů a asi možná, jak tam říkáš, mohl být lepší?
0: No, zpracovávám si ho neustále, že jo. Ono taky, táta odešel v lednu, takže je to furt dost čerstvý. A já si myslím, že to je jako na celý život, že i s tím právě, jak ta Františka poroste a jak to člověk jako bude porovnávat, tak já tady nechci vyjmenovávat jako jednotlivý chyby nebo něco takového, ono se to ani moc jako nedá. Ale myslím, že to nejdůležitější, co mi z toho plyne, je prostě s tím dítětem mluvit. A snažit se neustále jako ten kontakt udržovat a otevírat ty věci. A já s tím osobně taky mám problém, o čem tam mluvím, jako v tom tracku se nějak jako otvírat, bavit se o věcech. Moje žena je v tomhle tomu úžasná, že zároveň otravná trošku, že do mě vždycky jako rejpe a snaží se mě jako otevírat a tahá ze mě ty věci a já se zavírám vždycky. A nevím, jestli to mám jako od rodičů, protože moji rodiče oba to tak mají, jako, že když se mají řešit nějaký tyhle ty jako důležitý věci, tak vlastně všechno to šlo jako pryč a nemluví se o tom. A tohle mě učí moje žena. A já myslím, že to je strašně důležitý a to je to, co si z toho beru jako nejvíc. No, prostě mluvit s těma dětma, jakoby udržovat ten kontakt, nedopustit to, aby se to nějak jako rozdrolilo, aby si ty děti něco domýšleli, jakože mně se stalo, že jsem si myslel, že mě prostě nechce ten táta. Ale ono tak nebylo, protože on byl prostě introvert. Nebo částečně asi, ono je to všechno složitější, že jo. Ale no, takže asi tak za mě, no.
2: Když říkáš, že se od svý ženy učíš postupně jako víc a víc otevírat, byla teda nějaká doba, kdy jsi i třeba v rámci svého kolektivu, v rámci svých jako nejbližších kámošů byl zavřený a některé věci si prostě nepouštěl ven, i když tě třeba, nevím, v nějakýkoliv životní fázi jako trápili, tak si třeba právě z toho vzoru těch rodičů měl naučený ten program, že hele, tak tohle to já tady prostě s klukama řešit nechci, protože bych tím otevřel věci, se kterýma nejsem jako ready.
0: Hele, já myslím, že to tak do dneška i je. Jakože já furt tu bariéru v sobě jako nějakým způsobem jako mám. A taky o tom píšu a repuju, že dneska je velmi v módě chodit na terapii, takže já samozřejmě mám svýho terapeuta, abych nebyl out. A i tam se na tom jako snažím pracovat. Ale no, záleží samozřejmě, pak se člověk jako vyleje a všechno to z něho jako vyteče a pak jako si uvědomí, že hele, jak je možný, že nejseš schopný o tom mluvit prostě ve chvíli, kdy jsi normálně střízlivý a sedneš si s kámošem a prostě na pivo, ale tak taky je to. Prostě máte partičku, že jo, všechno je to o fórech, bavíte se v nějakých hláškách a tohle a je jako sednout si a svěřit se nebo něco, tak to se stane, když si zůstanete s jedním prostě někde na vandru ve dvou u táboráku a nastane ta chvíle, jo, že furt to vlastně asi možná, i když se o tom jako bavíme, i když je to taky velký téma i třeba Rádia Wave, že jo, to, že prostě dneska je ta doba, kdy se ty kluci jako otevírají víc a nebojí se jako plakat a tohle, tak furt si myslím, že i třeba v mý generaci furt to nějak jako je, furt to nějak jako roznívá a furt to podle mě neumíme, jako i když se snažíme, jako, že já jsem rok 92 narozený, 33, takže furt si myslím, že nám to ty rodiče nějak jako předali a u mě možná je to ještě víc v tom, že to od těch rodičů tak jako mám, že oni to tak mají, tak logicky to na mě jako přelezlo, no.
2: Celý ten setup tohodle tvýho teďka života po té třicítce, kdy máš to dítě, máš tu ženu a začínáš řešit úplně jiný životní tásky, je to logický vyústění toho, že ty roky, které tomu předcházely, byly divoký, puberta, dospívání bylo divoký a ty to rozhodnutí třeba skutečně jako usadit se a žít ten život trošku víc v klidu udělal právě i proto, že jsi řekl, hele, tohle bylo fakt už dost a znám se a to by třeba nemuselo dopadnout dobře.
0: Přesně tak to bylo. Já jsem si říkal, že jako jediná možnost, jak se zachránit, je, že budu mít dítě. Jinak se fakt jako ukalím k smrti, protože my v té kapele oba se party nebojíme a máme to rádi a co si budeme povídat, dělat jako živý umění, divadlo nebo hudbu je poměrně rizikový povolání. V každý práci máte bar prostě a člověk se musí naučit s tím nějakým způsobem pracovat. Takže logické vyústění to bylo a taky ono to přijde prostě s věkem, i když mi to ještě třeba před 10 lety přišlo jako kliše, jakože jaký ty po 30 nikam nechodíš, prostě máš dítě, nekalíš, prostě najednou zmizíš z těch životů prostě a ono to tak prostě je, jako je prostě to tak je, je to nějaký jako přirozený vývoj a já jsem rád, že to vyšlo takhle jako hezky, protože máme krásnou zdravou dceru, mám krásnou zdravou skvělou ženu, máme kde bydlet, mám práci a vlastně jsem fakt jako spokojený a dělám, co mě baví a můj koníček se stal mojí prací a nemám šéfa, jsem na volný noze, je to super, takže já jsem fakt vlastně jako spokojený. A tohle všechno tam je na tom albu, no, takže to jsem se všechno snažil nějakým způsobem obsat a Jo, je to fakt logický, no. Prostě stane se to každému. A komu ne, tak si lže do

0: O tam je. A je tam jako nějaký prostředek k tomu vést tu komunikaci s tím kámošem. Sám jsi to říkal, že spousta chlapů dneska nedokáže sdílet ty svoje jako největší krakeny z těch skříní, aniž by v sobě prostě měli nějakou dvojku v žíle. Tak říkal jsi třeba ze začátku, tyjo, tohle to je strašná nuda, já, tohle je přece ne, já jsem rock'n'roll, já takhle nemůžu fungovat. Čak koncertování, víš, v takovýhle době.
1: Hele, já jsem nikdy nebyl typ, který chodil jako na pivo. Já to mám prostě spíš vždycky, my jsme si z té kapely trochu udělali party, že prostě vždycky to bylo spojené s těma koncertama, s těma shows a s těma premiérama a případně i s reprízama v tom divadle. A zároveň jsem si to už vyzkoušel, to, že jsem několikrát už třeba 3 měsíce nepil nebo měsíc, pak jsem to jako zvyšoval a teď jsem si chtěl dát jako rok. A vlastně jsem se toho vlastně vůbec nebál. Já jsem se na to těšil. Já jsem se fakt jako těšil, že si to jako zkusím, že si to dám, protože jsem viděl, že od nějakých 15 let jsem prostě nebyl deal sober než ty 2-3 měsíce. A zároveň jsem se nebál nudy z toho důvodu, protože já se potkávám se strašně moc jako velkýma partama lidí. Já prostě mám teďka 7-8 aktivních představení, jak jsem na volný noze, tak každý je v jiném divadle, takže furt se potkáváte prostě s lidma, do toho děláte hudbu, do toho jezdíte koncerty. A takže tohodle jsem se nebál. Trošku jsem se bál těch koncertů. A vlastně my jsme si tam trošku nastavili takovej, nebo já jsem si tam nastavil trošku takovej jako toxickou věc, že my jsme si vždycky dávali tak jako 2-3 malý panáky vodky prostě jako před koncertem, že ono ti to rozproudí, ono ti to prostě dá tu sílu, trošku ti to jako vypne nějaký blbý myšlenky, prostě dá ti to jako prostě ti to boostne, že jo, do toho koncertu, a naše koncerty jsou crazy, jsou fakt jako velmi energický, punkový, takže to jako pomáhá. A musím říct, že ty první 2 měsíce, jak jsem si jako nastavil tenhle zvyk, návyk blbej, tak byly těžší, ale pak už to jelo samo, pak už to bylo jako v pohodě, no. Když jako už jsem viděl, že to nepotřebuji, že to nemusím, udělal jsem si pár dřepů kliků a pomohlo to stejně, takže to jelo dál. No, ale už jsem zpátky, takže... takže
0: ale prošel jsi s tím, takže k tomu můžeš přistupovat, jo, dneska
1: to,
0: jako...
1: Vím, že to umím. Ano. A teď jsem zase zpátky, ale já si dám léto a pak zase mě to fakt jako prospělo, takže já vím, že na podzim v zimě chodí splíny, je dlouho tma, takže ono je lepší zase nepít, takže já si to zase vypnu od září na nějakou dobu a pak zase kolem léta to zase trochu pustím. Já myslím, že to by mohl být ten zdravý balanc v mém životě.
0: Říkáš herec na volné noze, každý večer v jiném představení, v jiném divadle, do toho teda kapela, do toho autorská tvorba, jak do toho teda rodina, teďka najednou teda i další jako životní závazky. Stíháš?
1: Ne. Hele, snažím se, ale já jsem tak trochu, to je další nějaký můj problém, který se mi vyrojil, že já mám pocit, že mám trošku sklony k workoholismu, protože těch projektů mám rozjetej hodně, jak říkáš, děláme hudbu, dělám divadlo, do toho teďka jsem začal i psát vlastně autorský muzikály rapový do různých divadel, ale i jako pro nás, takže těch věcí je dost, do toho bych třeba jednou chtěl začít točit, ale já nevím kdy a nevím, jestli by mě vůbec někdo chtěl, jo? Takže vyzývám, kdyby někdo, tak napište, třeba bude čas, furt se ta rodina může nějak osekat, jo? A takže snažím se to nějak jako balancovat, snažím se tím, že jsem na té volné noze, tak to jde občas, že prostě ten volný turnus nějak třeba jako využiju k tomu, abych byl jako víc doma. A opět budu říkat, že moje žena je skvělá, ale zároveň je z divadelního prostředí, je scénografka, takže ví, jak to jako chodí, ale vždycky byla ochotná mi ten čas a prostor na tu tvorbu jakoby dávat, ale prostě s tou Františkou je to teďka mnohem těžší, protože to dítě prostě, pokud ten otec není debil, tak mu tu pozornost musí dávat pořád a starat se a fungovat. Takže nestíhám, no. Nestíhám, snažím se. Naštěstí mám poměrně dobrou schopnost si to nějak jako

0: naplánovat ty věci a nějak si jako rozvrhnout. A teď momentálně mě čekají 3 měsíce, kdy mám třeba nějakých OK 17 koncertů a musím napsat muzikál. Ale to na 3 měsíce si myslím, že je jako krásný, jako že tak jako psát můžu doma.
1: Takže že by ses jako v určitých třeba obdobích, týdnech nějakým způsobem měl tendence hroutit, že teď seš teda fakt ve velkém presu. Umíš naopak v té situaci víc jako fungovat, že když tě honí deadline, honí termín, takže vlastně ano, ten pocit je nepříjemný, ale ty ze sebe vymáčkneš víc?
0: Jo, já jsem na to vlastně zvyklý, na tohle jako fungovat pod nějakým presem a jasně přijde nějaká jako chvilková panika, ale člověk to rozdejchá a spíš ho to naopak donutí si ty věci jako přesně naplánovat a rozvrhnout a většinou to vyjde.
1: Ty taky mluvíš o tom, že vlastně s tím věkem přichází potom i nějaká jako únava, že cítíš, že to tělo už prostě reaguje jinak. 35, to je skoro smrt. Další okruh tematický, kdy se třeba člověk začíná nějak postupně zabývat nějakou smrtelností. Ne, že by úplně to byl věk, ve kterým by statisticky lidi umírali. To zapať pán Bůh, žijeme už v jiný době, kdy tohle není to číslo. Ale zároveň co tam takhle jako řek, je to vyloženě prostě vtip, že tím přirovnáváš tu 35, že je prostě 100 optikou toho třeba teenagera, nebo už se občas přistihnul při nějaký myšlence, jako co vlastně bude jako potom, když tady já nebudu.
0: Jo, je to určitě, tak samozřejmě je to for, je to nějaká hyperbola, kterou se snažím zahánět tyhle ty myšlenky na to, že to jednou přijde, ale no, snažím samozřejmě i s tím tátou, že to najednou prostě je to realita, je to jako přijde, je to samozřejmě to nejpřirozenější, co na tom životě je, že se člověk narodí a pak umře, ale neříkám, že mě to jako nějakým způsobem neznepokojuje a rozhodně si myslím, že to ještě hodně chci v životě udělat a napsat a odrepovat, protože mě tenhle ten život fakt jako baví a zároveň hlavně tady chci být prostě pro tu rodinu. A, takže to je najednou to, co přijde vlastně s tím dítětem, že si říkám, tak k čemu tady sakra vlastně jako jsem, k tomu, abych se jako narodil, splodil toho potomka a prostě vychoval ho, dal mu, připravil ho na ten svět, který prostě jako je čím dál tím míň pěknej a nějak, aby to prostě zvládla a aby nebyla úplně kráva, no, takže jako to si myslím, že je můj úkol, takže doufám, že se mi to podaří, že se nám to podaří. A teď jsem zase utek z otázky, promiň.
1: Neutek si vůbec nikam, úplně
0: no,
1: v pohodě.
0: Dobrý.
1: Když jsem ještě naposledy zastavím u té desky a u té skladby Fotr, kde je teda Past a kde je taky MC Gay, toho si myslím, že spousta lidí v rámci té české rapové scény vnímá jako toho, kdo dělá do šlape tu cestičku tomu bejt táta jako rapper, protože on se k tomu vyjadřuje jako opakovaně, má takovej prostě daddy vibe, přitom jako má skvělý obraty. Vlastně i v této skladbě on tam říká, že nekupuje Gucci, ale že kupuje vlastně jako jídlo pro svoji rodinu. Tak byl i třeba on nějakým způsobem pro tebe vzor, nebo člověk, u kterého jsi řekl, že se ti líbí, jak vlastně jde skutečně i v rámci té české rapové scény kombinovat to otcovství a zároveň teda být stále relevantní v rámci jako toho svýho, dejme tomu nějakého jako subžánru v tom rapu.
0: Spíš si myslím, že on prostě nastavil to, že lze jako v tom rapu zdravě dospět a jako nelhat si do kapsy, že je mi 40 a furt si tady budu hrát na gangsta, jako, že fakt jako jde rapovat o tom jako real lifeu, který fakt jako žiju a zároveň jako zůstat relevantní a jako rozhodně on to prokop, no, jakože, takže jo, no. A je teda pravda, že my jsme se moc nepotkali u toho, on mi ten feed poslal, ale potkali jsme se párkrát na nějakém festiáku a to zase jako se známe trochu. Ale jo, no, rozhodně on byl ten první, kdo to tady jako prokopl, co nebo teď si nejsem jistý, jestli to udělal někdo před ním.
1: Asi takže... je tady samozřejmě spousta men, který už rodiny mají, ale nemají to na tom, ne že postavený, ale není to tak velký a tak silný téma.
0: O tom taky jako občas mluví. A mimochodem jeho deska Já, mé druhé, já a Kristýna, to jsem teda taky velmi jako scenil a taky jsem jí nějakou dobu jel na repeat spolu s Dan od Jamesa Cola a teda kdo jste neslyšel desku od Crystal Kids, tak to prosím udělejte, protože to je jako totální jako golden věc, která, jako vlastně musím říct, že my jsme před těma 7 lety vylezli s takovým jako velkohubým prohlášením, že tady jdeme spasit českou scénu a že prostě všechno je tady na hovno a my budeme nejlepší. Tak já jsem se pak snažil samozřejmě ty věci jako krotit a trošku jsem si sypal popel na hlavu, ale to, co přišlo minulý rok, že jako mně přišlo, že český rap se jako vrací neskutečným způsobem jako. A je skvělý, že se nám i stalo to, že jsme se potkali s Pepou, s Ideou a nějakým způsobem jsme udělali spolupráci stejně kdy, protože mám pocit, že ty věci se dějou jako kolem tohohle labelu a kolem něj. A fakt jako díky za to, no. Díky za to, že tam můžeme být a že můžeme být u toho.
1: No vidíš, já jsem se tě zrovna chtěl zeptat na tu jako relevanci, ty jsi měl nějaký jména nabídnul, ale když se na to podíváš jako obecně, máš pocit, že se skutečně ta jako rapová scéna proměnila takovým způsobem, že dneska čím dál tím víc lidí si umí přiznat svůj věk, aby byli dál relevantní, protože ano, tady nějaký jména můžeme nabídnout, ale furt je tady spousta lidí, nechci asi nutně jako jmenovat, nemusíme tohleto dělat, jo, ale který vlastně mají možná problém si to třeba přiznat a jejich tvorba, která je stará 10-15 let a ta současná, ano, zní jinak, protože jsou jiný trendy a rap se proměnil, ale zároveň jako to hlavní sdělení je tam častokrát jako pořád stejný.
0: Jako je to tak, že furt jich je tady dost a já tomu rozumím, je to dost často biznis, že jo, a dost často se ty lidi bojejí jako uhnout z nějaký svojí linky, protože boje, že ztratí posluchače a vlastně nikomu nic jako neházím na hlavu, ale naopak mi přijde skvělý, že mnohem víc se ty lidi právě otevírají a jsou prostě jako upřímný, což říkám já, který začal být upřímný nedávno, ale a přijde mi to super, je to fakt dobrý, že těch lidí je čím dál tím víc a prosím, ať je jich víc.
1: Přišli jste s deskou, která nahlíží najednou trošku na jiný témata, než třeba doteďka. Zároveň určitě do budoucna nějaký další desky přijdou, tak neupletli jste si jako na sebe bič, že když jste teda s tou pátou deskou najednou šli do té jako totální upřímnosti, že teď najednou tady jsou témata přesně jako vyrovnávání se s rodinnýma vztahama, s dítětem, s nějakýma svýma démonama z minulosti, tak jako už máš v hlavě desku 6, která by otevřela něco jiného?
0: Já mám upřímně v hlavě desku 6 a 7.
1: OK.
0: Možná 8. Ale...
1: A bude to relevantní teda, když říká,
0: nevím,
1: že vlastně...
0: Já nevím. Já vůbec nevím. Jako, já si myslím, že my tam zase trošku jako odletíme někam v těch dalších deskách. Já už jsem prozradil někde, že vlastně deska 7, na který budeme pracovat, tak my chceme udělat jako nejtvrdší desku ever. Takže myslím si, že se tam vrátí nějaká naše jako naštvanost, která nám je jako vlastní a bohužel prostě ten svět furt a začneme možná zase řešit nějaký jako větší metatémata a možná ne, možná, že to jako skloubíme, uvidíme, jako je to zatím v nějakém procesu úplně v základech, ale my jsme zjistili vlastně ve spoluprácích s No Face No Case, Hentai Corporation, že nás strašně baví prostě jako tvrdá music a že nám to jde. A zároveň mám pocit, že se to i nějakým způsobem jako vrací, že to trošku prokopli Turnstile a že ty projekty se najednou rodějí a já to úplně miluju. Jako fakt jako ta jako syrová rizí jako naštvanost a fakt jako ten oheň z těch lidí, já to žeru. Jako. Když je to nahlas, když se kope, když prostě jako ten mošpit je fakt jako, nechci říct krvelačnej, ale protože samozřejmě lidi dávejte na sebe pozor, jo, ale prostě víš, jako když to sebe fakt jako pustíš, tak je to skvělý, já to miluju na těch koncertech, jako to je to, proč to jako dělám. A takže do tohohle bychom se chtěli pustit, takže nás spíš baví si říct, hele, pojďme zkusit jako tenhle, ne styl, ale trošku se jako urvat tímhle žánrem a vlastně se moc nechcem ohlížet na to, co bylo, jak to bylo, protože zase fotr byl taky jako vlastně jiná kolej, najednou jsme jako uhnuli z toho, co jsme doteď dělali. A takže nechci moc se na tohle jako ohlížet, to, že jsme teďka nastavili, tak past teď bude taková, bude repovat o fotrovství a už nikdy nebude dělat nic jiného. Ne, tak to nebude. Prostě je to jeden z našich projektů a my taky máme, že jo, ty projekty, že jsme vydávali jako desky, které jsou víc písničkový, pak tam máme dva projekty, které jsou víc divadelní. Takže uvidíme, zkusíme zase něco jiného. No.
1: Tahle doba je hrozně rychlá a častokrát k tomu potřebuješ spoustu aktivit na sociálních sítích, musíš se častokrát nutit i třeba k věcem, který bys přál jako nedělat, ale zároveň chceš být úspěšný, chceš to dostat co nejdál a tak dále. Je tady furt ten jako tlak na výkon, lidi se mají tendence prostě porovnávat, tenhle už má vlastní hypotéku a byt a já tohle a tohle a tohle a tohle. Jak ty tady v téhletý době, když odhlídnem třeba i od té jako tvorby, ale jenom to prostředí, co vlastně všechno ty musíš dělat pro to, abys vlastně byl relevantní nejenom jako past, ale jako herec, aby si věděl, aby o tobě věděli, aby si prostě byl v myšlenkách nějakých dalších autorů, který si na tebe můžou vzpomenout s nějakým jako projektem. Jako sedí ti to? Neříkáš si někdy, že ach jo, my už vlastně vůbec nežijem a jenom tady se navzájem přetvařujem na sockách, kdo dá hezčí a zajímavější reelsko z dovolený, nebo kdo ukáže svoji hezčí sbírku gramofonových desek, který dost možná ani neposlouchá.
0: Hele, já jsem to nikdy moc nedělal, jako já vlastně socials používám čistě jenom jako pro propagaci mojí práce. Takže jsem to nikdy zároveň nechci sdílet fotky svojí dcery, svého soukromého života. Nemám pocit, že by to vůbec mělo někoho zajímat, jako, protože přesně vím, co zatím je, že je to přesně o tom, jako, že co sdílíš na sockách, tak jako to nejlepší, co se ti stalo a zároveň to uděláš v dobrém světle a ideálně ve výřezu, tak aby tam nebyly vidět odpadky a ožralí lidi. Jo. Takže v tomhletom smyslu to moc nedělám, ale zároveň, co se týče té kapely, tak prostě vím, že se to dělat musí. Bohužel je to tak. Dneska, když děláš music, tak skoro 70% prostě té práce kolem toho je content. A my jsme si řekli kolem té desky, že to prostě se pokusíme udělat dobře a že do toho pořádně šlápneme. Což samozřejmě dalo spoustu práce, ale máme kolem sebe šikovní lidi, který s náma jako natáčeli a to jsme se pokusili udělat, takže my teď do toho šlapeme hodně a zároveň jsme s tím nějak spojili celou tu kampaň, kterou jsem pěkně vymyslel s ChatGPT, je šikovná. takže my teď do toho budeme šlapat do konce června a pak to zase necháme bejt. A je to mor, je to strašný mor a já to cítím na sobě teďka, jak jsem fakt jednak furt řešil věci s tím telefonem, furt jsem volal, furt jsem řešil sítě, naštěstí teďka máme týpka na sítě, takže to nemusím všechno řešit já. Ale jako jak je člověk non-stop nalepený na tom telefonu, tak cítím, že i když se snažím, já jsem teďka, můj brácha měl rozlučku se Svobodou, takže jsem poprvé vlastně od narození Františky jsem odjel na týden pryč od holek, což bylo super, že se to spojilo hnedka v den releaseu, že jsem odjel pryč. A já jsem to vydržel třeba jenom 4 dny, jako mít vymazaný ten Instagram z toho telefonu. A až už jsem to jako nedal OK v nějaký hrozný kocovině, tak jsem si to zpátky nainstaloval. Protože jsem prostě potřeboval vidět, co tam děje. Jako dělá to správně ten Frank? Jako potřeboval jsem to mít všechno pod kontrolou. Jsem trošku jako control freak v těchto těch věcech, ale když do toho vrazíš tu práci, tak to chceš jako vidět, jako jak se tomu daří nebo jak to jako funguje. Takže zároveň do toho ty vidíš všechno to Spotify for Artists, vidíš všechny jako procentuální poklesy, jak to roste, jak to padá, všude je to v číslech, takže vlastně to nenávidím, vlastně jsem v tom chycenej a chci s tím jako nějakým způsobem jako vědomně pracovat, snažím se, plánuju teďka vlastně červenec, srpen si to úplně smazat a fakt jako nechat to na Frankovi, který nám spravuje sítě a trošku v něj vložit tu důvěru a fakt si to jako vypnout na chvilku, no. Tak doufám, že se mi to podaří. Je to peklo. Nedělejte hudbu.
1: Ale ne, dělejte hudbu, ježiš, chceme další hudbu, samozřejmě. Nemůže tady sedět jako autor a říkat, nedělejte hudbu. Nebo takhle, můžeme z toho udělat titulek k tomuhle rozhovoru, jo? Nedělejte hudbu, říká Dan Kranich.
0: To je dobrý
1: prostě.
0: Claim, ne? To myslím, že na to lidi budou klikat.
1: Hele, ale když teda říkáš, že jsi control freak a že potřebuješ tyhle věci mít pod kontrolou, právě když teda se vydává nová věc a chceš, aby to prostě bylo v hypu, aby to mělo čísla. Co recenze? Jako přijde nějaká recenze pozitivní, dobrý, ego boost, super, jsem šťastný. Teď přijde nějaká jako horší, tohle jsi už jako s tím, že jsi herec, takže jsi zčet různý recenze na svoje jako herecký výkony. Teď jsi jako tady past a čteš recenze různých hudebních serverů, hudebních kritiků a tak dále. S tím jsi už úplně v zenu, že tě nějaká negativní recenze jako nevyhodí ze sedla.
0: Hele, nevím. Jako záleží samozřejmě a potýkám se s tím už poměrně dost let, ať se týče hudby nebo divadla. My jsme asi nejhorší recenzi dostali od Karla Veselýho, který nás úplně rozmáznul někdy na začátku před 7 lety a fakt jako hnusně, já mám pocit, že to byl spíš hate. Tak z toho jsem se dostával nějakou dobu a myslím, že člověk se jako vobrní, jakože musí s tím se naučit pracovat nějakým způsobem a i v tom divadle a samozřejmě, kdo říká, že to nečte, tak kecá a samozřejmě, že ho to jako zajímá a je to práce, je to taky práce na celý život, jakože jak se vyrovnat s nějakou kritikou a logicky taky samozřejmě přijdou lidi, pochválí ti to a ty řekneš skvělý, super a pak jako přijde někdo, kdo ti řekne nějakou drobnost a ty se z ní zhroutíš jako a řekneš si, tak proč si ujíždíš na tomhle, jako co je na tom nějaká pravda, nevím, je to náhled nějakého člověka na tebe, individuální, prostě v tom je to umění náročný, protože je to prostě individuální pohled a logicky, když ty prostě rok a půl na něčem děláš a pak ti to někdo prostě jako za hodinu prostě napíše nějakou recenzi, tak je logický, že si to bereš osobně a že to nějak jako řešíš, ale snažím se si to nebrat, někdy si to beru a někdy ne, takže je to záleží, no.
1: To řešíme recenze k tvým hereckým výkonům nebo k hudební tvorbě a když to přijde v osobních vztazích, třeba od kámošů recenze k nějakému tvýmu životnímu kroku, postoji nebo manželka a tak dále, tam taky seš v pohodě nebo umíš vybouchnout a uměl se hezky pohádat?
0: Určitě, tak jako hezky pohádat se umím, to rozhodně.
1: tohle ti jde furt, jako jo.
0: Obzvlášť, když mám pocit, že mě někdo křivdí, což je těžší u nějaký recenze, že jo, tam se úplně s tím autorem té recenze nemůžete pohádat nebo vyložit nějaký argumenty na stůl. Takže jo, jasně, určitě, tak je to klasika, no, jako nejdřív vyjedou emoce, s ženou se pohádám a pak se jdou mluvat, no, takže.
1: Víš, totiž častý ukazatel toho je, že v určitý fázi života se člověk, a pozná se to třeba při řízení auta, to, že někdy někdo v nějaký době byl přesně konfliktní, protože někdo ti udělá myšku a ty hned už prostě začneš troubit, že jo, ještě vevnitř svého auta mu tam dáš nějaký pozdrav, který on samozřejmě jako neslyší. No a pak najednou se přistihneš při tom, že kružíš v pravém pruhu po dálnici 120, ani nepřekračuješ rychlost a seš jako úplně v pohodě, že třeba tohle jakoby ten road rage jako zvládnul v sobě potlačit. Tak když to třeba srovnáš jako se svým řízením, tak seš ještě furt ten, který zmáčkne ten klaxon a je schopen stáhnout okýnko a někoho vyřvat?
0: Hele, mě to vždycky štvalo, takže já jsem to nikdy nedělal.
1: Okay.
0: Nikdy jsem nikoho nevytruboval, protože mě osobně to vždycky, když se mi někdo lepí na zadek nebo zbytečně prostě jako riskuje na té silnici, teď je to, jako kdo ušetří 2 minuty. Mě to vždycky štvalo, takže já jsem tohle jako nikdy moc nedělal, jsem poměrně jako ledabilej řidič, ale rozhodně nejsem nebezpečný řidič. Takže jako OK, dělám spoustu věcí, ale jako je pravda, že si občas zanadávám. To asi, a je to, a ono je to takový terapeutický, je to skvělý, jako si občas jako zařvat v tom autě a vlastně to člověka občas trochu baví. Že?
1: Jo.
0: Že, jako je to vlastně zábava. Jako, že vás neslyší, to je jedno a jako občas si na tom, my často jezdíme s Ivošem, že jo, na ty koncerty a občas si z toho děláme srandu. Takže jako spolu zahejtíme, ale jako myslím, že nejsem moc jako agresivní člověk, že občas, když jako je to v nějaký tý hád třeba se ženou, tak mám pocit, že mi křivdí, ale pak právě si uvědomím, že ta pravda je někde uprostřed, že a my jsme oba ještě takový jako plamený občas v některých věcech a neradi oba ustupujem a stejně jsem to já, kdo ustupí nakonec. No.
1: Dané, jsme pomalu na konci, rozhodně musíme říct, aby všichni samozřejmě poslouchali novou desku Pasti, ale zároveň, aby taky to mohli slyšet naživo, ještě než řekneme ten křest a to všechno, co s touhle deskou teďka budou moc lidi zažít, mě by zajímalo, ty niterné věci, ty hodně jako osobní věci, seš ready na to postavit se na to pódium a dávat je live, nebo máš už třeba v hlavě nějaký plán, že některé věci jsou prostě napsané pro desku, na desce budou, ale třeba zatím nejseš úplně OK s tím spoustu těch pocitů dávat i před lidma v klubech?
0: Hele, já už jsem si to trochu jako vlastně odbil, protože já hraju v inscenaci Human Zoo od Viktora Tauše a vlastně tam vzniklo to, že bych o tom mohl rapovat, protože já tam hraju s Martinem Matysem, který má track Otec, který mu taky vlastně umřel táta a já jsem k tomu vlastně dopsal kus sloky, což je vlastně, který jsem pak jako rozepsal a vznikl z toho track Táta a já už jsem to třeba nějak třeba 15krát repoval před plnou spirálou, takže já už tohle to mám vlastně trošku a zároveň je to pro mě, já jsem si to Human Zoo pro sebe pojal trošku jako nějakou mojí cestu za tím loučením se s tím tátou, jako je to pro mě vždycky, když tam na konci hraje Lenka Dusilová krásnou písničku, tak pro mě je to nějakým způsobem katarzní, kdy já se tam jako představuji, někde sedí v té spirále a je to vlastně vždycky to mám jako takhle, že je to pro mě nějakým způsobem léčivý. Takže tohle mám trochu za sebou, ale nemyslím si, že track Táta úplně zapojíme do koncertního setu. Zahraju ho na křtu, který bude 22. října v Roxy, moc zvu, budeme poprvé v Roxy, budou tam s náma Rest, Idea, Mucha, Matiz, No Face, No Case, budou jako v rámci našeho setu, nebudou mít jednotlivý koncerty. Takže tam to asi zahraju, protože chci, aby jsme zahráli celou desku. Ale jinak to asi zapojovat nebudu a jinak s ostatníma trackama si myslím, že nebude problém, ale spíš bude problém je nějakým způsobem nacpat do hodinového setu, protože budeme chtít zanechat nějaký jako stálý bangry, jako Tíseň, Kavkaz, Fivu za market.
1: Fivu za prostě, market, potom prostě lavička, nemůže jako nebýt. No.
0: Takže my spíš si teďka budeme lámat hlavu, jak 52minutový album nacpat do hodinového setu. Logicky, bohužel, tam nebude všechno, no, takže budem to muset nějak vymyslet.
1: OK, křest se děje 22.10. v Roxy, Pas tedy pokřtí desku Fotr. kdyby si měl teď ještě udělat svoje self-promo k nějakým dalším projektům, kde tě někdo může vidět, která inscenace třeba z těch mnoha, ve kterých teďka různě jako hostuješ po divadlech, tě baví, oslovuje. Zmínili jsme Humansu, já myslím, že drtivá většina posluchačů Boys už si bude myslet, že to je snad nějaká placená spolupráce, protože tady seděl Viktor Tauš, Roman Holý, Ondra Ruml, nespomenu si ještě na další všechny účinkující týhletý věci, takže Jancina v minulý epizodě, neuvěřitelná, jako, ale to jenom ukazuje to, jak gigantická ta věc je a kolik jako významných lidí tady ze scény ze všech žánrů se v tom objevuje. Ale pojďme k tobě, Humansu teda ano, jedna věc, kde tě můžeme vidět a co tam máš dál v repertoáru?
0: Já bych asi zmínil, co mám teďka vlastně ze svého repertoáru nejradši, jsou Noční mury s Čápem Marabu v Meat Factory, což jsme dělali, už je to trošku díl, ale je to Irvin Welsh, vlastně dramatizace jeho nemoc známý knížky a to je za mě teda jako inscenace, která mě teďka baví skoro jako nejvíc. Tak na to bych určitě pozval do Meat Factory a určitě bych pozval, to bude teda ještě trvat, ale my teďka píšeme ve spolupráci se Spitfire Company autorský rapový muzikál do Akropole, který bude mít premiéru 17. listopadu. A to si myslím, že je věc, která tady ještě jako nebyla, že pokud se to podaří, tak to bude takový trošku český Hamilton, fakt jako prorepovaný od začátku do konce. Bude to tematicky o toxický maskulinitě, o rapu, rapový scéně a o všech těch jako incel tématech a tak. Takže to vás zvu moc a myslím, že tam bude skvělá parta, že se tam potká spoustu i jako, když to řeknu blbě, damu rapových projektů jako v jednom projektu, takže já jsem chtěl prostě, aby tam byli lidi, kteří jsou jako dobrý herci a zároveň umějí rapovat. A moc se na to těším, teď mám 3 měsíce na to, abych to napsal.
1: Tak se obávám, že se tady v tom studiu ještě s tvým týmem uvidíme znovu, protože to bude další z tvých projektů, nejen teda tvých, ve kterých otevřete témata, který tady v tomhle formátu rádi řešíme. Myslím si, že kde se fotr k aktuální 5. věci od Pasti, jsme toho řekli mnohé, díky moc za tvoje upřímné slova a nakouknutí do tvého nitra. Myslím si, že reálně teď v tuhle chvíli byste měli doposlouchat těch posledních asi pár vteřin téhle epizody a hned si do fronty za to dát novou desku, protože je dobrá a díky za tuhle tvorbu. Hostem Boys byl Dan Kranich. Díky. Čau.
0: Já taky moc děkuju. Díky za pozvání. Mějte se krásně a poslouchejte fotky. Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave.
1: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák. Playák. Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Yeah.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.

Yeah, see my face.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Yo, remember New York kids. What?

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit hlas.

Владимир Сапин.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.